Jak to, že jsem si toho dříve nevšiml, vždyť to je třetí jednání. A tak teď jsem teprve pochopil klimající uvaděčku, jak se to jenom mohlo stát. Přísahal bych, že mi pokladní řekla, že začátek je v 10:30 a on to byl zatím konec. Ovšem, já jsem v té době velmi často říkával, ponímajú mě množko, nuda varju vsio.

Jednou jsem se vracel z vesničky Biljájevky, asi takových 30 kilometrů od Oděsy. Nákladní auto s pískem tvrdě drkotal zpět po cestě. A nahoře jsme si vyseděli s dědouškem pohodlné lavůrky. Zeleň nekonečných kukuřičních lánů třídila moje celodenní dojmy. Ruská země je široká jako ruská duše. Stařík se zřejmě domníval, že uhodl moji náladu. Pravda, pravda, povídám. A ani nevím, jak se to stalo, sjel jsem při tom pohledem na pálenou sienu ještě neproslého písku, kde měl děda pohodlně natažený nohy ve světlých plandácích. Přikládal tomu zřejmě nějaký zvláštní důvod, poněvadž hned dodal, že proto musí být i kalhoty široké v ústích, že není ruský duch.

0: Těmi příhodami z cest jsme nezačali náhodou, přátelé. Zvolili jsme je proto, že celé dnešní vydání pořadu Piš a slyš bude mít cestovatelský charakter.
1: Přičinila se o to vaše přání. Hned první dotaz nás zavede daleko na moře. Ladislav Krepindl ze Šťáhla v Úplzně a Miroslav Přibyl z Úpic se nás ptají na velká námořní neštěstí a na to, jak vznikl signál SOS.
0: Soudruh Krepindl k tomu připomíná zkázu parníku Titanic. A tak nejdříve několik slov o této známé události.
2: Je noc ze 14. na 15. duben 1912. Luxusní loď Titanic vyplula před dvěma dny na svou první cestu přes oceán.
3: Titanic je nejmodernější loď světa, pánové.
2: Konstatuje spokojeně blahobytný akcionář. A zdá se, že má pravdu. Titanic veze 2208 lidí, z nich je 332 v první třídě, 276 ve druhé, 708 v mezipalubí a zbytek je posádka.
3: Titanic je nejdokonalejší loď. Chlouba naší paroplavební společnosti je nepotopitelná, pánové.
2: A proto v lodních salonech je vybraná společnost. První plavba nové lodi je prvotřídní společenskou událostí. A taky obchodní. Především obchodní. Jde o to, aby Titanic dokázal, že je opravdu nejrychlejší lodí světa. Musí dobít svým majitelům modrou stuhu, symbolickou odměnu pro loď, která dopluje z Evropy do Ameriky v rekordním čase. Proto kapitán štve přepichový parník k nejvyššímu výkonu.
3: Se získáním modré stuhy je spojena prémie pro kapitána. Majitelé lodi taky nepřijdou zkrátka. A porazit konkurenci, to je přece cíl každého podnikatele. Nemám pravdu, pánové?
2: Z kabiny radiotelegrafisty letí na pevninu vzkazy pasažérů.
3: Ve středu naschledanou v New Yorku, Mina a Bill. Kupte 100 000 akcií za tržní cenu.
2: Loď Californian, která pluje nedaleko, hlásí ledovou tříšť. Kapitán Titaniku dává postavit hlídky, ale poslušen příkazu svých zaměstnavatelů uhání dál nezmenšenou rychlostí. Modrá stuha je mámivé lákadlo.
3: Ještě teď radiotelegrafista objednává komusi soukromý vagon z New Yorku, ale za chvíli...
2: Signály SOS letí nad vodami jako poděšení ptáci.
3: Titanic najel na ledovec. Trhlina je dlouhá 100 metrů. Jsou zaplavena první dvě skladiště, poštovní sklad a kotelny 6 a 7. Vahou vody se příď nakloní a zkáza postihuje další a další komory.
2: Po celý čas katastrofy stojí několik mil odtud loď California. Signály SOS neslyší. Radiotelegrafista vypnul stanici a šel spát. A nouzové rakety považuje hlídka za zábavu boháčů na luxusní lodi.
3: Minuty rozdělují lidi na živé a mrtvé. Plnou rychlostí sem ze vzdálenosti 58 mil jede loď Carpathia, aby zastavila to hrozné rozdílení. Ty, kteří přežijí, vezme na palubu. Ze 2208 jich je 705.
2: Půl druhého tisíce mrtvých.
3: Pro modrou stuhu.
0: K zániku Titaniku došlo v roce 1912. V té době už byl signál SOS běžně zaveden. Poprvé jej vysílal roku 1903 Ludvík Arson z lodi Grönland, když ztroskotala u Irska. Arson zvolil tato tři písmena náhodně, protože jsou výrazná a snadno se morzeovkou vysílají. Tři tečky, tři čárky, tři tečky.
1: Výklad, že jde o zkratku anglické věty Save our souls, zachraňte naše duše, nebo Save our ship, zachraňte naši loď, je dodatečný a vznikl ve fantazii romanopisců.
0: První mezinárodní radiotelegrafický kongres v Berlíně roku 1906 uznal skupinu písmen SOS jako signál volání o pomoc.
1: Po schválení berlínským kongresem poprvé použil signálu Jack Binns na lodi Republic, která patřila společnosti White Star Line. Republic se v mlze srazila s italským osobním parníkem Florida. Binsovo SOS zachytila radiostanice na střeše hotelu Waldorf Astoria v New Yorku a předala je plavidlům v blízkosti srážky. Na místo katastrofy se v krátké době sjelo 5 lodí, obě posádky a všichni cestující byli zachráněni. To bylo v lednu 1909.
0: Kdyby šlo o to spodobnit ta 3 písmena sochou, mohla by se podobat letce dobrodějných ptáků nebo snad srdci zvonu, který rozeznívá srdce v člověku.
1: Možná, že jednou napadne umělce myšlenka na takovou sochu. Za tisíce zachráněných.
0: Básník Petr Křička už hold vzdal.
4: Ty slyšíš, muži moře. Ty nasloucháš. Ty bdíš. Za vlnou vlna hoře se v pěnách řítí blíž. Z východu, strany jižní, západu, půlnoci, tou chvílí volá bližní záchraně, k pomoci. Je velký zákon žití, mně zítra, tobě dnes. V hukotu vlnobití slyš signál SOS.

Takový signál SOS je prostě velmi užitečná věc. Ale myslím, že nejistější člověk přece jenom je, když má pod nohama pevnou půdu. Prosím, hudbu.

0: můžeme opustit nedozírné dálavy vod, kam nás zavedla skladba Smavý námořník, nahraná orchestrem Rony Goodwina, a vkročit na jistou pevninu. Vystupme na pobřeží Afriky, abychom vyhověli přání Arnošta Zemana z Brna. Spisovatel J.R. Vávra nám napsal o nejstarším městě na světě.
1: 40 kilometrů na sever od libanonského Bejrútu vybíhá do moře maličký poloostrov. Pyramidové texty jej zvali Kepen, izraelská genéze Gebal, středověcí křižáci Gibelet a dnešní Arabové Džebejl. Kdysi sem zajíždívali Řekové nakupovat egyptský papyrus a protože se houby starali, co tomu řeknou profesoři klasických jazyků, nazývajíce papyrus Puplos, zvali stejně i tento starý přístav i knihy, které potom na papíru psali. Tak se z komolenina neznámého dnes už hamického slova vyvinula v název Biblos a v dějinách nám zbylo známé slovo Bible. Na rozdíl od jiných starých sídlišť žije šestitisícový Džebejl rozložen podél dálkové pobřežní silnice dodnes. Jeho dominantou je mohutný hrad postavený z velkých kvádrů okolo roku 1103. Toto datum je mnohem tragičtější, než se na první pohled zdá. Příčinou toho byli křesťanští aristokraté z Evropy. Věčná domýšlivost omezeného vojáctví totiž poručila rozebrat obrovitá chrámová schodiště boha Rešefa, pocházející z 22. století před naším letopočtem, a k tomu si něco vypůjčit z chrámových zdiv, které tu postavili Římané k poctě boha Adonise. Z toho všeho dali křižáci postavit tuhle kamennou pevnost, aby v ní mohli vydržet co nejdéle v cizí svaté zemi. Nakonec jim to nebylo stejně nic platné. Všichni byli pohubeni či zahnáni zpátky do moře. A tak tu už zbyl jenom bunkr z 6metrových tesaných kvádrů, pevnost, před kterou by se i poslední útočiště Adolfa Hitlera zardělo studem. Naštěstí nejsou archeologové lidé přecitlivělí. Tady, nedaleko bělostné pláže, žil kdysi člověk kamenné doby, sděluje nám ředitel vykopávek. Tato vápenitá podlaha má pod sebou zbytky čtverhraných domečků o jediné místnosti. Domy byly stavěny z oblásků, slepovaný hlínou, spáleným vápnem. Jsou to obydlí ze 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem a už zde jsme našli střepy nádob, většinou hladkých a na povrchu očazených, jak byly páleny ohněm. Vedle střepů ukazuje mi můj ochotný průvodce i zbytky rozličných nástrojů. Jsou to většinou pazourky. Nástroje zachovávají přirozený tvar materiálu a jsou štípány, broušeny, některé dokonce už i vrtány. Solidní práce, míním uznale. Potom procházíme dál ulicemi starověkého města. Nejstaršího města na světě. Na větším prostranství se zastavujeme před řadou velikých, dočervena vypálených, hliněných pouzder. Vypadá to jako obrovské pekáče uložené do domovních zdí. Uvnitř leží kostry skrčenců. Pravděpodobně to jsou nejstarší dosud zachovalé rakve. Opravdu stělesněné dějiny jsou tohle město. Vedle vykopávek z dob úsvitu lidstva tu najdete svědectví mladších kultur. Egyptské sošky, zdobené perlami onyxu a křišťálu, řecké chrámy, římské přírodní divadlo. Od roku 637, kdy odsud odešli poslední byzantští žoldnéři, zelo město prázdnotou. Středověk mu nic nepřidal, ba naopak ubral. Křižácká vojska tu zle hospodařila. Teprve nová doba sem vnesla opět rušný život. Na zbytky starých základů nasedá moderní město. Město plné zelených stromů, laviček pod keři, útulných kavárníček a obchůdků. Tady vám ještě před samým západem slunce upekou na olivovém oleji čerstvou rybu a než s tím budou hotoví, nabídnou arak či právě natrhané mandle nebo vlašské ořechy, velké jak slepičí vejce. Takové nerostou nikde na světě. A vy vděčně přijímáte ty projevy pohostinnosti a uvažujete o tom, jak by bylo dobře, kdyby tady na troskách impérií rozbitých nekonečnými nájezdy a válkami byl napříště už klid a mír.

0: Potud je R. Vávra. A my, když už jsme v Africe, tu ještě chvíli zůstaneme. Vypravíme se do Akry, hlavního města státu Ghana, bývalého Zlatého pobřeží.
1: 6. března letošního roku oslaví 5 let své nezávislosti.
0: Nedaleko náměstí Kwame Nkrumaha je jeden z oblíbených nočních klubů, kde se každý večer pro potěšení mladých i starších...
1: Nepředvádí sice ani striptease, ani rock'n'roll, ale docela náruživě se tu tančí. Jak a hlavně co se tu tančí, to nám poví úvodem vzpomínka korespondentky Československého rozhlasu Věry Šťovíčkové.
2: Žádné kmenové tance, prosím. Bez masek v pouhopouhém svátečním oděvu. Sedí se pod hvězdami, taneční parket je otevřený, je to docela prosté oplocené místo s malým pavilonem a barem. Černý pan vrchní nosí tušku místo za uchem, zapichnutou v kudrnatých vlasech, a orchestr hraje k neumdlení. Tanečníci, jako u nás, přicházejí na parket v párech. Často se však stává, že se dvojice rozdělí a každý z tanečníků dává individuálně volný průchod svému africkému temperamentu. Není divu. Posloucháme totiž moderní africkou taneční hudbu High Life.

0: Co je to high life?
1: Kdybyste konstatovali, že to je obyčejný jazz, byli byste hodně daleko od pravdy. Kanští hudební vědci totiž považují high life za jeden z projevů soudobé africké hudby, který má s evropským tanečním orchestrem společnou pouze část nástrojového obsazení. High life totiž čerpá z tradic lidové hudební kultury, a to nejen rytmicky, ale i tím, že důležitou součástí orchestru jsou lidové nástroje. Bambusová flétna, hůlková klepačka, řechtačka a gong. A co víc, i ghanské mluvící bubny Atumpan nebo Akukadvo.

0: Hudba stylu highlife má v současné době dvě rozdílné formy, městskou a venkovskou. Venkovská hudba highlife je většinou zpívaná, pouze s doprovodem kytary a bicích nástrojů.
1: Když už hovoříme o bicích nástrojích, ještě jednu pozoruhodnost. Hraní v podobném tanečním orchestru je v Ghaně pro každého nejen zábavou, ale nezřídka i školou. Ghana je totiž země, kde ještě dnes je docela běžné sdělování zpráv bubnovou řečí. Umět bubnovou řeč to chce několikaletou průpravu, úplné odborné školení. A jeho část tvoří často i bubnování na atumpan nebo akukadvo v tanečním orchestru, kde si bubeník osvojí nejjemnější odstíny rytmu, dynamiky a hlavně zručnosti.
0: Než se rozloučíme s ghanskou taneční hudbou, prozradíme vám, že v jejím rytmu jsou skládány nejen písničky milostné, humorné, lyrické či epické, ale že rytmus highlife ovládl i písně masové.
1: Důkazem toho je naše závěrečná ukázka, píseň Narození Ghany, která má velmi vážný a slavnostní text, hovořící o slavném březnu 1957, kdy vylétla poprvé na stožár vlajka svobodné Ghany, a přesto je hrána i zpívána stylem highlife.

0: A máme tu další exotické přání. Posluchač Ota Rezler z Pardubic nám píše.
1: Viděl jsem kdysi napínavý film, jmenoval se Šanghajský expres. Byl to typický dobrodružný příběh vymyšlený hollywoodskými filmaři. Ale mě by zajímalo, jestli takový expres skutečně existuje a jak vypadá.
0: Můžeme soudruhu Rezlerovi vyhovět. Spisovatel Zdeněk Jirotka cestoval Šanghajským expresem a vzpomíná.

Taky se vám vzpomínky vybavují v podobě obrázků, jimž někdy chybí souvislost? Tak tedy, Šanghajský expres to je kupé, čisté a chladné, třeba že venku je čím dál tím větší teplo, protože jedeme k jihu. Za oknem ubíhá pastel čínské krajiny s rýžovými poli, bambusovými háji a obrysy vzdálených hor. Já nevím, jestli jste si někdy, třeba na čínských kresbách, všimli, že kopce, skály a hory v Číně mají takový podivný, pro nás nezvyklý tvar. Jako kdyby je kreslilo dítě. K překvapením, která na člověka v Číně čekají, patří i to, že tak opravdu vypadají. Tak tedy za oknem vlaku ubíhá půvabný obrázek čínské krajiny a na stolku v kupé je pro každého cestujícího sklenice zeleného čaje. Lístky toho čaje zbobtnaly a prostoupily celý obsah číše. Vypadá to tak trochu jako akvárium, ale chutná to docela dobře. A ta sklenice je kouzelná, protože nikdy není prázdná. Ještě jste nedopili a už je tu průvočí a číšník v jedné osobě se stříbrnou konvicí horké vody v ruce. Tváří se, jako kdyby byl něco zanedbal a rychle vám upravuje čaj nový. Způsob, jimž to činí, je dokonale artistické číslo, takže první sklenice jsme pili hlavně proto, abychom to znovu viděli. Ale protože nemůžete cestou z Tianjinu do Šanghaje vypít toho jemně vonícího nápoje hektolitr, rozhodnete se, že už pít nebudete. Jenže ten dobrý kouzelník vám každých 10 minut odnese sklenici vychladlého čaje a servíruje vám nový. Občas vám také nabídne malé frotované ručníčky, namočené v horké vodě. Je příjemné otřít si obličej a ruce. Občas se v amplionech ozve dívčí hlásek a něco čínsky povídá. Z překladu se dovíte, že jsou to informace o městě, k němuž se blížíme. Kdy bylo založeno, jaké mělo v dějinách osudy, kolik je tam dnes obyvatel, škol, kolik divadel a co se tam dnes vyrábí. Potom vlak zastaví a je s nástupiště vzad útokem, totiž aby bylo jasno. Spousta lidí z kbelíky, hadry a kartáči začne celou soupravu čistit, umývat a leštit, jako kdyby to byla z brusu nová 603. To se opakuje na každé stanici. Proč na stanici, to dá rozum. Šanghajský expres jezdí rychle a za jízdy by se to dělat nemohlo. Ale uvnitř to je jiná. Tam je to možno dělat za jízdy a taky se to dělá, ustavičně. Každých 5 minut, no tak řekněme ne každých 5 minut, ale každé půl hodiny se otírají okna, otírají podlahy a luxují koberečky. A když na některé stanici vystoupíte z vlaku, abyste si protáhli údy, zjistíte, že většina čínských cestujících to udělala taky, jenže doslova. Oni cvičí. Ne hromadně, spíš každý sám, ale nástupiště je plné lidí, kteří dělají předklony, dřepy a rytmická dechová cvičení. Jakýsi starý pán si velmi odbornými pohyby dopřává dobrodění masáže šíje a hlavy a pak se trochu podél nástupiště proběhne. Já nevím jak vám, ale mně se to líbilo a považuji to za rozumné. A pak jsme zase jeli, pili zelený čaj a zvedali nohy, když se luxovalo. Skončilo to tím, že se v amplionu ozval dívčí hlásek a povídal... Ale než vám řeknu, co povídal, musím podotknout, že obyvatelé Šanghaje neříkají Šanghaj, nýbrž Shanghai s takovým ostře znějícím S na začátku. Tak tedy ten dívčí hlásek radostně oznamoval Shanghai Chutan Taola. Prý to znamená, dorazili jsme do Šanghaje. A byla to pravda.

0: je krok do sousední Indie. Máme příležitost podívat se tam díky přání posluchače Stanislava Kováře ze Sudoměřic u Bechyně.
1: Indie, země fakirů, jogínů, zaklínačů, krotitelů hadů.
0: Tak počkat, dnešní Indie už dávno není jenom tohle. Dnešní Indie staví továrny, přehrady, komunikace, nová města, školy. A ti fakiři a jogini se stávají zajímavým oborem vědeckého zkoumání.
1: Takže můžeme v celku uspokojivě zodpovědět dotaz, co je to takzvaný hrobový zázrak.
0: O odbornou radu v této záležitosti jsme požádali našeho externího spolupracovníka Miloše Sekvence, který se problémy magie, hypnózy, iluzionismu a podobnými obory zabývá už řadu let.

Dostal jsem jednou do ruky dopis, který poslal anglický major John Yeardley svému příteli plukovníku Deroyovi do Paříže. Milý Deroy, píši vám z Lahore v Indii, kde jsem byl hostem Ranjit Singha a stal jsem se tu svědkem hrobového zázraku. Ještě dnes mi zaznívají v uších poslední fakírova slova před pohřbením. Om, šám, bám, lám, rám, jám, ám. Představte si, pomocník ucpal všechny otvory fakírova těla aromatickým voskem a zdánlivá mrtvola byla zabalena plátnem a uložena ve zvláštní hrobce zvané Baradara v zahradě Ranjit Singhova paláce. Vrata hrobky byla pak pečlivě uzavřena, zapečetěna a postavena k ním stráž. Po 14 dnech byla před spolehlivými svědky znovu otevřena. Fakírovo tělo bylo stuhlé, údy strnulé. Pomocník zahřál a promasíroval fakíru v obličej, promasíroval pokožku a narovnal jazyk v ústech. Po chvíli začal fakír pravidelně dýchat a otevřel oči. Experiment byl skončen. Tolik dopis majora Yeardleye. A teď, co je na věci nadpřirozeného? Řekli jsme už, že různé pokusy fakíru a jogínů jsou dnes v Indii předmětem pečlivého vědeckého zkoumání. A tím se vysvětlilo i mnohé okolo takzvaného hrobového zázraku. V podstatě jde o dvě věci. O absolutní ovládnutí dýchací techniky, což vyžaduje mimořádnou ukázněnost a mnohaletý cvik. Vrchol fakírovy přípravy, khechari mudra, obrácení jazyka do nosní dutiny, je usnadněn tím, že fakír cvičí dlouhou dobu předtím uvolňování jazyka v lůžku a jazyk sám je zvláštním způsobem naříznut, takže jej lze snadno zasunout až daleko dozadu k ústí nosní dutiny. Druhou věcí je pak útlum srdeční činnosti, podobný zimnímu spánku u zvířat a s ním související omezení fyziologických funkcí v těle, což uvede fakíra do stavu jakéhosi kataleptického strnutí. Studium životních procesů v dočasně umrtveném těle fakírově je v Indii ve stádiu četných pokusů. Rozřešení tohoto problému může podstatně přispět i k otázce přizpůsobivosti lidského organismu v nezvyklých podmínkách, například při budoucích dlouhotrvajících vesmírných letech. A že takzvaný hrobový zázrak žádným zázrakem není, to nakonec dokázali i někteří vynikající světoví kouzelníci, kteří neprošli školou indických fakírů. Američan Harry Houdini, jenž strávil v zaletované kovové rakvi 90 minut pod vodou, Egypťan Rahman Bey, Angličan Townsend a jiní, kteří cílevědomým tréninkem dokázali, že všem domnělým záhadám lze přijít na kloub a že ve světě nic nadpřirozeného neexistuje.

0: Tak jsme dnes cestovali po moři a po souši a ještě nám zbývá vzduch.
1: A to se výborně hodí, protože posluchač Josef Šindílek z Prahy nás požádal, abychom pověděli něco o dopravě budoucnosti, o raketové poště.
0: Pro tu budoucnost musíme však nejdřív udělat krátký výlet do minulosti. Na obou stranách Atlantického oceánu se konalo již mnoho pokusů s raketovou dopravou pošty. Na konci 19. století byly sestrojeny poměrně velké rakety s náplní střelného prachu, jichž se používalo jako spojů z lodí na pevninu. Mělo to své nevýhody, ten střelný prach se nedal nijak zkrotit a schránka umístěná v raketě vzala většinou už při startu za své.
1: První skutečný úspěch se dostavil až v roce 1931. Z německého městečka Hochtrötsch byla do Semriachu vyslána poštovní raketa, která doručila 333 dopisů. Několik let na to pokusili se také v Americe vystřelit poštovní raketu. Ani tento pokus se nesetkal s větším úspěchem. Teprve po válce se věc začala dařit. V roce 1959 vložili pracovníci západoněmecké pošty 5000 korespondenčních lístků do 5 raket a vyslali je na 5 kilometrů dlouhou trať z Arnše do Bernše. V témže roce si zaexperimentovali i Američané a vyslali z paluby ponorky plující v Atlantickém oceánu 3000 dopisů na letiště Mayport na Floridě. Raketa, vybavená podvozkem a padákem, přistála bez poruchy.
0: Pokusy tedy dokázaly, že lze zasílat poštu pomocí raket do nedalekých oblastí. Jedná-li se ovšem o větší vzdálenosti, je nutno použít složitějších a nákladnějších raket. Jistý pan Glauco Partel navrhl, aby některé typy raket, vyráběné dnes k vojenským účelům, byly použity k pravidelné poštovní dopravě. Jeho plán předpokládá vytvoření jak evropské, tak mezikontinentální poštovní raketové sítě. Chce zřídit nejprve 6 stanic, ze kterých by startovaly rakety každé 3 minuty a ve stejných intervalech by také přistávaly. Rakety by létaly ve výšce asi 20 kilometrů.
1: V mezikontinentální dopravě by se rakety pohybovaly ve výšce asi 100 kilometrů a to rychlostí přes 18 800 kilometrů za hodinu. Takový let by spotřeboval na 3000 kilogramů pohonných látek, ale vyplatil by se, protože pošta z Evropy například do Jižní Ameriky by byla doručena za pouhých 40 minut. A tak dopis odeslaný z Paříže ve 12 hodin v poledne došel by příjemci v Rio de Janeiro dík časovému rozdílu ještě týžden ráno.
0: Dosud je to všechno ještě utopie. Jedno je však už jisté. Raketová technika je dnes na takové výši, že třeba už brzo poslouží i poštovní dopravě. Všichni bychom se radovali, kdyby ve všech raketách místo atomových hlavic byly schránky s obchodními dopisy a milostnými psaníčky.

0: Proto jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat jeden nejlepší příspěvek, ale že teď přečteme řadu z těch nejzajímavějších.
1: Jedno však přece jen můžeme určit zcela bezpečně, který příspěvek byl nejkratší. V tomhle směru suverénně vyhrál malý Zdeněk Kožíšek z Hradce Králové, který nám lakonicky sdělil.
2: U nás byly Vánoce radostné. Byli jsme všichni veselí.
1: To byla však výjimka. Ostatní nebyli tak skoupí na slovo a často se zeširoka rozepsali o svých zážitcích. Vedli v tom ovšem děti, které mají přece jen víc času než dospělí. Tak například sourozenci Hana a Boleslav Pánkovi z Gottwaldova.
3: Babička Boženy Němcové chodila na rozcestí zvát hosty k štědrovečerní hostině.
1: Napsali jako moto svého dopisu.
2: Na Štědrý den odpoledne nechali jsme otevřené okno, aby se nám po štědrovečerní hostině dobře spalo. Když jsme okno zavřeli, zjistili jsme ke svému velikému překvapení, že máme hosta. Na hodinách seděl ptáček velký, asi jako vrabec. Dohodli jsme se, že mu budeme říkat Pepík. Po rozdělení dárku Pepík nedostal žádný, s ním nikdo nepočítal. Jsme se odebrali k spánku. Pepík se opět usadil na svém původním místě, na hodinách, a tam také přespal. Ráno vstával současně s námi a hned po snídani se začal tlačit k oknu. Rozloučili jsme se s ním a pustili ho. Celý den jsme ho neviděli, ale na večer se objevil na okně a toužebně nakukoval dovnitř. Tak se to opakovalo každý večer. Se zmírněním mrazu přestaly tyhle Pepíkovy návštěvy. Až bude hodně mrznout, jistě se k nám zase vrátí. Poznáme ho, má na levé nožičce jen jeden drápek. Nevíme, jestli ještě někdo dostal k Vánocům takový dárek. Nás potěšil ze všech dárečků, co jsme dostali nejvíc.

0: Nevíte, co je to aerosol? To je taková lahvička se zvláštním uzávěrem, který po stisknutí rozprašuje příjemnou osvěžující vůni. Tatínek Věry Malinové z Prahy dostal takový předmět k Vánocům a jeho zdárná dcera píše.
1: To jsme se nasmáli. Tatínek to zmáčkl, abychom viděli, jak rozprašovač stříká. A on pořád stříkal a stříkal, až to bylo na ubruse a na koberci, prostě všude. Všichni jsme se pokoušeli to zastavit, ale nešlo to. Přestalo to, až už byla sklenička prázdná. Celý pokoj nám voněl a přestože jsme 2 dny větrali, voní dodnes.

0: Věra Tichá z Moravských Budějovic začíná svůj veselý dopis takhle.
1: Kolem 5:00 jsem šla pro vánočního kapra do obchodu, do samoobsluhy. V prodejně už svítily zářivky. Náhle nastala porucha v osvětlení a v celém obchodě tma. Prodavač začal rozčíleně běhat po obchodu a křičel: lidičky, tleskejte, ať mám kontrolu, že se nekrade. Lidé začali opravdu z legrace tleskat a v prodejně to bylo jako v koncertním sále po zdařilém vystoupení. Prodavač rozsvítil 2 svíčky. Přinesl rybu a hodil ji na váhu. Kapr sebou mrskl a vletěl do vlašského salátu. Asi se mu to nezamlouvalo, a proto se 2. vymrštěním octl na tácu se sýry a syrečky. Paní, vy byste měla zaplatit o 5 korun víc, povídá prodavač, poněvadž ten kapr je už marinovaný.

0: A co Jan Kulhánek z Hradce Králové?
1: A myslíte otec, matka, Šampus a já, že? Tady je.
2: Byl štědrý večer a my zasedáme právě k slavnostní večeři. Otec otevírá lahev šampusu, abychom si před jídlem připili. Rána jako zděla, zátka kdesi v lustru a gejzír vína místo do připravených sklenek v babiččině obličeji. Zastihlo jí to chudinku ještě vylekanou z té dělovky. Kácí se ze židle, Petr ji chce zachytit současně s tátou, který pouští lahev na

0: Koberec a přiskakuje, oba se nad ležící babičkou srazili a vzali sebou i stromeček, jenž zase v pádu smetl se stolu připravený dort. Nejlepší na tom bylo, že nejvíc se tomu zmatku smála mírně pošramocená babička. Přiznávala později, že tohle se jí za celých 670 let ještě nestalo, aby se na Štědrý večer mohla takhle zachechtat.
1: Inženýr Hamáček poslal z Hradce Králové celou povídku. Tedy, jestli je to zážitek, to by asi před právem outrpným dokazovat nechtěl. Ale nešť, fantazii se meze nekladou. Přišli k ním prý na návštěvu tři známé a všechny dík současné módě ve stejných kabátech. Hamáčkovic 15-letá Eva si tajně šla ty kabáty do předsíně vyzkoušet. A hle, co se nestalo.
0: Návštěvnice odcházely, až když klekánice měly odzvoněno. Naše rodina zasedla mezi tím ke svátečnímu stolu, aby zdolala poslední pozůstatky od štědrovečerní večeře. Ale dříve, než jsme odložili lžíci od polévky, zazvoní zvonek. To paní Klábosilová se vrátila, že prý venku mrzne a že si zapomněla u nás rukavice. Ale po rukavicích ani stopy. Snad je paní Klábosilová ztratila na cestě od nás. A tak se nad rukavicemi uzavřela hladina rybníka. Naše Eva se jen začervenala. Paní Klábosilová odešla a my jsme zasedli ke kapru na černo. Nebyli jsme však ani v polovině, když řinčel telefon, volala paní Bouchalová. Ta už na to přišla. Zjistila, že si vyměnila s někým kabát a že se nemůže dostat domů, protože nemá v kapse klíče, ale něčí rukavice. I odkázal jsem paní Bouchalovou, ať si zajde za paní Klábosilovou, že si zřejmě vyměnili kabáty. Ještě jsme nespali, když zvoní zvonek, přihnala se uplakaná paní Bouchalová, že prý nemá kam hlavu složit, že ji musíme nechat na noc. Paní Klábosilovou sice doma zastihla, dala jí svůj kabáty s rukavicemi, ale kabát paní Bouchalové, a v tom je ta tragédie, odvezla sebou i s klíči přes polní paní Závětrná až do Vystrkova, zatímco její kabát, stejně vkusný a elegantní, ale bez klíčů, předala paní Klábosilová paní Bouchalové pro paní Závětrnou. Eva vlezla pod postel, pak dostala pohlavek. Ale já vám řeknu, nemůže za to vlastně ta zatracená móda?
2: Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká.
3: Šaty dělají člověka a zkomolené telegramy komické situace. V Leningradu žije soudruh Nikolaj Tremasov, který umí česky a pravidelně poslouchá naše Piš a Slyš. Za jeho pěkný dopis jsme mu v prosinci poslali knížku o Praze. A hle?
4: Včera jsem obdržel balíček, který mě velmi potěšil. Jen naše letecká doprava si ze mne omylem udělala legraci. Dostal jsem telegram tohoto znění. Na vaše jméno je na letišti zásilka 190 kg. Vyzvedněte si ji co nejdříve. Tak jsem si objednal u městské dopravy nákladní auto. 190 kilo to není jen tak. Přijel na letiště, ukázal občanský průkaz a ženu se ke skladišti, kde mi dali knihu. Místo 190 gramů napsali kilogramů. To byla scéna jak z filmové grotesky. Nákladák jako hrom vezl jednu knížku. Ale ať. Ta kniha je pro mě milým dárkem a památkou z Československého rozhlasu a já z ní mám velikou radost.

0: A teď už jenom nový úkol pro ty, kdo mají doma nebo v závodním klubu magnetofon. Pošlete nám na magnetofonovém pásku natočený vlastní záběr, který pokládáte za nejpovedenější. Písničku, vyprávění, scénku, pásmo, hudební záběr v délce do 5 minut. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i zájmové kroužky. V průvodním dopise uveďte značku použitého magnetofonu a natáčecí rychlost. Nejlepší nahrávky použijeme v příštím Piš a slyš.
1: Všechny cívky a pásky vám samozřejmě co nejdříve v pořádku vrátíme.
0: Těšíme se na vaše příspěvky,
1: na vaše nová přání
0: a na všechny dopisy,
1: které pošlete na adresu Československý rozhlas Praha
0: a označte heslem Piš a slyš.

0: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Problém je popsat tríp. Já předpokládám, že tríp je palec.
1: Tríp je takzvaný tríp a taky pastorek.
0: Tam, kam zapadá palec, palec zapadá do trýbu.
1: Palec žine tríp. Jsou cevkový tríby a železný tríby. Cevkový tríp, ten má konce dubový, vyvrtaný na hřídel osmičku, na tom jsou flančny, to jsou ty železní silní, kde přijde klín, kde je to zatažený. Ale cevky jsou jilmový, ty se vkládají do těch čel dubových a zatahujou se právě, navrch jsou kruhy, takzvaný zděře, a zatahujou se rádlováním, strašnou sílou, aby se potom ten kruh mohl natáhnout. A je na konci každá cevka za kruhem zajištěná mozem. To je takzvaný rebík. Ten už je železný, aby ta cevka za chodu náhodou nemohla přeběhnout. Má i dole osazení, aby nepřeběhla, aby se to čelní kolo nerozbilo, aby ty palce neskočily proti druhým cevkám.
2: To bylo před 3 roky, kdy jsme stáli v polorozpadlých troskách staré Pily na břehu jihočeského rybníka, vyluzovali na starodávném zařízení jediný možný zvuk a dohadovali se, co znamenají slova tak samozřejmá pro rázovitého sekerníka Jana Kudrnu. Nadšení jeho i jeho druhů Lumíra Marečka a Karla Hajka dávalo naději, že odvážná záchrana se povede. Předpokládané náklady však očekávání velmi rázně umenšovaly. Letos jsme se ve stejné sestavě vrátili. Přibyl i syn pana Kudrny, Josef, a najednou nás čekaly příběhy dva. Pily a pilařů.
3: Doukův mlýn je památkově chráněný objekt zhruba 2 kilometry od Českého Rudolce na jednom z potoků, které se sem zbíhají, a je to stavba, kterou nám blíže pak popíše pan Kudrna. Stavba byla do konce 70. let minulého století, už musím říkat, to znamená zhruba těch 30 let byla funkční, řezalo se tam dřevo, od té doby to notně začalo chátrat a skončilo to bohužel tak, že celá stavba sesedla, posunuly se ty podkladové fošny nebo podkladové trámy, uhnily a celé se nám to zkroutilo. Sesedlo to na jedné štítové straně asi o 60 cm. Přestalo to být samozřejmě funkční a náš zkrášlovací spolek se pustil do odvážné akce s tím, že bychom chtěli zrenovovat celý ten objekt do stavu, kdy bude opět funkční. Samozřejmě v dnešní době už se nepředpokládá, že by to fungovalo natolik, že by se tam průmyslově to dřevo řezalo. Spíš jde o to obnovit to jako kulturní památku.
1: Moment ještě. To bychom museli vzít, který rok to bylo, tak no tenkrát, no vemem to po té 30-letý války, no. Kdo to bude hledat teď, ne? Tak můžu.
4: Jo.
1: Tak Penikov byla vesnice. Při 30-letej válce byla zničená. Lidi se nevrátili, ale Doubku mlýn ostal. Doubku rod tam byl strašný leta, ale jak se lidi nevrátili, tak se vystavil dvůr. A od té doby je dvůr a dostal jméno Bílý dvůr. A proto je zase pokrytej novým bílým eternitem jako Bílý dvůr, aby se ta památka udržela. A byl tam Doubek a to byl pilař velice dobrý. No a potom, jakože už nebyly děti, tak rod vymřel. Oni ty mlináři byli včelaři a pytláci a harmonika všude. A tak on, pan Doubek, taky měl hon a flintu. A to víte, paní Doubková scháněla taky, aby nějaká ta rodina byla. Ale ono to nebylo nic platný. A Doubek ty mládenci honil okolo mlýna s flintou. Tak jsem to tam dal.
3: Takže skupina nadšenců se pustila do celé akce a začala schánět podklady, začala schánět peníze, což bylo jedno z důležitých předpokladů pro to, aby se stavba rekonstruovala. A v současné době mohu říci, že jsme těsně před dokončením. To znamená, že byly postaveny nové základy, vyzděny nové pilíře, které nám opakovaně vzala povodeň v roce 2002. Takže to bylo znova postavené. Celá stavba byla vyheverovaná, pokrytá původní krytinou. Je tam dřevěný šindel na té stavbě. Máme zmapováno původní stav, to znamená odborník Vysoké školy zemědělské a lesnické, pan Janák se toho ujal a zakreslil naprosto původní stav do detailů, takže máme i pro budoucí generace dochováno, jak to vlastně vypadalo původně. Zkrášlovací spolek oslovil pana Kudrnu staršího, který to přesměroval na pana Kudrnu mladšího, musím říct, a ten se po dohodě s námi pustil do rekonstrukce vlastních těch technologických prvků, to znamená vodního kola, náhonů, palcového kola a celého toho složitého dřevěného mechanismu, který tu pilu pohání.
4: Tam se jednalo, venku vlastně nezůstalo nic, tam se muselo dělat nový vodní kolo, nový řídel, tam je zpáteční kolečko na vytáčení vozu, to se všechno muselo dělat, nový vantroky, žlaby, všechno dělat nový. A hlavní pohon je velký 3-metrový kolo, který má vevnitř na řídelu je velký palcový kolo, který zabírá do pastorku, do tribu, no a to se přenáší nahoru vojnicí na rám. A po doříznutí ty klády, to by spíš řekl táta, přesněji, doříznutí klády ten mechanismus pákovej spustí poklop ve žlabu, který pustí vodu na to malé kolečko, který vytáčí zase vůz zpátky a klada se posune a řeže znovu.

Je to tak, jak přede mnou ta řeč byla, jenom nepatrný maličkosti doplním. To kolo je 3 metry v průměru, široký tak asi do metru je řídel, pak je paleční kolo, kolo čelní, který jde do tribu, do cevkového tribu, přenáší se tou řídelí na setrvák a na konci je klika ještě. Místo talíře klika. Starodávná věc. A oni si nahoru na rám. A teďkom prostě nahoře to bylo zbudovaný, že když vůz docházel, tak vystrčil hřebík a ta páka, jak je poklop venku na žlabu, zapadl ten poklop a hnal vodu na zpáteční kolečko vytáčení vozu, ale to bylo slyšet u doubku v kuchyni, nebo když byl v maštali nebo pracoval okolo, tak to slyšel, že je čas jít na pilu. Tak šel na pilu a bylo to tak, že na pracovním stolku, kde je zase od zpátečního kolečka čelní kolo, který jde zase do cevkového tribu na pracovním stolku a ten trip má ještě kliku. Potom na to jde podávání. Podávání je zřízený hřebíkama na velký, malý, jak je třeba. A zvrchní. A teď... Počkat. Jo. A dobře. Teďkom prostě, když chcel zase řezat a pokračovat, tak šloup u pracovního stolku na podnožku. Ostalo to tam, to prošlapaný tomu nohou. To je něco teda. A šloup na tu podnožku, tím zapnul to vytáčecí kolečko, co hnala venku voda, do toho tribu pracovního stolku čelního a běžel vůz zpátky. Když už viděl, to je praxe pilaře, když už viděl, že ten vůz asi dochází, aby nenarazil, tak to vypnul a když ten vůz nedošel třeba z 20-30 cm, tak tou klikou ho dotočil. A zase znova dal kladu u pily, tomu se říkalo kalhoty, ten drápec, tu pilu popondal, na druhé straně byl pantok neustále na schlavím, tam to zařídil zase a znova to zapnul a jak to zapnul, tak tam byl zase ten hřebík a pila se rozešla, ale to kolo mělo nepatrný volnochod. To běželo pořád, to se nezastalo, to mělo volnochod. A až když potom zase se ta voda převedla z pátečního kolečka na hlavní kolo, tak to začalo řezat. Když se navalila hrozně silná klada nebo jedlová, ta kolo šlo plný vody a jen to šlo. A doubek, pane, pil novo kolo. Byla to pěkná věc. A pamatuju si, do dneška ještě tam stojí jedna třešně, jak pan Doubek šel a dal mi třešně.

0: peníze. To bylo to nejtěžší, co nás čekalo. Podařilo se nám na základě veřejného grantového programu společnosti Ford tuto soutěž vyhrát a na rekonstrukci jsme získali 250 tisíc korun. Další peníze jsme potom získali od obce Český Rudolec, od památkového ústavu a od sponzorů. Ale tím, že jsme vlastně měli těch 250 tisíc z toho grantového programu, tak tím byla ta rekonstrukce v podstatě zajištěná a tyto peníze jsme použili na tu technologickou část, kterou právě prováděl pan Kudrna mladší. Přibližně přes 500 tisíc to vyjde nakonec. Počítáme, že asi dvakrát týdně v té sezóně v létě by ta pila sloužila k ukázkovému pořezu. Samozřejmě ta pila si na sebe neviděla, pravděpodobně ani ne z toho vstupného a pořád to bude věc, která bude muset být trochu dotovaná, ať už sponzorama nebo obcí, ale vzhledem ke své unikátnosti ta pila bude obci Český Rudolec dělat dobré jméno.
1: Po mně na dobu přešlou leta letoucí, kdy sekerničkena byla důležitou věcí a od tmy do tmy byla to práce těžká, pomáhala vesměs mlynářovi, protože mlynář jen udržoval zařízení, nerukoval na vojnu ani na prezenční, ani takmáž zásoboval obyvatelstvo a armádu a doopravdy udržovali v těch mlejnech 3 až 5 kol, a takže to šlo od jednoho k druhému a pořád to šlo. Sekerník dělal kola vodní, větším dílem byly dlabaný ramena, později taky opinací ramena. Pak byla čepování samozřejmě. Tak, remlíky, schlaví, schlavíčko, čep, řídel a složení dřeva. Každý je jiný dřevo. Teď bylo paleční kolo čelní, paleční kolo líční, ty byly dlouho a pak později přišlo kolo konusový, ale ty už byly železní. Teď ten sekerník musel dělat taky jezy, splavy. Splavy se dělaly tak, když už o tom mluvím do ty sekerničiny, takže byly třeba 3 stavidla. Dole byl práh, dával se černá jedle, anebo dub, ale vesměs černá jedle držela až 100 roku ve vodě dole. A ten vršek se vyměňoval třeba po 50 letech nebo 30 letech, dával se modřínovej. A teď ten práh, jak byl dole, ty sloupy, tak měli vydlabanou rybinu, to byl ten sloup zastrčený a pevně zaklinovaný. Když z jara přišla rozpoušť a ledy, aby to ty sloupy nevytahlo ten led, ta povodeň, nebo ostal splav ve vzduchu a voda šla spodem. Tak tam byla rybina, teď horní joch měl taky rybinu a klíny. Teď na každou stranu byl štět, ten štět byl v polovině přibitej na tom prahu, co byly sloupy, to je potopený sloupy, protože se taky vyměňoval se sloupama, ale ten štět dolů před Prahem do země, ten tam byl zároveň taky 100 let. Teď byla podlaha 3 metry do rybníka znova a ta byla zase voštětovaná, aby se nedostala voda do spodu a štět byl tak daleko, jak byl boční štět od splavu. Dneska už se dává taky beton. A vzadu byla zase podlaha a zase odpadová podlaha. Dostal jsem se k sekerničeně takovým způsobem. Je to vrozenost. Je to záliba. Je to záliba řemeslem. Ale jedna věc. Táta sekerník nebyl, ale děda. Jenže ty řemeslníci starý, všichni jeden vedle druhého, když něco dělali a přišel jste k němu, tak na to hodil hadr a už jste nevěděl nic. On vám to prostě neprozradil. Tak jsem začal jsem, on měl dláta, všechno a byl jsem tady kluk a on mi to nedal. Povídám si, tak mi to nedal, tak mi tady Homolka v Rudolci a Lexosti dláta udělal a začal jsem. No, pak mu toho bylo líto, tak s tím vyrukoval a dláta jsem pořádně udlabal. A tak jsem pokračoval pořád, a seznamoval jsem se a praxí, a tak dlouho a velkou zálibu jsem v tom měl. Zpracoval jsem tak těch 5 vodních kol v minulosti, Dost těžko se to dělalo, protože se dřevo těžko schánělo. Máme vodní kola řebenáče, jednokrancový, máme vodní kola řebenáče dvoukrancový, máme kola na vrchní vodu, máme kola na řece nad spodní vodu a to všecko jako do té sekerničiny spadá. A teď byly ještě ve mlejně sekernické práce, protože mlynář byl zahrnutý sekerničině, kameničina, krejčovství, sedlářství, to všecko musel umět. Takže ta sekerničina doopravdy šla od tmy do tmy, ale platěný to bylo. Syn jako, když byl klouček ještě, kolik ti mohlo být let?
2: Bylo mi 10 let, když jsme začali tenkrát v tom roce 72 rekonstruovat Penikov, ještě tenkrát pod obcí, tam se získal první zkušenosti.
1: Syna jsem nutit nemusel, za hodinu jsem bral 4 koruny, pod kolena jsem šel sněhu s aktovkou, přes les, zatopit jsme si nikde nemohli a tak jsme spolu pracovali a on už se mnou poctivě pracoval a právě podobně se mu to zalíbilo a jde to z pokolení na pokolení.
2: Už jsem dneska nadělal asi 9 těch vodních kol, 2 paleční, no a ono je to spíš takový více koníček ještě k tomu, to musí být, jo. Vyučit to asi dneska neexistuje, výuční obor sekerník, ale já jsem třeba vyučený stavební truhlář, no a tohle jsem se naučil jako vlastně od táty, že jsem měl nějaký start. Dneska už si člověk pomáhá, jak může, protože ona ta sekerničina jako taková je opravdu otročina, takže dneska už si pomůže nějakýma těma strojkama, no ale ten efekt musí být stejně, kdyby to bylo dělaný úplně celý ručně, no. Nějaký ten vercajk jsem si poscháněl taky. Sekal jsem trámy všechno, jako měl bych to.
1: K sekerničině bylo kružítko, ono se to taky říká cirgl, a takový pachole na ty lopatky a na svorce.
2: No, co jsem zjistil takhle z literatury a tak, tak se tomu říkalo vlaštovka. Je to vlastně prkínko do úhlu, který svírá lopata se svorcem, která se zasune do předvrtaný díry na svorec a tím se nakreslí ta lopatka s tím svorcem, jaký svírá úhel ke středu toho kola.
1: Pantok. Pantok je taková sekera, dlouhá sekera, s kterou se prvně, když se vysekává něco nebo ty řídele, tak to jako odštípne třížku. A pak přijde širočina a ta to zahlazuje. A to už je zahrnutý do té sařiny i do sekerničiny. No teď různý vrtáky, to dneska už se zase dělá jiným způsobem, aby se to nahradilo, ale snadší práci, protože když měl vrtat 240 dír, třeba na ty hřebíky a to, tak dneska už se to vrtá elektricky. To je jednou, teď ty falce, už je ten maflík zase, tak se vyřezijou na ty lopaty tím maflíkem, jindá to musel všecko vyřezávat ručně a vydlabávat. No a proto to taky šlo od tmy do tmy a když jste to dodělal, tak jste měl radost toho, že to tak pracuje, že je to dodělaný.
2: No, dělali jsme spolu první 2 kola do slupů, to je pro technický muzeum, tam jsme je spolu dělali, spolu jsme je zamontovali a vlastně ty další 2 už jsem dělal sám, jako už.
1: Je šikovnej a učil se od toho dřeva jako stavební truhlář a zná i tesařinu a pilařinu se teď výborně doučil a je šikovnej.
2: No, já co mám zprávy a tak, takže jsme asi 3 v republice.
0: Pro nás je ještě dneska limitující jedna věc a to je vlastně odbahnění rybníka, který je nad pilou. Ten rybník je dneska vypuštěný, je zanesený bahnem a měl by se začít odbahňovat. Takže až to bude provedeno, tak a samozřejmě pan Kudrna mladší teď dokončí tu práci, kterou tam započal, tak pak budeme uvažovat o nějakým slavnostním uvedení do provozu a spuštění ty pily. Počítám, že do konce prázdnin by se nám to možná mohlo podařit.
2: Já si myslím, že pokud bude voda, takže by to mohlo šlapat už nejbližší.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii, ale které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimine?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, které známá znělka přivítala do dnešního Textempore, přeje i tentokrát tuzerát František Novotný. Ono těch známých melodií bude dnes určitě víc. Nechám vás navíc porovnávat, zda vás víc zaujme ta původní zahraniční nebo její česká verze. První slavná písnička je původně lidová. Příběh Stěnky Razina okouzloval už naše rodiče a prarodiče a já vám ho nabídnu v podání Ivana Rebrova.

Následující písničku nemusím vůbec představovat. Její interpretka se narodila doslova na ulici. Na ulici Belleville, krásná vyhlídka v Paříži, pod kandelábrem číslo 72 na policejní pláštěnce. A všichni vrabčáci tehdy rozespívali okamžitě své kmotrovství do světa. A ta krásná vyhlídka nevynechala přemnohá bolavá zákoutí života královny šanzonu Edith Giovanni Gassionové, Edith Piaf. Byl to život šťastně i zoufale proplakaných lásek. Tak už ale pozor, na setmělém jevišti Olympie hledá světlo reflektoru drobnou postavičku v černém a kéž bychom my také jednou uměli říci, ne, nelituji ničeho.

jako bych slyšel ve mně zpívat na gala koncertu bez diváků Edith Piaf tak jako kdysi. Ztracená lásko, čísi, nic, jenom ticho stromu a měst a spících ptáků, kde hnízda vracejí jim trávu do zobáků, kde větve stromu láme prapouhé pomyšlení, že tady sedali. To bylo, však již není. Je ticho. Ticho. Někdo zhas. Je gala koncert bez diváků. Ticho měst stromu. Ticho ptáků, kteří umřeli kdesi v nás. A teď tu mám českou verzi s textem Ronalda Krause. Myslím, že Eva Olmerová v ní Edith osudu rozhodně neudělala.

Aaron Elvis Presley byl takový fenomén světové hudební scény, že dodnes velká část jeho fanoušků odmítá uvěřit, že zemřel. Počátkem 70. let nahrál Parkerovu písničku o Karlíkovi Bondovi z Géta a diváci nadšeně a s pohnutím přijali jeho nový hit.

Karel Zich se obdivem k Elvisovi netajil, ale nikdy ho nekopíroval. Písničku v Ghettu zpíval na pódiu už v roce 1968 česky se Spiritual Quintetem. Text mi šel úplně snadno, vznikl za jedinou noc, ale byl cenzurou upravován třeba tak, že muselo být jasné, že jde o černošskou mámu a písnička se musela jmenovat Černošské ghetto a pak teprve mohl být nahrán na desku. Čím se vlastně jen potvrdilo, že ghettem se může stát kterékoliv místo na světě, a to v mnoha podobách a v kterémkoliv čase. Tak si teď poslechněme Karla bez cenzury.

křižovkách občas najdete zadání kanadský zpěvák na čtyři. A to proto, že v Ottawě se roku 1941 narodil syrskému restauratérovi synáček Paul, který už v 16 letech napsal píseň o své lásce Dajáně a nabídl ji společnosti ABC a ta ji vydala a udělala dobře, protože to pak byla jedna z nejprodávanějších písniček na světě. A Paul Anka se stal spolu s Elvisem Preslim jedním z idolů mládeže 60. a 70. let.

Samozřejmě, že nechyběla ani v české podobě a krásná Bláhová Diana s námi sedávala u táboráků, stejně jako na čajích v kavárnách. Tak doufám, že jste si dnes vybrali, buďte blaženi a za týden se naslyšenou už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandem stojí na startovní čáře a Jan Rosák jenom čeká, až mu z režie dají kostkovaným černobílým praporkem pokyn ke startu. Můj dnešní spolujezdec už je připraven také, praporek letí vzhůru, Tandem se rozjíždí. Dnes ho se mnou pojede herec Jaromír Meduna. Dobrý den, vítám
2: Dobrý
0: vás.
2: Den.
0: Zase po čase se spolu ve studiu setkáváme a aby nám to šlo pěkně od ruky, tedy vlastně spíš od pusy, tak si dáme na rozjezd hezkou písničku.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak měli jsme si dát pravděpodobně něco hodně tajemného, takového až přízračného, protože Jaromír Meduna, můj dnešní host, má pravděpodobně přímo v erbu detektivy. Je to tak, víte?
2: Ano, ano, je těch detektivů, už jsem udělal spoustu. Kriminálka Miami, Hercule Poirot a tak dále.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: Tak ty mě hodně zaměstnávají v posledních, dejme tomu, už 10 letech.
1: No, já váš hlas mám s tím Horácio Kejnem, ale opravdu tak spojený, že když přivřu oči, tak čekám nějakou takovou tu jeho zásadní větu.
2: Jeho zásadní větu, já nevím, já jeho zásadní věty neznám, ale spíš to jeho gesto takhle, jak dá ano, tu hlavu ano, na stranu ano, ano. A pak si sundá brejle.
1: A jestli pak vás to náhodou taky, když ho dabujete, přímo nepřímně, k tomu byste občas tu hlavičku položili.
2: Nepřímně,
1: ne. Ale on má takové, vždycky těsně předtím, než se rozjede znělka, tak když jak si uvádí celý ten děj, tak vždycky se to nějak rozjíždí, že jo, a on potom řekne, jenomže my na vás stejně přijdeme. Tam, tadam, tam a už jedu. To jsou ty takzvané jeho zásadní věty. Já ho mám hrozně rád a samozřejmě mám ho spojený s vaším hlasem. To je prostě už dané. No ale, jak říkáte, Hercule Poirot navíc, ale pozor, vypadá to, že ty detektivky jsou vám vážně souzeny, protože jste navíc teď namluvil jednu krásnou audioknížku.
2: Ano, namluvil jsem audioknihu po velmi dlouhé době. Já jsem chodil hodně číst audioknihy do tiskárny pro nevidomé. Tady v Krakovské ulici, tam jsem přečetl desítky titulů. A teď, já nevím, zhruba po 15 letech mě oslovilo nakladatelství, které vydalo, nebo vydá, knížku skotské autorky Denise Mina, která se jmenuje Konec vosí sezóny. A to je velmi zajímavá detektivka, velmi obsáhlá. Je zajímavá nesmírně tím, že odehrává se ve Skotsku. To by nebylo zas až tak moc zajímavé. Spousta detektivek se odehrává ve Skotsku, ale tady se trošku tak okrajově řeší vztah třeba Skotové Angličani, jo. Co je takové zajímavé téma. Možná,
1: je to pikantní.
2: Ano, a možná se trošku týká i nás tady v České republice, že jo, takovéhle téma. Kromě teda toho, že sledujeme osudy zločinců a detektivů, mimochodem velice zvláštní věc, detektivka, která vyšetřuje tu vraždu, je mladá žena v jiném stavu, což je tedy naprosto neobvyklé. Že?
1: Jo, tak to jsem teda opravdu ještě neviděl.
2: No. Tak sledujeme velice zajímavé paralelní osudy, soukromé, ne přímo, které jsou svázány s tím zločinem, ale sledujeme paralelní osudy zločinců i těch detektivů a musím teda říct, že ty jejich soukromé životy jsou mnohdy strašnější než ten zločin sám.
1: To je pravda. No, to jste už mohl vypozorovat z toho, jak já nadšeně mluvím třeba o Horácii Kejnovi, že já detektivky opravdu miluji. Ale co, jak jste na tom vy vlastně?
2: Já miluju detektivky. Jo. Ano. Ale já mám jednu velkou výhodu. Já si nemusím kupovat nové detektivky, já jim stačí, když ji takhle na 5 let odložím. A pak ji můžu číst znova a jsem stejně překvapený, jako když jsem si ji čet poprvé.
1: No, abych se přiznal, tak s některými jsem na tom taky jsem už otevřel několik Edu McBainů v domnění, že jsem ještě nečet a v půlce jsem zjistil, že vlastně vím, že to, jak to dopadne.
2: Tak to
1: jsme na tom stejně. No ale já bych ještě zapomněl jednu velice důležitou věc, kterou jsem samozřejmě měl na mysli. Vy jste od té poslední návštěvy, a jestli se nepletu letos v lednu, oslavil 60.
2: No já jsem
1: tak já vás vítám mezi námi 60.
2: Děkuju, no tak... Byl bych radši ve společnosti těch, co mají na začátku 5 nebo 4.
1: Nebo 4, že jo, no, ale co
2: se dá dělat.

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Tandem cestuje.
2: Tak jak jste před písničkou slyšeli, povídám si dnes v tandemu s letošním čerstvým šedesátníkem hercem Jaromírem Medunou. Mohli bychom si třeba popovídat o té 60leté cestě, ale to by bylo dlouhé povídání. Když už jsme ale u cestování, tak já naše hosty dost často vybízím k tomu, a mě mnohdy ani nemusím vybízet, aby si tak zavzpomínali na své opravdové cestování. Jste cestovatel, pane Meduno?
3: Ano, něco jsem pojezdil, ale že bych jako...
2: Není to vaše vášeň.
3: Vášeň to není, ale jezdím, ano.
2: Jo. No a do exotiky nebo...
3: Ne, zatím v exotice jsem žádný nebyl, nejdál jsem byl v Moskvě. Ale tak po té Evropě samozřejmě a třeba takové Rumunsko, to je ještě dneska exotika a musím říct, že velmi krásná.
2: No tedy rumunské hory, já mám kamaráda, který jezdí do Rumunska s motorkou a ten teda se vrací s očima na vrhlavy.
3: Ano, no, ano, no, je to krása. No, já jsem tam byl poprvé, to bylo v roce 78, jeli jsme vlakem, taková parta mých spolužáků, teda kolegů z Damu. A to jsme právě jeli vlakem, vystoupili jsme v Brašově, nechali jsme se dovíst autobusem pod Fagaraš a pak jsme šli Fagaraš. No to byla nádhera.
2: To jsou ještě hory, které jsou úplně nedotčené.
3: Ano, víte, ano, ano, ano, ano, ano, ano. Bohužel jsou dotčeny mnoha pomníčky, jako jo. A to nás jako varovali, že tam může i v létě přijít sněhová vánice a člověk tam může umrznout. No, ty pomníčky to ostatně dosvědčují.
2: A vy jste tím pádem, jestli tomu dobře rozumím, takový spíš turista, jak si s Baťuškem, jo?
3: No to bývávalo, ano. Tak a jako k té 60, jak se to blíží, tak spíš tím autobusem nebo letadlem někam dojedu, ale pak si udělám výlet, samozřejmě.
2: Jo. Čili nejste takový ten typ... přijet někam do přímořského letoviska, plácnou se mu na lehátko.
3: Tak to v žádném případě. Tak to vydržím, dejme tomu, kvůli manželce, nebo vydržívával jsem to týden.
2: Jo.
3: Ale 11 dní třeba to už je moc. To bych nesnesl.
2: A co takhle jako, když říkáte, že jste ještě nebyl v exotice, přání nějaký máte někam namířeno?
3: Upřímně řečeno... Už teď ne. Ne. A v poslední době jsem se spíš specializoval na Čechy. Já občas vyrazím třeba v zimě, jo, ale ne do hor, ale do nížin. Tak letos jsem byl třeba v Chrudimi, kde jsem se ubytoval a chodil jsem takhle kolem Chrudimi, což je mimochodem rodný kraj mého otce, který by letos měl z té narozeniny, takže jako jsem vykonal takovou pout jeho rodným krajem, po 100 letech.
2: No to je krásný. S Chrudimi tam mám půlku rodiny vlastně, nebo odtamtud pochází, čili ten kraj taky trošičku znám. Zrovna zítra tam mám namířeno, ale takhle při zájezdech třeba divadelních, taky když někam přijedete, tak zůstáváte v hotelu, nebo se kouknete takhle po městě?
3: Třeba? No tak v hotelu už moc se nezůstává, ono se tak vyjíždí jenom na jeden den a hned zase šup tam. Takže z toho města, kde hrajem, poznáme maximálně náměstí, na kterém leží to divadlo. Ale třeba letos, my jsme v Luhačovicích se na konci prázdnin konají takové divadelní slavnosti, takový festiválek malý. Tam jsme hráli 24. srpna, no tak my jsme si s manželkou tam koupili takový penzionek a byli jsme tam týden před tím hraním. Spojil jsem hraní s dovolenou. Bylo to moc krásný, ano. Ale taky, ale byly to výlety, že jo, pěší i autem.
2: Tak jsi si dal lázně vlastně.
3: Dal jsem si lázně, ale teda ta Vincentka mě moc nechutná.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Jedna za druhou.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaromír Meduna je herec, jehož hlas je určitě vám velice blízký, fascinující, je, strašně hezky se poslouchá, nepochybně by se mnozí mladší kolegové rádi jemu přiblížili, ale samozřejmě, že ten hlas se taky vyvíjí, to znamená, že když jste začínal, tak jste neměl takovýhle nádherný orgán v krku, co si budeme povídat, že jo, tak se, taky jste třeba po někom pokukoval, říkal jste si, Hergo, takhle já bych chtěl třeba mluvit, takhle já bych chtěl hrát. Měl jste nějaký herecký vzor?
2: Neměl. Já jsem měl spoustu kolegů na oblasti, které jsem obdivoval, jo. Milan Šulc v Ostravě, Eva Trunečková v Příbrami, Vojta Ron v Liberci, ale že bych jako toužil se jim nějak připodobnit, to mě ani nenapadlo. Ne, neměl jsem.
1: Ani ve světě není nějaký herec, který si říkáte, no tak tohle to je opravdu herectví.
2: Nevím, ve světě určitě bych si...
1: Vybral bych si,
2: ale já mám teda jednoho velice oblíbeného českého herce, ale nemůžu se mu přiblížit, nemůžu si ho vzít za vzor. Jenom se mně strašně líbí Jindřich Plachta.
1: Vážně?
2: To je můj nejoblíbenější český herec.
1: Vážně? Čím vás tak fascinuje?
2: Opravdovostí a úžasnou lidskostí. Ten jeho projev, to je pravda sama. Jako by vůbec nehrál, že? Kromě některých jako společenských komedií, kdy úplně nebyl obsazen přímo do svého typu, ale když se trefil do toho svého typu, ta lidskost, dobrota, pravdivost.
1: No tak to je nepochybně osobnost, kterou kdyby to šlo, tak byste se s ním určitě rád potkal a třeba si s ním i o hereckých i jiných zkušenostech opovídal.
2: 100% ano. S ním.
1: A teď zkuste zapomenout na to, že jste herec a že jsou nějaké herecké předobrazy, vzory. Kdo vás takhle ze světových osobností fasciluje? Může to být umělec, může to být politik, spisovatel.
2: No tak třeba, já nevím, z herců, dejme tomu Jean Gabin. Pro něj, myslím, platí to samé, co o Jindřichu Plachtovi, že? Taky pravda sama. Alana Delona. Nebo vůbec, já mám ty francouzské herce velmi rád. Velmi rád třeba dělám Roberta De Nira nebo Gina Hackmana. To jsou takový herci mojí krevní skupiny, ale ne, že bych se jim chtěl podobat.
1: Jasně.
2: Je to moje krevní skupina.
1: Ale já vám docela rozumím, jsou to ti herci, kteří ani tak nepotřebují moc hrát, ale prostě na tom plátně třeba jsou.
2: Ano,
1: Lino Ventura třeba.
2: Ano, přesně tak.
1: No tak toho si dovedu představit i s vaším hlasem. Nedaboval jste ho někdy?
2: Ano. No, asi tak. Dvakrát nebo třikrát jsem měl poštěstilo.
1: Tak přesně tyhle ty typy to je.
2: Jinak s osobností politiky světové, to jste mě opravdu zaskočil, nevím to, na to vám neodpovím.
1: Nemusíte.
2: I když se snažím, sleduju, jako co se děje po světě a tak, ale že by mě někdo až tak okouzlil.
1: Nemusíte, protože ono třeba možná ani není z čeho vybírat.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, v něm je hostem herec Jaromír Beduna. Povídali jsme si už tady o jeho dabingových rolích, ve kterých ho nepochybně znáte, aniž třeba v tu chvilku si představíte jeho tvář, protože je překryta tváří toho herce, jemuž Jaromír Beduna propůjčuje hlas. Ale myslím si, že by to byla škoda, abychom si nepopovídali o vašich rolích, kdy jste tam sám celý za sebe. To znamená, co hrajete teď zrovna v divadle, co máte na repertoáru?
2: Já mám v divadle na Vinohradech na repertoáru teď muzikál. Já jsem se na stará kolena vrhnul na tančení a zpívání. Takže tančím a zpívám v muzikálu Jak udělat kariéru snadno a rychle. Velmi krásnou, velice humornou roli. Pak jsem přebral roli po Láďovi Frejovi, který z divadla odešel, takže vystupuju zase v muzikálu. Cyrano, Cyrano, Cyrano, který napsal Pavel Kohout, takže to jsou takové dvě stěžejní role ve Vinohradském divadle. Mimochodem, za už zmiňovaného pana Brouska, protože on před prázdninami onemocněl, tak jsem teď zaskakuju v roli jistě pane ministře velmi úspěšném představení Vinohradského divadla. Ale co nesmím opomenout a musím zmínit, moje účinkování ve Viole, která letos slaví 50 let od svého vzniku.
1: To je neuvěřitelné.
2: Založení, ano. Což je pro mě neobyčejně čestná a srdeční záležitost, ta Viola. Takže teď, až půjdu odsud z rádia, tak půjdu do Violy, kde budeme oprašovat hru, která měla premiéru v červnu, premiéru jednu reprízu, teď máme říjen, takže my to musíme celé exhumovat a snažit se jako to dát zpátky do toho tvaru, který to mělo. Mimochodem, já jsem o tom už mluvil v jednom pořadu České televize. Ta hra se jmenuje Žena z Korinta a napsali Oldřich Daněk. A je to snad nejkrásnější hra, ve které jsem v životě hrál.
1: Vážně, takhle?
2: Až takhle. Až taky miluju. A mě, když Tomáš Vondrovic jí dal přečíst, dal mě jí domů, tak já jsem si říkal, že si ji tak přelítnu na první orientaci. Já jsem si ji musel přečíst třikrát po sobě. Já jsem se nemohl nabažit té krásy.
1: No prosím vás, pěkně, tak přibližte nám to trošičku.
2: To je hra o dramatikovi Euripidovi, který dneska bychom mohli říct, že trpí syndromem vyhoření. To je dneska takové moderní. To je moderní. A přijde za ním jistá žena z Korinta. A teď my nevíme, je to můza, je to čarodějnice. Prostě ona ho nakopne zpátky do života. A on napíše svou nejslavnější hru Médeju. Tak o tom to je.
1: Čili to je hra pro dva herce?
2: Pro tři herce, já, Hanka Macijuchová a Johana Tesařová. Mm. Takže luxusní obsazení kromě mě.
1: Já,
2: moje kolegyně, obě jsou naprosto luxusní představitelky.
1: No ale teda mluvíte o tom s takovým zaujetím, že to nepochybně je teda záležitost, která vás bere.
2: No bere mě to úžasně.
1: Diváci, předpokládám, budou chodit?
2: No doufejme, že ano. No Viola, tak zítra uvidíme, zítra máme tu druhou reprízu, tak, ale já myslím, že přijdou určitě. Ta hra je mimořádná.
1: Opravdu. Žena z Korinta.
2: Žena z Korinta.
1: Zapamatujte si to, vážení a milí posluchači. Až to uvidíte, skočte si do Violy.
3: Toulky českou minulostí.
4: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
3: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
4: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

Vyhráli mi kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už po druhé se ocitá dnes ocitá se Jaromír Meduna v našem tandemu, už tady před časem byl. A při té druhé návštěvě já se hostí velice rád vyptávám, kdo nebo co jim v životě nejvíc pomohli. Co bylo ve vašem životě, pane Meduno, tak důležité, že na to nikdy nezapomenete a že vás to nasměrovalo tím pravým směrem, že jste třeba chtěl původně dělat něco úplně jiného a někdo ti řekl, Jaromíre, kde pak ty dělat, jdi do divadla.
2: A, rozumím, no tak samozřejmě nemůže člověk pominout své rodiče, že jo, i když oni si moji životní dráhu představovali trošku jinak. Já, když jsem chodil na devítiletku, tak jsme hodně kamarádili s Ivanem Luťanským, nebo Štíkem, který už dlouho, což byl teda můj spolužák z devítiletky a on chodil do tenkrát Lidová škola umění, do dramatického kroužku. Já jsem si řekl, že by se mně to taky líbilo něco takového dělat, takže jsem se přihlásil do jistého amatérského divadelního souboru, kde zase jistí kolegové chodili na tehdejší takzvanou Lidovou konzervatoř, což bylo studium herectví pro dospělé lidi při zaměstnání po večerech. No. Takže to byl druhý impuls, takže ten první byl ten Ivan Luťanský, druhý impuls byla ta Lidová škola umění, ta Lidová konzervatoř, kde mě učili opravdu skvělé dámy, jako byla Věra Bublíková, dnes už bohužel taky zesnula, Zdena Josková, to je bývalá dramaturgyně Československé televize, pak už to nemohla dělat, ale učila na té Lidové konzervatoři, nebo paní Ada Valdová, manželka překladatele Emanuela Frinty, kteří mě jako tak vedli těmi prvními krůčky k tomu herectví. No a pak samozřejmě, pak jsem se dostal na Damu, tak tam už nebudu vzpomínat, no můžu vzpomenout Jarmilu Krolišovou třeba, nebo Danu Musilovou, která mě učila umělecký přednes, tak ne, to byli lidi, kteří mě tak provázeli po té dráze. Jinak já, protože naše rodina byla slušná, táta byl úředník, máma švadlena, jo, my jsme nikdy s tímhletím nic společného neměli, takže musím poděkovat těm lidem, které jsem tady jmenoval, že vlastně ti stáli a trasovali mi tu cestu k tomu herectví.
1: Čili kdyby bývalo bylo na tátovi, tak jste byl asi úředníkem.
2: Tak jsem byl určitě úředníkem.
1: No, to bylo to samý u mě taky.
2: No, ano, táta taky se mnou nemluvil, když mě pak vzali na Damu, když jsem mu to jako radostně oznamoval.
1: Jo. No jo, já si myslím, že potom ho to už nějak jako
2: přebalo. Pak ho to, ne, no. Pak byl velmi pyšný a všechno chodil a to bylo dobré.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Jaromír Meduna. Jméno Meduna vám nepochybně zní určitě velice známým způsobem, nejenom kvůli samotnému Jaromírovi, ale i kvůli synovi.
2: Ano, ano.
1: Ten vám dělá určitě radost?
2: Ten mě dělá radost, ano, on je velmi talentovaný. Hle, ne, takhle. On, jeho talent má daleko širší záběr, než je, jestli u mě nějaký talent je. Tak on má ještě talent, on vystudoval výtvarný gymnázium, tančí, hraje na trubku, hraje na kytaru, zpívá. Jo, tak ten jeho, on je takovej... jako pan umělec, jako vše umělec, tak to myslím.
1: No já si myslím, že tohle to všechno, takové to syntetické umění se dneska v podstatě dá hodně dobře využít, protože dneska už se nehrají jenom jaksi hry v kamenných divadlech, jenom dramata. Sám jste zmínil hodně muzikály, že jsou i takové performance, kde se vyloženě využije jaksi hra na nástroje, tanec a podobně, že jo. On hraje v kapele taky, že?
2: On hraje v kapele, mají takovou kapelku, která se jmenuje Fekete Seretlek a hrajou takovou tu, říká se tomu world music.
1: Ano, ano, ano.
2: On to vede Slovinec.
1: Jo.
2: Jo, a dělají takový, což je úžasný, mně se to líbí, takový dílny ve Slovinsku, v Čechách a já nevím, kde, po všech možných zemích a tam se sjedou muzikanti, ale opravdu z celého světa, třeba i z Jižní Ameriky. Jo, takže a teď 50 lidí dohromady dává nějaký program, pak to předvedou a zase se rozprchnou a jsou jaksi obohaceni o ty jiné kultury. V každém kousíček té jiné kultury uvízne.
1: No tak herec je především on. Zahrali jste si spolu?
2: No je, my jsme až moc.
1: Jo?
2: No jo, hned jeho první věc, kterou on dělal, to bylo Madame Melville ve studiu 2, tak tam se mu hrál tatínka. V divadle ABC v Šakalých letech zase se mu hrál tatínka. Hrajeme spolu už druhou věc ve Viole. Takže já myslím, že už bychom toho společného hraní pomalu mohli nechat. Jo.
1: Jak se vám vlastně hraje? Dokážete si odmyslet to, že to je váš syn?
2: Ne, nedokážu.
1: Že ne?
2: Takhle, ze začátku to bylo velmi obtížné pro mě, já myslím, že i pro něj, protože já jsem byl, měl jsem starost o svoji roli, staral jsem se o jeho roli, jako z hlediska pedagogického a pak ještě i z hlediska otcovského, jo. Takže honil jsem moc zajíců. Takže, ale samozřejmě, tak teď už nabývá zkušenosti a v letčem se vyzná asi líp i než já, takže tohle to už pomalu opouštíme, ale třeba v takovém té poezii nebo tak, tak to asi mu musím poradit ještě, no. Ale není to opravdu nic jednoduchého.
1: Já vám, pane Meduno, přeju, aby se vám dařilo samozřejmě ve vaší vlastní kariéře i v tom, jak hezky pedagogicky působíte na svého syna. Vůbec, ať máte prostě radost ze života, z vašeho hraní a hodně štěstí i do budoucna, krásných rolí a vůbec. Jaromír Meduna byl dnes hostem Tandemu a já děkuji za vaši návštěvu.
2: Já děkuji za přání a přeji vám všechno totéž.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, ctitelé lidové a dechové hudby, dneska vás u rozhlasových přijímačů přivítala temperamentní skladba Miloslava Richarda Procházky. Taková muzika přece každého osvěží, rozproudí krev v žilách, zvlášť když je brilantně zahraná. A tak se i stalo. Na trubku hrál Petr Jandásek a doprovodila ho bezchybná mistříňanka Antonína Pavluše. Poslouchali jste Jandas Express. Pokud vás ta úvodní skladba zaujala a rozhodli jste se zůstat s námi i nadále, věřte, že uděláme všechno proto, abyste ten následující čas neutráceli nadarmo a po celou hodinku se věnovali hudbě, kterou máte rádi, přináší vám uvolnění a odpočinek. Však to je taky hlavní poslání našeho pravidelného pořadu U muziky. Pěkný poslech vám přeje Pavlína Filipovská. O slovo se hned hlásí další z dnešních autorů, Jiří Drobílek, se svojí polkou Zahraj mi kapel. Text napsal František Řehák. Zpívat a hrát bude známá jihočeská kapela Babouci. Lidová písnička vstoupí mezi nás s věčnou pravdou. Říká, lásce se neubráníš. Je to tak. Text je z pera Miloše Bárty. Zpívají Jana Dušková, Irena Došková, Radim Řáda a Václav Krčil, hrají Božejáci pod vedením Jana Březiny. Tango je tentokrát od dodnes populárního autora Járy Beneše. Text připojil Ladislav Jacura. Nejhezčí tango, zpívá Jan Ježek, hraje dechová hudba Antonína Vodka.

pevné a právem zasloužené místo v našem pořadu má pochod. A to nejenom proto, že v současné době se pořád hovoří o zdravém pohybu a je doporučována svižná chůze jako jedno z nejúčinnějších cvičení. Jsme pořád u muziky a v naší lidové a dechové hudbě je rázný pochod hojně zastoupen. A to odjakživa. Máme jich velmi bohatou sbírku a pod každou z těch skladeb je podepsán významný a slavný hudební skladatel. Je tedy z čeho vybírat. Dneska jsme se rozhodli pro známý pochod Františka Kmocha. Kolíne, kolíne, zpívají a hrají pražští muzikanti Milana Bašty. Ivan Mládek nám přispěje písničkou K velkým popovicům cestička. Hraje a zpívá velkopopovická kozlovka. Lidová písnička je z hřebenů našich nejvyšších hor. Jmenuje se Krkonoše a je to valčík. Jsem ale přesvědčena, že ten, kdo do hor vystoupá, by stejně rychlejší než tříčtvrteční rytmus nezvládl. Zpívat budou Veronika Rynešová a Zdeňka Litvanová, doprovodí je Lipkovanka, jejímž uměleckým vedoucím je Michal Mareš.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Pozvání na Moravu, setkání s přáteli a hlavně na pěknou muziku se nikdy přece neopozdí. No zrovna jako dneska. Vidíte, už nás vítá Jan Slabák a jeho polka Na hodech muzika vyhrávala. Text připojila Ivana Soukalová. Hraje Moravanka Jana Slabáka, zpívá mužský sbor Moravanky. Samozřejmě i dneska zazní moravská lidová písnička. Když jsem já šel okolo vrat. V tříčtvrtečním rytmu zpívá a hraje Moravanka Jana Slabáka. Na rozloučenou s Moravou Vladimír Pfeffer a Jiří Tesařík velí Kapelo, polku hrej. Zpívat budou Jarmila Kachyňová, Květa Navrátilová a Jiří Helán, doprovodí je Moravěnka.

doma už čekají české písničky. Nejprve lidová, Vy hvězdičky. Zpívá Jiří Langmajer, hraje Vojnarka pod vedením Vladimíra Elnera. Skladatel Bohumil Lepič a textař Jaroslav Salač jsou přesvědčeni o tom, že všude je krásně na světě. Myslí si to i zpěváci Svatava Černá a Josef Opet i kapela Sokyt. Miroslav Čepický je autorem polky jménem Vošouchová. S mysliveckou kapelou Atlas zpívají Pavla Hřebcová, Miloslav Honzík a Václav Faltýn.

Naše vymezená hodinka lidové a dechové hudby je téměř pryč. No a my se musíme pro dnešek s pořadem u muziky rozloučit. Ale ne nadlouho. Chceme věřit tomu, že se uslyšíme i příště. Tak naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Hudební tečku obstarají lidové písničky ze džbánku. Hraje a zpívá Březovanka.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu dnes vybíráme jeden ze starších pořadů cyklu Piš a slyš. Tentokrát je to magazín zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů z roku 1962.

0: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
1: Soudruh Hanus do studia.
2: Prosím, super.
3: Máte nám vyprávět nějakou příhodu z cestování?
4: Příhodu z cestování?
1: Ano.
4: Tu, prosím vás, z Německa, z Rakouska, z Bulharska, ze Svazu.
1: Z Číny.
4: Já tam jsem nebyl.
1: No tak z toho Svazu.
4: Ze Svazu, počkejte, no tak. Tak z roku 59, ano. Jsem bydlel v Oděse měsíc, jsme tam natáčeli film Přátelé na moři a jednou jsem se takhle procházel po městě a blízko Děribásovské ulice je náměstíčko s parkem a za ním dům, ve kterém bydlíval svatoplouk Čech. A zrovna před ním, před tím domem stál takový pětiletý smrkáč, Víčka se jmenoval, zuby sice postrácel ve vítězných bitvách z kluky ulice, ale za to dovedl velice pěkně číst a hlavně rychle a správně. Četl mi z novin, moc šikovný chlapec a do školy ještě nechodil. Ale jeho babičku zajímalo, odkud jsem, co jsem a jak jsem. Když několikrát jsem se tak zpovídal, proto mě to v ruštině docela dobře šlo. Ale najednou měl jsem ten den takovou nějakou zvláštní smůlu, jsem se v řeči nějak zamotal, ztratil nít a slova. Chtěl jsem si pomoci jiným slovíčkem, ale bylo to ještě horší. Ale babuška povídá, abych prý klidně mluvil česky dál, že mi velmi dobře rozuměla.

Noční představení Labutího jezera začínalo v 10:30 večer. Bylo tedy ještě dost času zaběhnout do švédského cirkusu a zaplácat naší krasobruslasce Dáši Černé. Chudinka dív neupadla, když z hrdel několika nahodilých Čechů zařmělo pod čapitem táhle nazdár. Ale teď už čas nebyl, rychle zapnout límec, přitáhnout kravatu, sovětští lidé chodí do divadla i v tmavém, i v letních vedrech. V Oděse ovšem to nebylo tak přísné zřejmě. Ti, kteří se před začátkem představení procházeli kuloárem, byli po většině v rozhalinkách a také jen ve vyšívaných košilích. Tak mi to mohlo napadnout, že Riviera není Moskva. Klímající uváděčka za bočníma lítačkama se po mě divně podívala, když mi uváděla na místo, tam už dokonce někdo seděl. To bylo zvláštní, měl jsem vůbec jakýsi zvláštní divný dojem, zvláštní pocit. Lidé po mě pokukovali jako podivé zvěří, co bylo na mě čertu divného. Kdyby snad nezačala předehra, byl bych snad vypláznul jazyk. Zdvihla se opona, no a už to začalo. Ale co to hrome? Mám snad halucinace? No ovšem, ovšem. Jak to, že jsem si toho dříve nevšiml, vždyť to je třetí jednání. A tak teď jsem teprve pochopil klímající uváděčku. Jak se to jenom mohlo stát, přísahal bych, že mi pokladní řekla, že začátek je v 10:30 a on to byl zatím konec. Ovšem, já jsem v té době velmi často říkával, ponímají mě množko, nugavarju vsjo.

Jednou jsem se vracel z vesničky Biljájevky, asi takových 30 kilometrů od Oděsy. Nákladní auto s pískem tvrdě drkotal zpět po cestě. A nahoře jsme si vyseděli s dědouškem pohodlné lavůrky. Zeleň nekonečných kukuřičních lánů třídila moje celodenní dojmy. Ruská země je široká jako ruská duše. Stařík se zřejmě domníval, že uhodl moji náladu. Pravda, pravda, povídám. A ani nevím, jak se to stalo, sjel jsem při tom pohledem na pálenou sienu ještě neproslého písku, kde měl děda pohodlně natažený nohy ve světlých plandácích. Přikládal tomu zřejmě nějaký zvláštní důvod, poněvadž hned dodal, že proto musí být i kalhoty široké v ústích, že není ruský duch.

0: Těmi příhodami z cest jsme nezačali náhodou, přátelé. Zvolili jsme je proto, že celé dnešní vydání pořadu Piš a Slyš bude mít cestovatelský charakter.
1: Přičinila se o to vaše přání. Hned první dotaz nás zavede daleko na moře. Ladislav Krepindl ze Šťáhlav u Plzně a Miroslav Přibyl z Úpic se nás ptají na velká námořní neštěstí a na to, jak vznikl signál SOS.
0: Soudruh Krepindl k tomu připomíná zkázu parníku Titanic. A tak nejdříve několik slov o této známé události.
2: Je noc ze 14. na 15. duben 1912. Luxusní loď Titanic vyplula před dvěma dny na svou první cestu přes oceán.
3: Titanic je nejmodernější loď světa, pánové.
2: Konstatuje spokojeně blahobytný akcionář. A zdá se, že má pravdu. Titanic veze 2208 lidí, z nich je 332 v první třídě, 276 ve druhé, 708 v mezipalubí a zbytek je posádka.
3: Titanic je nejdokonalejší loď. Chlouba naší paroplavební společnosti je nepotopitelná, pánové.
2: A proto v lodních salonech je vybraná společnost. První plavba nové lodi je prvotřídní společenskou událostí. A taky obchodní. Především obchodní. Jde o to, aby Titanic dokázal, že je opravdu nejrychlejší lodí světa. Musí dobít svým majitelům modrou stuhu, symbolickou odměnu pro loď, která dopluje z Evropy do Ameriky v rekordním čase. Proto kapitán štve přepichový parník k nejvyššímu výkonu.
3: Se získáním modré stuhy je spojena prémie pro kapitána. Majitelé lodi taky nepřijdou zkrátka. A porazit konkurenci, to je přece cíl každého podnikatele. Nemám pravdu, pánové?
2: Z kabiny radiotelegrafisty letí na pevninu vzkazy pasažérů.
3: Ve středu naschledanou v New Yorku, Mina a Bill. Kupte 100 000 akcií za tržní cenu.
2: Loď Californian, která pluje nedaleko, hlásí ledovou tříšť. Kapitán Titaniku dává postavit hlídky, ale poslušen příkazu svých zaměstnavatelů uhání dál nezmenšenou rychlostí. Modrá stuha je mámivé lákadlo.
3: Ještě teď radiotelegrafista objednává komusi soukromý vagon z New Yorku, ale za chvíli...
2: Signály SOS letí nad vodami jako poděšení ptáci.
3: Titanic najel na ledovec. Trhlina je dlouhá 100 metrů. Jsou zaplavena první dvě skladiště, poštovní sklad a kotelny 6 a 7. Vahou vody se příď nakloní a zkáza postihuje další a další komory.
2: Po celý čas katastrofy stojí několik mil odtud loď California. Signály SOS neslyší. Radiotelegrafista vypnul stanici a šel spát. A nouzové rakety považuje hlídka za zábavu boháčů na luxusní lodi.
3: Minuty rozdělují lidi na živé a mrtvé. Plnou rychlostí sem ze vzdálenosti 58 mil jede loď Carpathia, aby zastavila to hrozné rozdílení. Ty, kteří přežijí, vezme na palubu. Ze 2208 jich je 705.
2: Půl druhého tisíce mrtvých.
3: Pro modrou stuhu.
0: K zániku Titaniku došlo v roce 1912. V té době už byl signál SOS běžně zaveden. Poprvé jej vysílal roku 1903 Ludvík Arson z lodi Grönland, když ztroskotala u Irska. Arson zvolil tato tři písmena náhodně, protože jsou výrazná a snadno se morzeovkou vysílají. Tři tečky, tři čárky, tři tečky.
1: Výklad, že jde o zkratku anglické věty Save our souls, zachraňte naše duše, nebo Save our ship, zachraňte naši loď, je dodatečný a vznikl ve fantazii romanopisců.
0: První mezinárodní radiotelegrafický kongres v Berlíně roku 1906 uznal skupinu písmen SOS jako signál volání o pomoc.
1: Po schválení berlínským kongresem poprvé použil signálu Jack Binns na lodi Republic, která patřila společnosti White Star Line. Republic se v mlze srazila s italským osobním parníkem Florida. Binsovo SOS zachytila radiostanice na střeše hotelu Waldorf Astoria v New Yorku a předala je plavidlům v blízkosti srážky. Na místo katastrofy se v krátké době sjelo 5 lodí, obě posádky a všichni cestující byli zachráněni. To bylo v lednu 1909.
0: Kdyby šlo o to spodobnit ta 3 písmena sochou, mohla by se podobat letce dobrodějných ptáků nebo snad srdci zvonu, který rozeznívá srdce v člověku.
1: Možná, že jednou napadne umělce myšlenka na takovou sochu. Za tisíce zachráněných.
0: Básník Petr Křička už hold vzdal.
4: Ty slyšíš, muži moře. Ty nasloucháš. Ty bdíš. Za vlnou vlna hoře se v pěnách řítí blíž. Z východu, strany jižní, západu, půlnoci, tou chvílí volá bližní záchraně, k pomoci. Je velký zákon žití, mně zítra, tobě dnes. V hukotu vlnobití slyš signál SOS.

Takový signál SOS je prostě velmi užitečná věc. Ale myslím, že nejistější člověk přece jenom je, když má pod nohama pevnou půdu. Prosím, hudbu.

0: Můžeme opustit nedozírné dálavy vod, kam nás zavedla skladba Smavý námořník, nahraná orchestrem Ronny Goodwina, a vkročit na jistou pevninu. Vystupme na pobřeží Afriky, abychom vyhověli přání Arnošta Zemana z Brna. Spisovatel J.R. Vávra nám napsal o nejstarším městě na světě.
1: 40 kilometrů na sever od libanonského Bejrútu vybíhá do moře maličký poloostrov. Pyramidové texty jej zvali Kepen, izraelská genéze Gebal, středověcí křižáci Gibelet a dnešní Arabové Džebejl. Když si sem zajíždívali Řekové nakupovat egyptský papyrus, a protože se houby starali, co tomu řeknou profesoři klasických jazyků, nazývajíce papyrus Puplos, zvali stejně i tento starý přístav i knihy, které potom na papíru psali. Tak se z komolenina neznámého dnes už hamického slova vyvinula v název Biblos a v dějinách nám zbylo známé slovo Bible. Na rozdíl od jiných starých sídlišť žije šestitisícový Džebejl rozložen podél dálkové pobřežní silnice dodnes. Jeho dominantou je mohutný hrad postavený z velkých kvádrů okolo roku 1103. Toto datum je mnohem tragičtější, než se na první pohled zdá. Příčinou toho byli křesťanští aristokraté z Evropy. Věčná domýšlivost omezeného vojáctví totiž poručila rozebrat obrovitá chrámová schodiště boha Rešefa, pocházející z 22. století před naším letopočtem, a k tomu si něco vypůjčit z chrámových zdiv, které tu postavili Římané k poctě boha Adonise. Z toho všeho dali křižáci postavit tuhle kamennou pevnost, aby v ní mohli vydržet co nejdéle v cizí svaté zemi. Nakonec jim to nebylo stejně nic platné. Všichni byli pohubeni či zahnáni zpátky do moře. A tak tu už zbyl jenom bunkr z 6-metrových tesaných kvádrů, pevnost, před kterou by se i poslední útočiště Adolfa Hitlera zardělo studem. Naštěstí nejsou archeologové lidé přecitlivělí. Tady, nedaleko bělostné pláže, žil kdysi člověk kamenné doby, sděluje nám ředitel vykopávek. Tato vápenitá podlaha má pod sebou zbytky čtverhraných domečků o jediné místnosti. Domy byly stavěny z oblázků, slepovaných hlínou, spáleným vápnem. Jsou to obydlí ze 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem a už zde jsme našli střepy nádob, většinou hladkých a na povrchu očazených, jak byly páleny ohněm. Vedle střepů ukazuje mi můj ochotný průvodce i zbytky rozličných nástrojů. Jsou to většinou pazourky, nástroje zachovávají přirozený tvar materiálu a jsou štípány, broušeny, některé dokonce už i vrtány. Solidní práce, míním uznale. Potom procházíme dál ulicemi starověkého města. Nejstaršího města na světě. Na větším prostranství se zastavujeme před řadou velikých, dočervena vypálených hliněných pouzder. Vypadá to jako obrovské pekáče uložené do domovních zdí. Uvnitř leží kostry skrčenců. Pravděpodobně to jsou nejstarší dosud zachovalé rakve. Opravdu stělesněné dějiny jsou tohle město. Vedle vykopávek z dob úsvitu lidstva tu najdete svědectví mladších kultur. Egyptské sošky, zdobené perlami onyxu a křišťálu, řecké chrámy, římské přírodní divadlo. Od roku 637, kdy odsud odešli poslední byzantští žoldnéři, zelo město prázdnotou. Středověk mu nic nepřidal, ba naopak ubral. Křižácká vojska tu zle hospodařila. Teprve nová doba sem vnesla opět rušný život. Na zbytky starých základů nasedá moderní město. Město plné zelených stromů, laviček pod keři, útulných kavárníček a obchůdků. Tady vám ještě před samým západem slunce upekou na olivovém oleji čerstvou rybu a než s tím budou hotoví, nabídnou arak či právě natrhané mandle nebo vlašské ořechy, velké jak slepičí vejce. Takové nerostou nikde na světě. A vy vděčně přijímáte ty projevy pohostinnosti a uvažujete o tom, jak by bylo dobře, kdyby tady na troskách impérií rozbitých nekonečnými nájezdy a válkami byl napříště už klid a mír.

0: Potud je Ervávra. A my, když už jsme v Africe, tu ještě chvíli zůstaneme. Vypravíme se do Akry, hlavního města státu Ghana, bývalého Zlatého pobřeží.
1: 6. března letošního roku oslaví 5 let své nezávislosti.
0: Nedaleko náměstí Kwame Nkrumaha je jeden z oblíbených nočních klubů, kde se každý večer pro potěšení mladých i starších
1: nepředvádí sice ani striptease, ani rock'n'roll, ale docela náruživě se tu tančí. Jak a hlavně co se tu tančí, to nám poví úvodem vzpomínka korespondentky Československého rozhlasu Věry Šťovíčkové.
2: Žádné kmenové tance, prosím. Bez masek v pouhopouhém svátečním oděvu. Sedí se pod hvězdami, taneční parket je otevřený, je to docela prosté oplocené místo s malým pavilonem a barem. Černý pan vrchní nosí tušku místo za uchem, zapichnutou v kudrnatých vlasech, a orchestr hraje k neumdlení. Tanečníci, jako u nás, přicházejí na parket v párech. Často se však stává, že se dvojice rozdělí a každý z tanečníků dává individuálně volný průchod svému africkému temperamentu. Není divu. Posloucháme totiž moderní africkou taneční hudbu High Life.

0: Co je to high life?
1: Kdybyste konstatovali, že to je obyčejný jazz, byli byste hodně daleko od pravdy. Kanští hudební vědci totiž považují high life za jeden z projevů soudobé africké hudby, který má s evropským tanečním orchestrem společnou pouze část nástrojového obsazení. High life totiž čerpá z tradic lidové hudební kultury, a to nejen rytmicky, ale i tím, že důležitou součástí orchestru jsou lidové nástroje. Bambusová flétna, hůlková klepačka, řechtačka a gong. A co víc, i ghanské mluvící bubny Atumpan nebo Akukadvo.

0: Hudba stylu highlife má v současné době dvě rozdílné formy, městskou a venkovskou. Venkovská hudba highlife je většinou zpívaná, pouze s doprovodem kytary a bicích nástrojů.
1: Když už hovoříme o bicích nástrojích, ještě jednu pozoruhodnost. Hraní v podobném tanečním orchestru je v Ghaně pro každého nejen zábavou, ale nezřídka i školou. Ghana je totiž země, kde ještě dnes je docela běžné sdělování zpráv bubnovou řečí. Umět bubnovou řeč to chce několikaletou průpravu, úplné odborné školení. A jeho část tvoří často i bubnování na atumpa nebo akukadvo v tanečním orchestru, kde si bubeník osvojí nejjemnější odstíny rytmu, dynamiky a hlavně zručnosti.
0: Než se rozloučíme s ghanskou taneční hudbou, prozradíme vám, že v jejím rytmu jsou skládány nejen písničky milostné, humorné, lyrické či epické, ale že rytmus highlife ovládl i písně masové.
1: Důkazem toho je naše závěrečná ukázka, píseň Narození Ghany, která má velmi vážný a slavnostní text, hovořící o slavném březnu 1957, kdy vylétla poprvé na stožár vlajka svobodné Ghany, a přesto je hrána i zpívána stylem highlife.

0: A máme tu další exotické přání. Posluchač Ota Rezler z Pardubic nám píše.
1: Viděl jsem kdysi napínavý film, jmenoval se Šanghajský expres. Byl to typický dobrodružný příběh vymyšlený hollywoodskými filmaři. Ale mě by zajímalo, jestli takový expres skutečně existuje a jak vypadá.
0: Můžeme soudruhu Rezlerovi vyhovět. Spisovatel Zdeněk Jirotka cestoval Šanghajským expresem a vzpomíná.

0: Taky se vám vzpomínky vybavují v podobě obrázků, jimž někdy chybí souvislost? Tak tedy, Šanghajský expres, to je kupé, čisté a chladné, třeba že venku je čím dál tím větší teplo, protože jedeme k jihu. Za oknem ubíhá pastel čínské krajiny s rýžovými poli, bambusovými háji a obrysy vzdálených hor. Já nevím, jestli jste si někdy, třeba na čínských kresbách, všimli, že kopce, skály a hory v Číně mají takový podivný, pro nás nezvyklý tvar. Jako kdyby je kreslilo dítě. K překvapením, která na člověka v Číně čekají, patří i to, že tak opravdu vypadají. Tak tedy za oknem vlaku ubíhá půvabný obrázek čínské krajiny a na stolku v kupé je pro každého cestujícího sklenice zeleného čaje. Lístky toho čaje zbobtnaly a prostoupily celý obsah číše. Vypadá to tak trochu jako akvárium, ale chutná to docela dobře. A ta sklenice je kouzelná, protože nikdy není prázdná. Ještě jste nedopili a už je tu průvočí a číšník v jedné osobě se stříbrnou konvicí horké vody v ruce. Tváří se, jako kdyby byl něco zanedbal a rychle vám upravuje čaj nový. Způsob, jimž to činí, je dokonale artistické číslo, takže první sklenice jsme pili hlavně proto, abychom to znovu viděli. Ale protože nemůžete cestou z Tianjinu do Šanghaje vypít toho jemně vonícího nápoje hektolitr, rozhodnete se, že už pít nebudete. Jenže ten dobrý kouzelník vám každých 10 minut odnese sklenici vychladlého čaje a servíruje vám nový. Občas vám také nabídne malé frotované ručníčky, namočené v horké vodě. Je příjemné otřít si obličej a ruce. Občas se v amplionech ozve dívčí hlásek a něco čínsky povídá. Z překladu se dovíte, že jsou to informace o městě, k němuž se blížíme. Kdy bylo založeno, jaké mělo v dějinách osudy, kolik je tam dnes obyvatel, škol, kolik divadel a co se tam dnes vyrábí. Potom vlak zastaví a je s nástupiště vzad útokem, totiž aby bylo jasno. Spousta lidí z kbelíky, hadry a kartáči začne celou soupravu čistit, umývat a leštit, jako kdyby to byla zbrusunová 603. To se opakuje na každé stanici. Proč na stanici, to dá rozum. Šanghajský expres jezdí rychle a za jízdy by se to dělat nemohlo. Ale uvnitř to je jiná. Tam je to možno dělat za jízdy a taky se to dělá, ustavičně. Každých 5 minut, no tak řekněme ne každých 5 minut, ale každé půl hodiny se otírají okna, otírají podlahy a luxují koberečky. A když na některé stanici vystoupíte z vlaku, abyste si protáhli údy, zjistíte, že většina čínských cestujících to udělala taky, jenže doslova. Oni cvičí. Ne hromadně, spíš každý sám, ale nástupiště je plné lidí, kteří dělají předklony, dřepy a rytmická dechová cvičení. Jakýsi starý pán si velmi odbornými pohyby dopřává dobrodění masáže šíje a hlavy a pak se trochu podél nástupiště proběhne. Já nevím jak vám, ale mně se to líbilo a považuji to za rozumné. A pak jsme zase jeli, pili zelený čaj a zvedali nohy, když se luxovalo. Skončilo to tím, že se v amplionu ozval dívčí hlásek a povídal... Ale než vám řeknu, co povídal, musím podotknout, že obyvatelé Šanghaje neříkají Šanghaj, nýbrž Shanghai s takovým ostře znějícím S na začátku. Tak tedy ten dívčí hlásek radostně oznamoval Shanghai Chutan Taola. Prý to znamená, dorazili jsme do Šanghaje. A byla to pravda.
1: Z Číny je krok do sousední Indie. Máme příležitost podívat se tam díky přání posluchače Stanislava Kováře ze Sudoměřic u Bechyně.
2: Indie, země fakirů, jogínů, zaklínačů, krotitelů hadů.
1: Tak počkat, dnešní Indie už dávno není jenom tohle. Dnešní Indie staví továrny, přehrady, komunikace, nová města, školy. A ti fakiři a jogini se stávají zajímavým oborem vědeckého zkoumání.
2: Takže můžeme vcelku uspokojivě zodpovědět dotaz, co je to takzvaný hrobový zázrak.
1: O odbornou radu v této záležitosti jsme požádali našeho externího spolupracovníka Miloše Sekvence, který se problémy magie, hypnózy, iluzionismu a podobnými obory zabývá už řadu let.

Dostal jsem jednou do ruky dopis, který poslal anglický major John Yeardley svému příteli plukovníku Deroyovi do Paříže. Milý Deroy, píši vám z Lahore v Indii, kde jsem byl hostem Ranjit Singha a stal jsem se tu svědkem hrobového zázraku. Ještě dnes mi zaznívají v uších poslední fakírova slova před pohřbením. Om, šám, bám, lám, rám, jám, ám. Představte si, pomocník ucpal všechny otvory fakírova těla aromatickým voskem a zdánlivá mrtvola byla zabalena plátnem a uložena ve zvláštní hrobce zvané Baradara v zahradě Ranjit Singhova paláce. Vrata hrobky byla pak pečlivě uzavřena, zapečetěna a postavena k ním stráž. Po 14 dnech byla před spolehlivými svědky znovu otevřena. Fakírovo tělo bylo stuhlé, údy strnulé. Pomocník zahřál a promasíroval fakíru v obličej, promasíroval pokožku a narovnal jazyk v ústech. Po chvíli začal fakír pravidelně dýchat a otevřel oči. Experiment byl skončen. Tolik dopis majora Yeardleye. A teď, co je na věci nadpřirozeného? Řekli jsme už, že různé pokusy fakíru a jogínů jsou dnes v Indii předmětem pečlivého vědeckého zkoumání. A tím se vysvětlilo i mnohé okolo takzvaného hrobového zázraku. V podstatě jde o dvě věci. O absolutní ovládnutí dýchací techniky, což vyžaduje mimořádnou ukázněnost a mnohaletý cvik. Vrchol fakírovy přípravy, khechari mudra, obrácení jazyka do nosní dutiny, je usnadněn tím, že fakír cvičí dlouhou dobu předtím uvolňování jazyka v lůžku a jazyk sám je zvláštním způsobem naříznut, takže jej lze snadno zasunout až daleko dozadu k ústí nosní dutiny. Druhou věcí je pak útlum srdeční činnosti, podobný zimnímu spánku u zvířat a s ním související omezení fyziologických funkcí v těle, což uvede fakíra do stavu jakéhosi kataleptického strnutí. Studium životních procesů v dočasně umrtveném těle fakírově je v Indii ve stádiu četných pokusů. Rozřešení tohoto problému může podstatně přispět i k otázce přizpůsobivosti lidského organismu v nezvyklých podmínkách, například při budoucích dlouhotrvajících vesmírných letech. A že takzvaný hrobový zázrak žádným zázrakem není, to nakonec dokázali i někteří vynikající světoví kouzelníci, kteří neprošli školou indických fakírů. Američan Harry Houdini, jenž strávil v zaletované kovové rakvi 90 minut pod vodou, Egypťan Rahman Bey, Angličan Townsend a jiní, kteří cílevědomým tréninkem dokázali, že všem domnělým záhadám lze přijít na kloub a že ve světě nic nadpřirozeného neexistuje.

0: Tak jsme dnes cestovali po moři a po souši a ještě nám zbývá vzduch.
1: A to se výborně hodí, protože posluchač Josef Šindílek z Prahy nás požádal, abychom pověděli něco o dopravě budoucnosti, o raketové poště.
0: Pro tu budoucnost musíme však nejdřív udělat krátký výlet do minulosti. Na obou stranách Atlantického oceánu se konalo již mnoho pokusů s raketovou dopravou pošty. Na konci 19. století byly sestrojeny poměrně velké rakety s náplní střelného prachu, jichž se používalo jako spojů z lodí na pevninu. Mělo to své nevýhody, ten střelný prach se nedal nijak skrotit a schránka umístěná v raketě vzala většinou už při startu za své.
1: První skutečný úspěch se dostavil až v roce 1931. Z německého městečka Hochtreč byla do Semriachu vyslána poštovní raketa, která doručila 333 dopisů. Několik let na to pokusili se také v Americe vystřelit poštovní raketu. Ani tento pokus se nesetkal s větším úspěchem. Teprve po válce se věc začala dařit. V roce 1959 vložili pracovníci západoněmecké pošty 5000 korespondenčních lístků do 5 raket a vyslali je na 5 kilometrů dlouhou trať z Arnše do Bernše. V témže roce si zaexperimentovali i Američané a vyslali z paluby ponorky plující v Atlantickém oceánu 3000 dopisů na letiště Mayport na Floridě. Raketa, vybavená podvozkem a padákem, přistála bez poruchy.
0: Pokusy tedy dokázaly, že lze zasílat poštu pomocí raket do nedalekých oblastí. Jedná-li se ovšem o větší vzdálenosti, je nutno použít složitějších a nákladnějších raket. Jistý pan Glauco Partel navrhl, aby některé typy raket, vyráběné dnes k vojenským účelům, byly použity k pravidelné poštovní dopravě. Jeho plán předpokládá vytvoření jak evropské, tak mezikontinentální poštovní raketové sítě. Chce zřídit nejprve 6 stanic, ze kterých by startovaly rakety každé 3 minuty a ve stejných intervalech by také přistávaly. Rakety by létaly ve výšce asi 20 kilometrů.
1: V mezikontinentální dopravě by se rakety pohybovaly ve výšce asi 100 kilometrů, a to rychlostí přes 18 800 kilometrů za hodinu. Takový let by spotřeboval na 3000 kilogramů pohonných látek, ale vyplatil by se, protože pošta z Evropy například do Jižní Ameriky by byla doručena za pouhých 40 minut. A tak dopis odeslaný z Paříže ve 12 hodin v poledne došel by příjemci v Rio de Janeiro dík časovému rozdílu ještě týden ráno.
0: Dosud je to všechno ještě utopie. Jedno je však už jisté. Raketová technika je dnes na takové výši, že třeba už brzo poslouží i poštovní dopravě. Všichni bychom se radovali, kdyby ve všech raketách místo atomových hlavic byly schránky s obchodními dopisy a milostnými psaníčky.

0: A na závěr?
1: Zlatý hřeb programu, na který už jistě mnohí z vás netrpělivě čeká.
0: Pošta, zatím jen obyčejná, nikoliv raketová, nám doručila na 200 vašich vánočních vzpomínek, úvah a zážitků.
1: Byly to vzpomínky veselé i vážné, lirická zamyšlení i filozofující úvahy. Těžko rozhodnout, která z těch vánočních historek byla nejhezčí. Některé byly psány zkušenou rukou, na jiných je vidět, že jejich autor nebere často pero do ruky. Všechny však byly napsány upřímně od srdce. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat jeden nejlepší příspěvek, ale že teď přečteme řadu z těch nejzajímavějších.
0: Jedno však přece jen můžeme určit zcela bezpečně, který příspěvek byl nejkratší. V tomhle směru suverénně vyhrál malý Zdeněk Kožíšek z Hradce Králové, který nám lakonicky sdělil:
2: u nás byly Vánoce radostné, byli jsme všichni veselí.
0: To byla však výjimka. Ostatní nebyli tak skoupí na slovo a často se zeširoka rozepsali o svých zážitcích. Vedli v tom ovšem děti, které mají přece jen víc času než dospělí. Tak například sourozenci Hana a Boleslav Pánkovi z Gottwaldova.
3: Babička Boženy Němcové chodila na rozcestí zvát hosty k štědrovečerní hostině.
0: Napsali jako moto svého dopisu.
2: Na Štědrý den odpoledne nechali jsme otevřené okno, aby se nám po štědrovečerní hostině dobře spalo. Když jsme okno zavřeli, zjistili jsme ke svému velikému překvapení, že máme hosta. Na hodinách seděl ptáček velký, asi jako vrabec. Dohodli jsme se, že mu budeme říkat Pepík. Po rozdělení dárku Pepík nedostal žádný, s ním nikdo nepočítal. Jsme se odebrali k spánku. Pepík se opět usadil na svém původním místě, na hodinách, a tam také přespal. Ráno vstával současně s námi a hned po snídani se začal tlačit k oknu. Rozloučili jsme se s ním a pustili ho. Celý den jsme ho neviděli, ale na večer se objevil na okně a toužebně nakukoval dovnitř. Tak se to opakovalo každý večer. Se zmírněním mrazu přestaly tyhle Pepíkovy návštěvy. Až bude hodně mrznout, jistě se k nám zase vrátí. Poznáme ho, má na levé nožičce jen jeden drápek. Nevíme, jestli ještě někdo dostal k Vánocům takový dárek. Nás potěšil ze všech dárečků, co jsme dostali nejvíc.

0: Nevíte, co je to aerosol? To je taková lahvička se zvláštním uzávěrem, který po stisknutí rozprašuje příjemnou osvěžující vůni. Tatínek Věry Malinové z Prahy dostal takový předmět k Vánocům a jeho zdárná dcera píše.
1: To jsme se nasmáli. Tatínek to zmáčkl, abychom viděli, jak rozprašovač stříká. A on pořád stříkal a stříkal, až to bylo na ubruse a na koberci, prostě všude. Všichni jsme se pokoušeli to zastavit, ale nešlo to. Přestalo to, až už byla sklenička prázdná. Celý pokoj nám voněl a přestože jsme 2 dny větrali, voní dodnes.

zářilém vystoupení. Prodavač rozsvítil dvě svíčky, přinesl rybu a hodil ji na váhu. Kapr sebou mrskl a vletěl do vlašského salátu. Asi se mu to nezamlouvalo a proto se druhým vymrštěním octl na tácu se sýry a syrečky. Paní, vy byste měla zaplatit o 5 korun víc, povídá prodavač, poněvadž ten kapr je už marinovaný.

0: A co Jan Kulhánek z Hradce Králové?
1: A myslíte otec, matka, šampus a já, že? Tady je.
2: Byl štědrý večer a my zasedáme právě k slavnostní večeři. Otec otevírá lahev šampusu, abychom si před jídlem připili. Rána jako zděla, zátka kdesi v lustru a gejzír vína místo do připravených sklenek v babiččině obličeji. Zastihlo jí to chudinku ještě vylekanou z té dělovky. Kácí se ze židle, Petr ji chce zachytit současně s tátou, který pouští lahev na koberec a přiskakuje. Oba se nad ležící babičkou srazili a vzali sebou i stromeček, jenž zase v pádu smetl se stolu připravený dort. Nejlepší na tom bylo, že nejvíc se tomu zmatku smála mírně pošramocená babička. Přiznávala později, že tohle se jí za celých 670 let ještě nestalo, aby se na štědrý večer mohla takhle zachechtat.
0: Inženýr Hamáček poslal z Hradce Králové celou povídku. Tedy, jestli je to zážitek, to by asi před právem outrpným dokazovat nechtěl. Ale nešť, fantazii se meze nekladou. Přišli k ním prý na návštěvu tři známé a všechny dík současné módě ve stejných kabátech. Hamáčkovic 15-letá Eva si tajně šla ty kabáty do předsíně vyzkoušet. A hle, co se nestalo.
2: Návštěvnice odcházely, až když klekánice měly odzvoněno. Naše rodina zasedla mezi tím ke svátečnímu stolu, aby zdolala poslední pozůstatky od štědrovečerní večeře. Ale dříve, než jsme odložili lžíci od polévky, zazvoní zvonek. To paní Klábosilová se vrátila, že prý venku mrzne a že si zapomněla u nás rukavice. Ale po rukavicích ani stopy. Snad je paní Klábosilová ztratila na cestě od nás. A tak se nad rukavicemi uzavřela hladina rybníka. Naše Eva se jen začervenala. Paní Klábosilová odešla a my jsme zasedli ke kapru na černo. Nebyli jsme však ani v polovině, když řinčel telefon, volala paní Bouchalová. Ta už na to přišla. Zjistila, že si vyměnila s někým kabát a že se nemůže dostat domů, protože nemá v kapse klíče, ale něčí rukavice. I odkázal jsem paní Bouchalovou, ať si zajde za paní Klábosilovou, že si zřejmě vyměnili kabáty. Ještě jsme nespali, když zvoní zvonek, přihnala se uplakaná paní Bouchalová, že prý nemá kam hlavu složit, že ji musíme nechat na noc. Paní Klábosilovou sice doma zastihla, dala jí svůj kabáty s rukavicemi, ale kabát paní Bouchalové, a v tom je ta tragédie, odvezla sebou i z klíči přes polní paní Závětrná až do Vystrkova, zatímco její kabát, stejně vkusný a elegantní, ale bez klíčů, předala paní Klábosilová paní Bouchalové pro paní Závětrnou. Eva vlezla pod postel, pak dostala pohlavek. Ale já vám řeknu, nemůže za to vlastně ta zatracená móda?
3: Je to pravda od věka, šaty dělaj člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká.
4: Šaty dělaj člověka a zkomolené telegramy komické situace. V Leningradu žije soudruh Nikolaj Tremasov, který umí česky a pravidelně poslouchá naše Piš a Slyš. Za jeho pěkný dopis jsme mu v prosinci poslali knížku o Praze. A hle?
5: Včera jsem obdržel balíček, který mě velmi potěšil. Jen naše letecká doprava si ze mne omylem udělala legraci. Dostal jsem telegram tohoto znění. Na vaše jméno je na letišti zásilka 190 kg. Vyzvedněte si ji co nejdříve. Tak jsem si objednal u městské dopravy nákladní auto. 190 kilo to není jen tak. Přijel na letiště, ukázal občanský průkaz a ženu se ke skladišti, kde mi dali knihu. Místo 190 gramů napsali kilogramů. To byla scéna jak z filmové grotesky. Nákladák jako hrom vezl jednu knížku. Ale ať. Ta kniha je pro mě milým dárkem a památkou z československého rozhodnutí.

0: A teď už jenom nový úkol pro ty, kdo mají doma nebo v závodním klubu magnetofon. Pošlete nám na magnetofonovém pásku natočený vlastní záběr, který pokládáte za nejpovedenější. Písničku, vyprávění, scénku, pásmo, hudební záběr v délce do 5 minut. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i zájmové kroužky. V průvodním dopise uveďte značku použitého magnetofonu a natáčecí rychlost. Nejlepší nahrávky použijeme v příštím Piš a slyš.
1: Všechny cívky a pásky vám samozřejmě co nejdříve v pořádku vrátíme.
0: Těšíme se na vaše příspěvky,
1: na vaše nová přání
0: a na všechny dopisy,
1: které pošlete na adresu Československý rozhlas Praha
0: a označte heslem Piš a slyš.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A to dnešní ráno je už v pořadí 23. červencové. A je to zároveň i na den přesně 100 let, kdy se narodil spisovatel a moravský patriot Ludvík Vaculík. I na něj tak zavzpomínáme během čtvrtečního pohodového rána. Bude toho ale mnohem víc. A kromě příjemných písniček nás i tentokrát čeká další díl prázdninového cyklu Permanento. Dnes bude o stresu a o tom, jak si od něj ulevuje naše tělo. To už za malou chvíli, do té doby zaspívá Jiří Štědroň a také původně vyučený prodavač Michal Tučný. Tak dobrý den.
3: Pojďte všichni novní

0: Asi to známe všichni. Někdy nám naše tělo dá jasně najevo, že je toho na něj zkrátka moc. A jindy naopak naše svaly pracují, i když to ani nechceme. Zní to možná složitě, ale vše vysvětlí kolegyně Iva Bendová v dalším seriálu Permanento. Dnes se totiž od pohybové specialistky Kateřiny Macháčové dozvíme, jak si naše tělo samo ulevuje od stresu.
1: Doufám, že jste v pohodě, když posloucháte Pohodu. Pokud ale máte pocit, že přeci jenom tam je nějaká rezerva, tak já doufám, že do té dostatečné pohody vás dostaneme společně s Kateřinou Macháčovou, odbornicí na zdravý pohyb a zdravé tělo, která je opět ve studiu Pohody. Dobrý den.
2: Já vás zdravím.
1: Kateřino, naším dnešním tématem je pohyb a psychika. Skoro bych si troufla říci, že bez to můžeme dát rovnítko.
2: Nevím, jestli rovnítko, ale každopádně to nemůžeme oddělit.
1: Nakolik je pro naše tělo a naši psychiku pohyb důležitý?
2: Já si myslím, že je zcela zásadní, protože my máme tělo, abychom se hýbali, a pokud s ním nebudeme hýbat, tak prostě nemůže fungovat správně. A když to tělo je v nepohybu a ta vlastně naše schránka, v který bydlí naše duše, naše psychika, není v pohodě, tak pak nemůžeme být v pohodě ani my.
1: My jsme se do této chvíle tady vlastně v našem seriálu bavili o případné bolesti, jak bolesti záda pohybového aparátu, jak jí předcházet, jak případně vlastně co dělat ve chvíli, když nás třeba nějaká část bolí, ale jak vlastně hýbat s tělem tak, aby to bylo efektivní a aby, když se bavíme v souvislosti tedy s psychikou, tak aby to bylo ku prospěchu věci, nejenom tedy toho, že nám tělo funguje, ale že se v něm jakoby cítíme dobře.
2: Já se tady opět vrátím do toho prvního roku života k miminkům a jenom zkusím posluchačům dát takovou jednoduchou otázku. Představte si, že máte miminko v náručí a že pláče nebo je nějaké rozrušené. Jenom si tak v hlavě představte, co budete dělat. Asi.
1: Ano, začnu ho houpat, začnu ho uklidňovat pohybem vlastně.
2: Ano, začneme ho uklidňovat pohybem, nějakým monotónním pohybem. Může to být nahoru, dolů, doleva, doprava, jakýkoliv monotónní pohyb. A vlastně tento pohyb, monotónní, je pro naše tělo úplně přirozeně sklidňující, nebo spíše pro náš mozek. Můžeme to poznat i třeba, nebo uvědomit si to ještě lépe, pokud je člověk trošku nervózní a čeká ho třeba důležitý pohovor nebo nějaká prezentace, přednáška, něco prostě důležitého a je tam trošku ta nervozita, tak máme tendence se přirozeně sklidňovat, aniž bychom si uvědomili.
1: No můj syn třeba hodně jako klepe nohou.
2: Třeba.
1: V rytmu.
2: No. Ale někdo třeba popochází dopředu, ano, do zádu. Někdo se tak jako kýve dopředu do zádu, někdo doleva doprava. A vlastně to tělo, aniž bychom si to uvědomovali, tak s námi hýbe.
1: A tím pádem nám dává jako najevo, že je, řekněme, něco v nepořádku a snaží se to dát dokupy?
2: Ne, já si myslím, že se nás tím právě snaží sklidnit.
1: Ano.
2: Když jsme byli miminka, tak s námi takhle houpaly maminky, babičky, dědečkové, tatínkové, tetičky, stříčkové.
1: Škoda, že si to nepamatujeme.
2: Škoda, přesně tak. V kočárku taky jezdíte, že jo, s miminkem, pokud vám pláče v kočárku, tak s ním jezdíte dopředu do zádu. Potom některé maminky jezdí s tím nákupním košíkem, že jo?
1: Ano.
2: Ale a tohle nám zůstalo. A vlastně to tělo, když už potom s náma nemůže houpat ten náš blízký, tak se vlastně houpeme sami, aniž bychom si to uvědomovali.
1: No tak dobře, takže jaký je z vašeho pohledu nejlepší antistresový pohyb?
2: No, aby ten antistresový pohyb měl ještě takové jako velmi pozitivní vedlejší účinky a posiloval celé naše tělo, tak já bych vás zase poslala na 4. Protože to je prostě dokonalé. Je to v podstatě antidepresivum s jediným vedlejším účinkem a to je posilování úplně celého těla. Ale pokud zrovna nemáme příležitost si vlast na 4, protože člověk může být nervózní před nějakou skutečností a není třeba doma a je někde na veřejnosti, tak to by asi nebylo nejlepší, ale my můžeme se vědomě prostě třeba kývat na židli nebo ve stoje a v podstatě se tak jako pohoupat sami, v podstatě jakkoliv, co nám je zrovna v dispozici. A to si myslím, že můžeme úplně kdykoliv a pomůže to.
1: To nám radila zcela vyklidněná dnes Kateřina Macháčová. Moc díky a naslyšenou na Pohodě příště.
2: Děkuji, já se taky těším na příště.
0: A to příště bude zase zítra ve stejném čase. A mimochodem, není to jediný prázdninový speciál, který jsme si pro vás na Pohodě připravili. Už zítra totiž pokračuje i naše letní pohádková soutěž. Té se můžete zúčastnit velmi snadno. Stačí tedy v pátek po 11. naladit kolotoč a ideálně u toho mít po ruce i počítač nebo chytrý mobilní telefon, abyste nám mohli co nejdřív e-mailem poslat odpověď na soutěžní otázku. Pohodářské ceny už máme nachystané a třeba právě vám je tak po skončení zítřejšího kolotoče budeme posílat.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Existují vynálezy, které změnily běh dějin a příběhy jejich vzniku jsou všem velmi známé. Ale pak jsou tu ty druhé, spíš takové nenápadné zlepšováky, které možná svým tvůrcům nepřinesly velkou slávu, za to na ně narazíme v podstatě všude. Mezi ně patří třeba i typicky žluté samolepící lístečky, na které si píšeme vzkazy nebo upomínky, když nechceme na něco zapomenout. I když jsou prý nejzásadnějším papírenským vynálezem od dob kancelářské sponky, vznikly vlastně omylem. Na začátku byl úkol, který v 70. letech zadala velká papírenská firma svému chemikovi, jistému Spenceru Fergusonovi Silverovi. Ten měl vyvinout nové silné lepidlo pro průmyslové pásky. Jenže se mu to nedařilo. Při výrobě mu naopak vzniklo takové, které se k povrchům lepilo jen lehce a nevytvářelo pevný spoj. Na první pohled slepá ulička. Ovšem právě tahle substance vyřešila osobní problém jeho kolegy. Ten totiž vedl kostelní sbor a k označení písní ve zpěvníku používal malé papírky. Ty mu ze sešitu ale neustále vypadávaly. A tak se scháněl po záložce, která se k papíru přichytí, ale zároveň nepoškodí stránky, když ji bude chtít zase odstranit. A asi už tušíte, že řešením byly papírky potřené právě tímto nepovedeným lepidlem. Navíc se ukázalo, že se nehodí jen jako záložky, ale vlastně vznikl jakýsi nový způsob předávání informací. Na papírky si lidé ve firmě začali psát vzkazy a lepili je tak, aby byly pořád na očích. Praktická novinka se ve firmě tak uchytila, že si toho všimlo vedení, produkt rychle uvedlo na trh a čekalo velký obchodní úspěch. Ten se ale nedostavil. Zákazníci zkrátka nevěděli, proč by si měli pořizovat něco, co jim do té doby nechybělo, a tak to celé jednoduše ignorovali. Nakonec nezbývalo, než přistoupit k velkorysému rozdávání tisíců bezplatných vzorků žlutých bločků všem firmám v okolí. Lidé si na ně pak rychle zvykli a jakmile je vypotřebovali, okamžitě se scháněli po dalších. Během několika let se tak tyhle žluté lístečky staly nezbytností v kancelářích, ve školách, v domácnostech i v redakcích. A mimochodem, víte, proč jsou nejčastěji žluté? I když se zpětně říkalo, že je to promyšleně zvolená barva, která upoutá a přitom není agresivní, důvod byl mnohem prostší. Byl to jednoduše právě tenhle žlutý arch papíru, který tehdy jako jediný měli vynálezci k dispozici. Tak to prostě někdy s vynálezy už chodí.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Po celý týden nám na Pohodě předpověď počasí přináší Alena Zárybnická a ani dnes tomu nebude jinak.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A taky opět zdravím na Kavčí hory. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: Mně už se tedy cestou do studia podařilo pěkně zmoknout a tak si říkám, že deštník by se dnes možná posluchačům mohl hodit.
2: Ano, ano, objevují se přehánky a čekává je i přes den. Proměnlivá zpočátku velká oblačnost a místy přehánky, to je popis počasí, které nás během dnešního dne čeká. Pokud budeme cestovat směrem na jihozápadu, je tam menší pravděpodobnost přehánět, naopak větší pravděpodobnost přehánět je na severu a taky severovýchodě. Celá výjimečně by se mohla objevit i bouřka. S večerem bude ale oblačnosti a srážek částečně ubývat. Teplot je dnes 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů a foukat to bude od západu, severozápadu 3 až 7 metrů za sekundu. Na Českomoravské vrchovině a taky na jihu Moravy bude vítr, případně i v bouřkách, které by se teoreticky mohly objevit, částečně zesilovat a nárazy může mít kolem 55 km v hodině.
0: Tak zatím to pořád není takové to pravé léto, ale o víkendu se nám to přeci jen trochu změní. To všechno probereme zase zítra touto dobou s Alenou Zárybnickou. Moc díky a naslyšenou.
2: Tak se budu těšit. Pěkný den přeju.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Dnes vám představíme rostlinu s poměrně komplikovaným názvem a dlouhou historií. Eleuterok ostnitý, tak se jmenuje keř, podobný ostružině, a lidé jeho účinky na naše zdraví znají už víc než 5000 let. Tak je na čase, abychom si ho blíže představili v naší bylinkové lékárně. Více už kolegyně Eva Bucharová.
1: Eleuterok ostnitý má výborné účinky na naší kondici. Říká se mu taky sibirský ženčen, všehodivec, kořen tajgy, ďáblův keř nebo taky čertův kořen. Tak mu pro dnešek budeme říkat třeba právě čertův kořen. Je to keř a je podobný naší ostružině. I plody má podobné. Na pěstování je velmi nenáročný. Nás zajímá jeho kořen. Právě ten je významný pro zdraví. Obsahuje zdravé tuky, silice, pryskyřice, vápník, draslík, fosfor i kvalitní sacharidy. Staré herbáře popisují čertův kořen jako silný, všehojící. Zvyšuje obrany schopnost organismu před stresem, má tonizační, takže antidepresivní účinky. Snižuje hladinu krevního cukru, chrání cévní stěny. Zlepšuje prokrvení mozku i srdce. Příznivě působí na tvorbu enzymů, důležitých pro trávení a zažívání. Kořen seženete sušený v bylinkářství a různé tinktury, extrakty a kapky s blahodárným vlivem na váš imunitní systém v lékárně. Extrakty můžete užívat celou zimu jako obranu před nachlazením a různými respiračními onemocněními.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.

Samizdatová edice Petlice, manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patřil k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování i mediální antikampaní. Na spisovatele a moravského patriota zavzpomínáme už za chvíli. Právě dnes totiž uplynulo 100 let od jeho narození.

0: Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Máme 23. července, 100 let od narození Ludvíka Vaculíka jsme si připomněli před malou chvílí, ale v kalendáři bychom dnes našli i další zajímavé oslavence. Narozeniny, konkrétně 71., má básník, moderátor a scenárista Ivo Šmoldas. Ve stejný den se narodil také spisovatel a producent Michal Horáček, tomu je dnes 74 let. No a ještě jednoho oslavence přidám, a to zpěváka Vojtěcha Dyka. To je pořád mladík, tomu je dnes 41. A abychom to měli kompletní, k svátku pak všechno nejlepší přejeme Liborům, ale protože se už blíží 9. hodina, je na čase předat pomyslnou moderátorskou štafetu opět Janu Rosákovi. Do tandemu se k němu přidá televizní a

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den a hezkou chvilku u rádia vám přeje z Tandemu Jan Rosák. Když jsme se naposledy sešli ve studiu s mým dnešním hostem, významnou českou režisérkou, konkrétně to bylo v pátek 21. září 2007, bylo tehdy jejímu manželovi úctyhodných 96. Takže je jasné, že letos je mu rovných 100, vy už víte, že to je režisér Otakar Vávra a že mým dnešním hostem tudíž musí být režisérka Jitka Němcová. Já vás vítám, dobrý den.
3: Hezky dobrý den.
2: Nikoho lepšího než je Vávra jsem nenašla, říká Jitka Němcová, a my si dneska samozřejmě i o té slavné oslavě popovídáme.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ono je to možná trošku divné, že když mám dneska v tandemu příležitost si popovídat s režisérkou Jitkou Němcovou, tak si budeme ze začátku hned povídat o oslavě narozenin jejího manžela. Ale já si myslím, že to byla taková výjimečná příležitost, že to se nedá prostě pominout. Tak jaká byla ta stovka teda?
2: No ne, tak když je někomu 100, no tak se to fakt nedá pominout. Že jo. Když já jsem už říkala, když jsem točila ten dokument o Otakaru Vávrovi, jak jsem říkala, že normální lidi se dožívají 80, že jo, ale.
1: Některý, jemu jste to řekla.
2: Jemu jsem to řekla ve filmu samozřejmě. Ale stovka, no stovka byla docela zajímavá i ta příprava na tu stovku, protože on to skoro nevnímal. Já jsem říkala, Vávro, bude ti 100? A on říkal, no bože, že jo. A já jsem říkala, ale 100 je trošku výjimečný, tak by se to mělo nějak oslavit. A on říkal, no tak to nějak oslavíme, půjdeme někam si dát něco dobrýho a půjdeme k Italům. A já jsem říkala, ale jo, tak ti to oslavíme a uděláme hezkou oslavu. Začalo to tím, že jsem o něm měla točit dokument. A teď ta představa, že jste pořád vedle manžela Otakara Vávry, který mu bude 100. A teď mu děláte vajíčka a teď mu děláte vepřový a knedlík a on vám řekne, a tohle mě dneska moc nechutnalo. A teď ještě o něm točit film a když máte chuť ho kopnout, že jo. Takže já jsem prostě říkala, napsala Aleně Činčirový, která je moje spolužačka s FAMU, ale ona studovala dokument na FAMU, já jsem studovala hranou režii, tak jsem napsala, Aleno, musíš mě pomoct natočit dokument o Vávrovi, jinak bych dětka zabila, jo. A ona teda byla zlatá, tak přišla a pomohla mi. Byl to moc dobrý nápad, protože vzala ještě Adelu, mladou sirotkovou, a byli jsme na to 3 holky. A když já už jsem vlastně toho Vávru chtěla zabít, tak oni zase naskočili a pokračovali dál v tom natáčení, že jo. Což bylo úžasný, protože já jsem dělala takový ty motivy doma, kdy ho znám, a pak jsem udělala takový ten leitmotiv toho tý romance pro křídlovku, která vlastně prochází tím celým dokumentem, a holky prostě se staraly o respondenty, protože taky si to vemte, jo. Vy točíte o někom, s kým žijete, a přijdete k tomu respondentovi nebo k nějakému herci a říkáte, tak co říkáte na Otakara Vávru, já o něm točím dokument. Je lepší, když se ptá cizí, jo, protože ten cizí, prostě oni mi vždycky řeknou, když mě vidí, že jo, no ten Otakar Vávra, jo, tak my mu přejeme všechno nejlepší, ale je to lepší fakt, když to dělá cizí, protože ano, někdo by rád řekl, ať si trhne nohou, že jo, ten dědek občas, že jo.
1: No ne, ale zamyslí se i na takovýma věcma, který by ho třeba ve vaší společnosti nenapadly. No.
2: Přesně, takže v tomhle to mi ty holky strašně pomohly, tak tím vlastně začínali ty oslavy, to bylo tím dokumentem. Dokument se dostříhával, já už jsem pak měla hrozné starosti, protože už se to blížilo, tak jsme řekli, Činčerová Alena dělala archivy hodně. Já jsem dělala všechny to home video a mladou jsme poslali do střižny ještě, protože já jsem začala stříhat asi 10 dní a pak jsem říkala, ne, teď to nechám na mladý, aby vybrala muzika, aby tam mu dala takový švik, protože co s dětkem, nemá s ním žádný problém, že jo.
1: Ale je docela zajímavý, že jste si přibrala jenom ženský, ten ženský pohled je vždycky samozřejmě jiný trošičku.
2: Jo.
1: To jste schválně.
2: Jo, musela jsem, protože s tím chlapem by se to drobilo, on by řekl, hele, tohle si k němu nemůžeme dovolit, nebo, a ty baby jsou jiný, ty prostě, tak je to pro ně chlap, že jo, takže, a bylo to v té lajně jedný, takže je to v pořádku, byly to kamarádky, jo.
1: A já vím, že existuje spousta chlapů, samozřejmě režisérů, kteří si Otakara Vávry nesmírně váží, třeba mě napadá Jiří Menzel, že jo.
2: A to by bylo na škodu, protože Menzel, kdyby se mnou režíroval, by řekl, no to takhle na něj nemůžeš mluvit, tohle nemůžeš udělat. Rozumíte, takže my jsme byli takový 3 sudičky, který prostě se do něj pustili a bylo, že jo.
1: A já si myslím, že se velice povedl ten dokument, respektive jaksi medailon, ale i oslavy samotný.
2: Oslavy se taky povedly, oslavy pak pokračovaly tím, že vlastně se vydala knížka jeho pamětí znova, která je moc hezká, to je můj neobyčejný život režiséra. A pak k tomu vlastně byla ta oslava Mánesu a já s panem doktorem Sládkem, který je náš rodinný přítel, jsme mu prostě šoupli v ohňostroji, který byl úžasný. A ještě ty kluci prostě se vzali hrozně málo peněz a udělali ohňostroj jak na 1. ledna, jo. A normálně lidi křičili, neměli jsme na 1. ledna ohňostroj Vávra Mánarovsky, tak si to užijeme.
1: To je lepší než na 1. ledna.
2: Je to lepší.

0: Tandem cestuje.
1: Takže cestovat dneska budu samozřejmě s mým hostem, režisérkou Jitkou Němcovou. Jste velká cestovatelka? Myslím, že vášnivá, nebo?
2: Jo, mám to ráda, ale vždycky jsem to měla ráda, ale potřebuji někdy vždycky vydechnout. Ale pak, teď jak jsem trošku starší, tak už radši si píšu, nebo už to není, už to musí být jenom to pěkný, jo? Už nejdu jen tak.
1: Ale já vím, že pan režisér Vávra má rád taky cizí kraje a že vy jste v podstatě dneska jaksi jeho prostřednicí v těch cestách. Nedávno jsme se někde potkali, jste říkala, že jste ho popadla a vyvezla jste ho někam do Jugošky, prostě protože to má rád a tam se mu jako líbí.
2: No ne, ještě když se vracíme k té stovce, tak my jsme mysleli, že, a to jsme byli jako domluvený, že zase stovku oslavíme na Barbádosu. To znamená, že... No, protože jsme tam byli před dvouma roky s panem režisérem Vávrou a jemu se tam hrozně líbilo. A teď jsme si říkali právě s doktorem Sládkem, že bychom udělali stovku na Barbádosu, udělali bychom ty černošky na tom voze, který by byl vyzdobený, Vávra by seděl v tom trůnu a ty holky by tam se kroutily.
1: A normálně karneval
2: a do toho by přijel, to už bylo domluvený, přijel guvernér, který by ho pozdravil a do toho by jsme vezli zabíjačku jako prase, že bychom jim tam nabídli trnice nějaký. Ale pan profesor už nebyl tak úplně fit. Ale musím říct, když jsme letěli na Barbádu před těma dvouma roky, tak já jsem měla šílený nervy. On mi týden před cestou doma vondlil, tak já jsem ho rychle vezla do špitálu na Homolku v naději, že se cesta zruší, protože fakt jsem měla nervy a ty doktoři mě nepodrželi teda. Oni říkali, helejte, teď on je vlastně dobrý, no. Tak uvidíte, hele, tady máte obinadla, tady máte nějaký injekce a on se hrozně těší, on se hrozně zvedne, jen ho vemte. A jsem říkal, trvá to 15 hodin ta cesta, Hergot.
1: Helejte se, to není pro zdravýho člověka, mladýho člověka, no, žádná sranda.
2: No opravdu, takže oni mě takhle vypakovali a Vávra letěl. Takže jsme letěli do Londýna, z toho blbýho Londýna, protože to lítá na Heathrow, tak jsme museli autobusem na Gatwick, na jiný letadlo. A vlastně on furt v pohodě. A tak letíme nad těma, takhle míjíme ty Bermudy a Vávra říká, začal se prošacovávat a říká, jsem říkal, co děláš? A on říká, já hledám peněženku. Říká, na co potřebuješ peněženku? Říkal, já jsem si na každý den vzal 500 korun. A já jsem říkal, no nepovídej, a proč 500 korun? No proč ne, my nejedeme do Mariánských Lázní. On si myslel, že...
1: Lázně jako lázně.
2: Pak najednou z ničeho nic letíme a on najednou říkal, tady je takový, jak neslyší, říká, tady je takový ticho. A já jsem byla úplně na mrtvici, protože on to snášel tak skvěle, zatímco mě fakt tekly nervy. Přiletíme tam a to dostal konečně po držce, protože tam to 90 stupňů vlhka nebo kolik a 35 stupňů. Ale pak si to užíval, to teplo v únoru bylo úžasný.
1: Nebyl překvapený, že v Mariánkách je nějak horko?
2: Byl trošku překvapený, ale on se dával na takový terásce a byl strašně spokojený. A najednou já jdu a vidím, že vedle něj sedí obrovský opičák, jo. Ale obrovský, já vím, že to je docela nebezpečný. On seděl těsně vedle něj, jako kdyby byli v kině, jo. A stejný výraz měli, teda musím říct, ten Vávra i ten, ta opice. Kouknu, dole byly děti, jeho opičáci a celá rodina. A byla taková potvora, jo. A Vávra úplně v klidu říká, přišel si sem sednout nějaký moc hezký pejsek. A natáhl tak ruku, že ho pohladí toho pejska, který seděl vedle. A ten opičák chytrý jak potvora, malinko jenom uhnul, na hlazení ne, a když ta ruka zmizla, jak se zase vedle ní sednul, on cítil, že se ho vůbec nebojí. On prostě, tak já letěla pro banány a rychle jsem to nakrmila, aby se skočil, ale to bylo uchvatný. Vávra úplně v pohodě, nejby pištěl, jo.
1: Doufám, že jste to vyfotila aspoň minimálně.
2: Nestačila
1: no,
2: jsem to.
1: To je škoda.
2: No to by byla, teď ty výrazy stejno. Úžasný, stejný výrazy, jo. Vo Vávra takový žabís a opičák taky úplně podobný byl, jo. Nádherný.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jitka Němcová strávila kus života svého po boku žijící legendy českého hereckého guru Otakara Vávry, se kterým by určitě spousta nejenom začínajících, ale i renomovaných režisérů a umělců by se ráda třeba setkala, popovídala si, což ona má každý den možnost. Ale tím pádem, jak si tahle ta možnost padá, protože to je pro vás běžná záležitost, ale s kým byste si, kdyby ta byla ta možnost, a že u nás teoreticky je, s někým jiným, se v životě potkat a popovídat si? To znamená, kdo vás tak fascinuje, že toužíte třeba po setkání s ním?
2: Tak já bych si určitě ráda popovídala s panem Kunderou, spisovatelem. Velmi ráda.
1: Ale on je takový uzavřený.
2: Bohužel, já jsem nešťastná. My jsme si říkali, že bychom o něm hrozně rádi natočili dokument. Právě ta trojice Činčerová, já a Sirotková.
1: A to byste, ale ženský byste ho ukecat
2: mohli. Nevidím to. Ale s tím bych si sedla na kafe a pokecala. Pak bych si ale povídala, a to už je pár lidí, kteří jsou ale už zase mrtví.
1: To nevadí.
2: S Miroslavem Macháčkem, hercem a režisérem. Pak by se strašně ráda popovídala s Jirkou Šlitrem, aby mi vyprávěl o Semaforu, a pak ještě určitě s Karlem Hegrem. A taky bych se ráda popovídala se zamilovaným hercem, teda s milovaným hercem od Vávry, a to je se Zdeňkem Štěpánkem. Určitě tyhle ty bych ráda vyspovídala s ženskýma, to ani nevidím, ani s Mandlou, ani s Bárovou. Aby jsme si řekli ty drobnosti, že jo, s těma ženskýma.
1: Tak o nich už se, myslím, dostatečně vyjádřil Otakar Vávra, že? Ale to, co jste tady předestřela, tu galerii, tak to mě připomnělo tu písničku Jiřího Suchého V takový krásný společnosti. Jedna osobnost vedle druhý, by to byla nesmírně zajímavá zkušenost, ale ten Kundera, ten mě teda zaujal. Už to někdo zkoušel?
2: No, zkoušeli jsme to, já jsem to zkoušela i přes Lenku Procházkovou a přes Ludvíka Vaculíka, který se mnou teda nemluví, protože prý se mu nevrátila svetr, tak jsou strašný věci. On bydlí ve stejné ulici, Vaculík. Já také vždycky se potkáme v Albertu a on vždycky už, jak už tam jde, tak já už mizím, protože jak mě potká, tak říká, ty jsi mě nevrátila svetr. A já jsem se ptala právě Lenky Procházkové, já jsem říkala, prosím, Lenko, já vůbec nevím, o jaký svetr se jedná. No to si spučila svetr, ale ten jsme asi nechali u tebe někde na chalupě a prostě není, on už byl tak příšerný, no tak mu ho musím dát uplíst.
1: No já si myslím, že
2: mu dám novej.
1: Udělám. Vyřešit, no jistě. Nechat uplíst, radši dva nebo tři.
2: Ne, jeden.
1: A chodit s nima pravidelně do toho supermarketu, jo. Až ho tam potkáte, tak mu
2: ho kažte. Jo, určitě. No. A vyzkouším ho na Vávry, protože oni jsou taky persony, že jo, takže se nemůžu zmejlit v té velikosti.
1: Takže ani Vaculík teda neměl v tom váhu?
2: Ne, já člověče myslím, že to bude velký problém. On už je taky, dítě starý morous, je mu přes 80, jo.
1: A on se uzavírá i takhle.
2: A on hlavně nechce ukazovat face. On by možná s náma komunikoval, kdyby nemusel ukazovat tvář.
1: Jako myslíte si, že jako chlap je šitnej na to?
2: Ne, ale že nechce, aby bylo vidět, jak už vypadá.
1: No,
2: a to je problém.
1: V tom já ho zase trošku
2: chápu.
1: To
2: je problém.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V tom výčtu těch úžasných osobností, se kterými by se, kdyby to šlo, Jitka Němcová ráda potkala a popovídala si, nebo dokonce o nich něco natočila, chyběla ještě osobnost Miroslava Horníčka, kterého ovšem Jitka Němcová vzpomněla v souvislosti s klasiky českého humoru, což je naprosto přesně, protože on tam opravdu mezi nimi ční jako veliká postava. Co pro vás Horníček znamená?
2: No, tak to je právě, já jsem řekla pana Horníčka, ale vlastně, když já jsem s ním se dostala do kontaktu, tak jsem ho moc nežrala, jo. A čím jsem starší a čím víc ho poslouchám, tak tím víc si myslím, že to byl velmi, velmi chytrý humor. Ale to jsem věděla, že byl chytrý, ale ještě jsem nevěděla ty niance a teď se mi začínám chápat, že jo.
1: A čím si myslíte, že to je, že člověk nějak jaksi dospívá a
2: já si myslím, že dospívá.
1: A i ty jiné konotace souvislosti humoru.
2: Já si myslím, že dospívá a že už je trpělivější hlavně a že vlastně naslouchá víc, jo. Není v tom fofru takovým. Ale já jsem prostě s ním točila jednou, vlastně abecedu, to byl takový zábavný pořad v České televizi, který se vysílal, se takhle tahali ty jména, ty písmenka.
1: Pak vždycky to bylo od dvou písmen.
2: Od dvou písmen, takže tam bylo H. A pan Horníček to uváděl a musím říct, že už tenkrát jsem věděla, že to je hrozně moudrý. A ty to bylo i moudrý na tu politiku, jo, kdy on byl opatrný a přitom to tam měl. A vždycky to bylo trošku pro mě, a teď si vlastně uvědomuji, že to bylo záslužný. Protože my jsme to brali automaticky, my jsme to uměli číst a on tím, že mohl být na tom jevišti, to nám to mohl dát. A proto jsem neměla ráda komiky, který jen tak dělali komiku a neposlali, když měli tu možnost být na tom jevišti a neposlali nám tu zprávu, aby jsme vydrželi. A to mě naštvalo vždycky, takže ty jsem opustila a čím jsem starší, tím víc si vážím těch, který nám to vždycky poslali trošku.
1: Tak jedním z těch, který nám to opravdu posílali a my jsme to od nich lačně přijímali, byl opravdu Miroslav Horníček. Tak si ho teď poslechneme.
3: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už Manéže nebo Němé grotesky, Laurel Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor Němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obliče? To je humor? A říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih. A v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o dvě vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, toto. A jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. Ne? A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů, němé grotesky jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi, rádi. Milujeme, milujeme, milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? Říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal dva dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prs a prsku. A oni vzali celý ten kulatý dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovi, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom spustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli, to jo, lidi se smáli, protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očeráčky. To je veliká legrace, veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že ta stoletá oslava, stoleté výročí Otakara Vávry je opravdu jaksi úžasná příležitost, ale nemůže překrýt i samozřejmě normální jaksi život a normální vaši práci, i když ta se teď v poslední době hodně právě kolem profesora Vávry točila. Vy jste natočila v poslední době pár televizních filmů, jestli se nepletu, tak Stovku má člověk jednou za život, tak to byl jeden z nich. Pak v Inventuře Fébia jste točila.
2: Ano.
1: Otakar Vávra a Lída Bárová.
2: Ano.
1: Ano, ano. A pak mám tady ještě uvedený televizní film Seš mrtvej, tak nebreč. Ano.
2: Ten ještě neběžel, ale.
1: Ještě neběžel.
2: To stálo 40 milionů. To je dost peněz, že jo?
1: No, že?
2: To jsem podepsala a on, musela jsem ho dokončit do konce prosince a teď leží ve skladu. Leží ve skladu, protože se rozhodlo vedení České televize, že od zimy do jara budou dávat komedie nebo reprízy s Mirkem Donutilem pořádku, aby bavili národ, aby se ten národ jako dostal, aby se přišli nějaký, já nevím, sledovanosti. Přes léto, že poběží Zamilované věci a na podzim, že pak poběží ty vážnější věci.
1: Myslíte si, že to je zdravá dramaturgie?
2: Já nevím, já jsem se s tím setkala poprvé. Leží to ve sklepě teď, odpočívá to tam haja. Ty herci potřebovali vyletět, já si myslím, že oni už mě nenávidějí, protože prostě Kristýna Boková třeba mi tam dostala dvojroli, která je zahrála úžasně. Tak já myslím, že nevím, já nevím, co se tím sleduje. Není to, oni to platili, oni se s tím můžou pracovat, ale já nevím, jestli to nejsou pak vyhozený prachy, to nebude starý pak, jo? Hlavně pro herce.
1: Ale proč se nám to tutlá? Takhle nevíme ani o co jde, tak zkuste nám přiblížit Seš mrtvej, tak nebreč, o čem je.
2: Seš mrtvej, tak nebreč je. Pepa Klíma, který to napsal, je to jeho knížka, která ještě vyšla v 89. vlastně před revolucí, která se dotýká roku, je to příběh, který končí v roce 89. On ovšem na to naskočil a rozšířil to a protáhl to do současnosti. Takže já tam mám rok 88 až doteď. A je to příběh takového obyčejného kluka, kluk Vexlák, takový ne na žádný vysoký úrovni, žádný ty frajeři, jako je Provod a Spol, jo? A Mrázek, který byli prostě jinde. Ale je to obyčejný kluk, který si přivydělával při vysoké škole, protože potřeboval prachy, chtěl balit holky a měl mít hezký život. A hodila se na něj vražda. A on doteď sedí vlastně, nebo vlastně zavřený a nevině.
1: Moment, to je jako v tom příběhu.
2: V tom příběhu, ono je to trošku podobné ze skutečnosti, ale je to tak, známe i Pepu Klímu, že?
1: Ano.
2: A vlastně je to svým způsobem detektivka, malinko, ale nejvíc se tam pak to převálcují ty vztahy, kdy holka, která za ním přijede, se zjistí, že jsou ve vztahu, a to nebudu prozrazovat, že jsou v nějakém vztahu a vlastně to projde, ten film se přežene a dostane se do té psychologické a citovější emoce, což je moc dobře, že to není tak na povrchu těch detektivek a tak dále.
1: Nechybí vám trošičku věci, které jsou takový jako závažnější na obrazovkách televizí, protože mám takový pocit, že se furt jenom bychom si měli třeskutě smát a bavit.
2: No, ale já bych se ještě furt dobře smál, kdyby to, ale my se třeskutě nesmějeme. My se třeskutě smějeme, když tady dělají ty politici před náma, ty komedie, to nemůžeme dohnat, jo.
1: No, to
2: je, ale opravdu to já, nemůžete dohnat nějakou paní, která napíše nějaký dopis, nebo někdo něco řekne, to je přece taková prča, jo. A to nemůžete dohnat, já bych opravdu chtěla dělat zábavu a dobrou, a dobrý, teď Světáky už nikdo nenatočí, jako natočil Podskalský. A kdyby jsme tohle ještě uměli, no tak to bych točila, nebo kdyby na to dal někdo prachy. Já taky si myslím, že už těch závažných témat bylo, myslím, i dost. Ty kluci, já je učím na FAMU, že jo, ty furt se zabobírají těma problémama. Jim vždycky říkám trošku lehčej.
1: No, je to sice pravda, to máte recht, ale mně přece jenom chybějí třeba i takový ty inscenace pondělní, slovenský a tak.
2: No to určitě to bylo o kultuře řeči, o krásných příbězích, o nádherný literatuře, o úžasných scénářích. To nikdo neumí napsat už.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď mě trošičku napadá, že budu asi zase, nebo budeme monotematičtí, protože jestliže se chci zeptat režisérky Jitky Němcové na osobnosti, které jí v životě nejvíc pomohly, tak si myslím, že se zase vrátíme k panu profesoru Vávrovi, ale nezůstaneme jen u něj, protože myslím si, že než jste se s ním potkala, tak určitě i předtím byly ve vašem životě důležité osoby, osobnosti, ale taky důležité momenty, které rozhodly o vašem směřování, zrovna tím směrem. Je to tak?
2: No, tak ono to zase, já jsem se s ním potkala hodně záhy s tím Vávrou, to je, já jsem dělala přijímačky na...
1: Tam bylo 20 asi, že? 20, když jste ho poprvé potkala.
2: 23, já jsem šla později, dělala přijímačky na FAMU, když jsem dělala přijímačky na FAMU, tak jsem netušila o Vávrovi nic, s tím, že jsem si dokonce myslela, že on už asi nežije, když je starý pán, že jo. A pak jsem ho tam viděla, ale tak někdo mi řekl, že tam byl. Takže jsem ho, tak letmo jsem ho zahlídla. Dědek starý tam seděl,
1: no,
2: normálně.
1: Moment, dědek, tomu bylo 60,
2: 63.
1: No.
2: Starý, no, nezlobte se, starý pán.
1: To absolutně. Se na mě nezlobte, ale 63 je mě teď.
2: Pro 23 letou holku budete taky dědek. Bohužel je to tak, no. Takže tam nějaký pán seděl, starý pán. A já jsem prostě, tam jsem se ho všimla, jak jsem zjistila, že žije ještě. No a pak jsem vlastně ho potkala, až v druhém ročníku jsme se dali dohromady, ale... To je taková záležitost, to se nikdy stane. To byly hvězdy, které lítaly nad náma a prostě se to tak stalo. Ale předtím, koho jsem potkala a kdo mě hodně ovlivnil, byl právě Zdeněk Podskalský. Zdeněk Podskalský byl úžasný. My jsme se potkali, já jsem hrála dvorní dámu kompars v Noc na Karlštejně. A
1: v tom jeho filmu?
2: V 19. Jeho filmu. Ano. Šestý kompars, 20. jsem byla.
1: Je vás tam vidět?
2: Ne, myslím, že nevím, někde v... Říkám, 25. kompars. A byla situace, kdy začalo pršet a my jsme měli paruky. A oni nás hnali do autobusu, aby ty paruky nezmokly, logicky, aby to nemuseli ráno předělávat nebo noci. A přišel pan režisér Podskalský a měl flašku myslivce a jak všichni pospíchali, tak on mě ji dal a řekl, že mu, ať mu ji ohlídám, že mu ji pak dám, ale oni mě zahnali do autobusu, takže já jsem měla skoro celou flašku myslivce. A už mě vezli na Barrandov na slíkání a říká mi kamarádce Vladěně, Vladěno, já mám flašku myslivce, no to se teda pěkně toto, že jo. Hezky si dáme do nosu. A pak jsem říkala, to není moje. Absurdní situace, taky hvězdy. Vyjela jsem z Davids s flaškou myslivce a říkám, já ji někomu půjdu, já mu tomu režisérovi půjdu vrátit, on bydlí někde v Holešovicích, jsem si myslela. Vystoupím na Klárově. A Podskalský okolo mě projel v autě. Tak jsem ho zastavila, aby byl na červenou. A říkám, tady máte tu flašku. Vůbec neviděl, která by je. Já byla nakrátko, že jak kluk.
1: Bez paruky.
2: A tak jsme se strašně pak opili večera. A od té doby vzniklo obrovský přátelství. 19.
1: To je zase něco, muselo být nahoře.
2: Muselo být něco nahoře. A velký, protože co on mi dal, ten Podskalský, to ten Vávra neměl. Vávra byl, ten byl mramor, že jo? Zatím jsem Podskalský, ten
1: Důle sluníčko takový.
2: No víš, ten to viděl tak lehonce, ty jeho baletky a ty to šuby-duby. On mě dostal vlastně do zábavy. Dělat zábavu, jo? Takže to jsem měla školu velmi dobrou od pana režisera Podskalského.
1: Kdykoliv vidíte flašku myslivce, tak musíte si vzpomenout na Podskalského.
2: Absolutně, absolutně. Jo.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je režisérka Jitka Němcová. Já bych se vás chtěl samozřejmě zeptat, co vás čeká teď, jaké máte před sebou pracovní úkoly, co leží na vašem pracovním stole, co budete točit, jestli pak náhodou nebudete pokračovat na tom připravovaném snímku, který měl rozpracován pan profesor, nebo má rozpracován s vynikajícím scénářem Případ Masaryk, nebo na jiných věcech, jestli nebudete pracovat. Ale taky se vás chci zeptat na soukromí samozřejmě, protože mě docela zajímá, vy jste stejně tak jako pan profesor Vávra, jste gurmán. Ráda dobré bašty, dobré
2: pití. Já jsem
1: pití.
2: Dokonce možná, když jsme se potkali s tím Vávrou, tak já už jsem byla vlastně prožranější víc než on. Já teda opravdu miluji dobré jídlo, jo.
1: Jo, já jsem si dokonce někde přečetl, že máte rádi i takový, nejenom, že chodíte na dobrých restaurací, jako na dobré takové jaksi exkluzivity, ale třeba máte rádi škubánky s mákem.
2: No, ale
1: je
2: já...
1: Je to furt platí, no, to,
2: je
1: jo?
2: To, je to absolutně...
1: To mi udělalo radost.
2: To ale má pan profesor strašně rád, ale já je vlastně neumím, jak on je chce, jak mu je dělá maminka, jo. To je prostě, to nejsou ty opečený, on mě má rád ty...
1: Pardon, jeho maminka.
2: Jeho maminka.
1: Ale vzhledem k tomu...
2: Moje tchýně, že?
1: No, ale já předpokládám teda, je mu to, tak maminka už asi nežije. Ne?
2: Maminka, ta je z Rakouska, Uherska, jo. Že jo? A já nezapomenu...
1: U něj si člověk není ničem jistý.
2: Když si vezmete, že normální lidi mají tchána a tchýni, taky můžou být všemrtví, ale nikdy nemají z Rakouska, Uherska. Vlastně můj tchán zemřel, když se narodil můj otec. To jsou taky zvláštní věci, jo. Jo, takže a já, můj otec se ještě narodil a můj tchán vlastně už zemřel. Krásný. Nebo když se ptali pana Vávry, myslím, že to bylo na 28. října, jak si vzpomíná, když byla ta republika 1918, tak on moc říkal, já nevím, ale vzpomínám, když umřel František Josef, řekl pan Vávra. A to byly proudy v Brně, to jsme se koukali z okna, jak lidi byli smutní. A to sedíte a koukáte a jste někde pryč úplně.
1: No moment, to, když umřel, tomu bylo kolik?
2: Tři,
1: to je pravda. No,
2: tři, viděl to a vzpomněl na to. Strašný.
1: To je chodící historie, hrozný. To je úžasný. No, ale zpátky,
2: no, tak jdeme zpátky,
1: zpátky
2: no.
1: K tomu tedy k vám samozřejmě. No, jo, no. Tak co chystáte?
2: No já teď myslím, že to udělám tak, že chtějí o mě točit 13. komnatu, ale já žádnou vlastně nemám, že jo? A tak mě napadlo, proč by to o mě točili, když si to můžu natočit sama o sobě, já, když jsem režisérka. A mám takový jeden velký nápad, což jestli udělám, tak to možná skončí ta 13. komnata definitivně už, ale uvidím. No a do toho teď vlastně malinko, já jsem toho udělala dost, já jsem loňský rok udělala 5 filmů, jo. A já jsem docela vyždímaná, protože jsem ještě pomáhala dělat dokument o vlastně spolurežii na Josefu Svobodovi, to je scenograf. Výborný byl scenograf. Do toho jsem vlastně dělala toho Vávru a ty narozeniny byly peklo, že to není jenom ten dokument, to ještě bylo spoustu. Ještě knížky jsem, ještě vyšla druhá knížka 100 let Otakara Vávry, kde který jsem psala vlastně kus. 4 lidi, tam byl Tausik, Mencel, já a pan Jaroš, takže s tím byla taky práce. Takže prostě jsem malinko luftuju a nabírám zase sílu, co bude dál a jak to bude dál a co budu točit, mám připravu si, opravdu teď nepospíchám, tak na podzim bych to rozbalila zase.
1: Až to rozbalíte a pak zabalíte pro nás, pro diváky, tak si o tom třeba zase někdy v tandemu popovídám.
2: Samozřejmě.
1: Jitka Němcová byla dnes na tandemu a já moc děkuju za tu návštěvu a za příjemné povídání a vzpomínání. Díky, nashledanou.
2: Díky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Nešlo o nějakou dlouhodobou politickou koncepci našich činitelů. V podstatě až do začátku války platil projekt, který nastínil 80 let, ano, 70 let předtím František Palacký s federalizací Rakouska. Až do posledních dnů Rakouska-Uherska byla politická reprezentace česká v podstatě loajální k Rakousku-Uhersku. Velmi dlouho zůstával u představy federalizace Rakouska, tedy toho Palackého projektu, přinejmenším do začátku války i Masaryk. A pak tady panovaly nejrůznější vize, třeba Nestora české politiky a knížete politika Karla Kramáře, který ještě v roce 1914 si maloval hranice příští Velkoslovanské říše. Již by vládl tedy v jeho představách patrně bratr cara Mikuláše. Skoro, mohli bychom říct, takřka bez korektur v takové podobě, jakou po 45. roce té Velkoslovanské říši dal podobu Stalin.
3: Padla těžká pouta rakouského a maďarského násilí. Na nás je, aby český národ dokázal, že dovede být svobodný. A my, svobodní a volní, prohlašujeme, že náš stát československý je svobodnou Československou republikou.

0: Před 25 lety zněla jedna z prvních vět jeho zatím 9 svazkového díla Jsme v Čechách prastarých třetihorních. Dnes mluví o Kramářovi a přemýšlí o Masarykovi. Petr Hořejš, autor Toulek českou minulostí. Co za tu dobu poznal, nám postupně píše a také v našem vysílání si o tom pravidelně, myslím, že i k vašemu potěšení, vyprávíme. Ale co přitom sám prožil, jak mu na těch Toulkách bylo? Začne o tom sice vyprávět, ale za chvíli je stejně u Husa, Kolára a záludností našeho evropského prostoru. Vrácen k tématu, zase co nejrychleji prchne do minulosti. Jenom rozhlasovými nůžkami se potom žádaný příběh dá z dlouhých minut zajímavého vyprávění vydolovat. Snad nám to odpustí, že dnes to bude ale opravdu hlavně o Hořejšovi. Vzpomenutého Karla Kramáře už jsme mu z unikátního archivního záznamu 66 let starého pustili. Také Haschlerovu písničku, věkovitou jako Československá republika. A přidáme jako dár ještě Karla Havlíčka v podání Voskovce a Wericha. Za tuto štědrost se můžeme snad proto zeptat, jak na to toulání vlastně přišel.
1: No tak to byla taková podivná doba, že jo, to byl asi 78. rok, já jsem byl bez zaměstnání, živil jsem rodinu a jediné moje pevnější stanoviště byl Mladý svět, kde jsem pod pseudonymem psal. Pořád jsem toužil psát něco, co je trochu užitečné. Už delší čas jsem choval v mysli toulky, tedy dějiny. Pak jsem se nakonec odvážil a přišel jsem s projektem takového cyklu na 2 roky a on se poněkud protáhl, protože do dneška nejsem hotový. Ale to hlavní, proč jsem to dělal, že jsem hledal pro sebe nějaké užitečné uplatnění a chtěl jsem psát něco, čím bych lidi oslovil v tom dobrém slova smyslu. A zdálo se mi, že v té těžké normalizační době je historická práce nebo udržování povědomí o dějinách českého národa něčím takovým skutku obrozeneckým, jiráskovským, a že to je důležité. A ku podivu, ačkoliv mě skoro zrazovali, tak se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože hned od počátku ten seriál Toulek vzbudil veliký zájem. Je fakt, že mě inspirovali i zážitky z času, kdy jsem měl v redakci Albatrosova, kdy jsem například redigoval historické knížky Josefa Janáčka. Tam jsem zjistil ke svému překvapení, že věci, které my jsme se tak učebnicově učili na střední škole, tedy na 11. lice a pak na výšce, že se jeví úplně jinak, když o nich promlouvá znalec. Mě neobyčejně lákalo to dostat do těch letopočtů, jmén a suchopárných dat to maso, tu krev a ty kosti těch dějin. To Janáček uměl, já jsem mu to trochu záviděl, říkal jsem si, že to taky zkusím. No, zjistil jsem ovšem, že s tím je veliká práce, že to člověk musí jít do jiných materiálů než do učebnic. Bože. To bylo složité, protože ten úplně první krok tkvěl skutečně v tom, že já jsem musel dát Mladému světu nějakou koncepci a navrhl jsem 24 kapitol, ve kterých jsem se domníval, že pojednám celé české dějiny. To byl samozřejmě nesmysl, jenže dlouho jsme se toho drželi. A ten první krok byl, že jsem si vymyslel, a to proti velmi prudké kritice lektorů, že do dějin Čech, totiž teritoria českého, zahrnu i pravěk. Protože já jsem byl natolik málo erudovaný v tom dějepise, že jsem to sice tak jako trochu tušil, ale přece jenom jsem detailní znalosti o tom neměl. Kolik kultur tady od těch neolitických přes Kelty, Germány, Římany a tak dále žilo na našem území dřív, než jsem takzvaně přišel ten mýtický Čech. No, takže vlastně jedna z prvních knížek, které jsem tenkrát v tom 78. nebo 79. roce otevřel, byly takové asi 1500-stránkové dějiny, akademické dějiny pravěkých Čech. A teď jsem v tom strašně plaval a hledal způsob, jak tu obrovskou materii, protože ono, ačkoliv ta archeologie je věda, která je velmi děravá, protože pracuje jen se střípky, s kousky kostí, prostě s vykopávkami, tak ačkoliv je velmi děravá, tak ve skutečnosti objevuje neuvěřitelná kvanta věcí. Proto ty tlusté akademické dějiny. Já jsem z nich potřeboval udělat, dejme tomu, 2x, 3x, 20 stránek. Tak to bylo moje první překvapení. Kolik zajímavých, zejména se to týkalo té keltské kultury, tady na tom území žilo před námi. A dokonce vyspělejším kulturním a civilizačním životem, než potom ti naši první Slované, ti naši přímí předci. Já jsem tenkrát se ocitl poprvé v určitém dilematu, protože to člověka strhne. Ta materie ho strhne a ten boj o to vyždímat fakta tak, aby se dala říct, jak jsem říkal, s tím masem, živě a zároveň co nejstručněji, to byl hrozný zápas. Neuvědomoval jsem si, že mě to bude čekat v celých těch 25 letech, co na tom pracuju, že toho materiálu bude vždycky přede mnou. A to i pro ty nejstarší dějiny, což pro mě bylo dosti překvapivé. Tolik, že to člověk sotva stačí tu základní literaturu učíst, natož nastudovat a co teprve uchovat hlavě a napsat o tom, pokud možno přesně, bez nějakých diletantských chyb a tak dále. Topil jsem se v tom, ale musím říct, že plavat v moři je pocit rizika, ale zároveň velké potěšení, že? Já jsem, jak už bylo řečeno, začal ty české dějiny psát v té nejtupější normalizační době, že? Já jsem tam od počátku až vlastně do 89. roku a ještě později narážel na dvě skutečnosti. Za prvé na to, že my jsme byli vychováváni socialistickou nebo marxistickou historiografií a nám dějiny jak na Gimplu nebo na 11. lice, tak potom na vysoké škole přednášeli způsobem, který my jsme přijímali, protože jsme žádnou alternativu k tomu neznali, ale která při bližším ošacování pro mě byla šokující. Prostě ta gleichschaltace nebo účelová úprava většiny historických období, to bylo pro mě první nejen rozčarování, ale přímo šok. Kolik věcí nám bylo utajeno, kolik věcí bylo účelově nebo ideologicky pozměněno a tak dále. Druhá věc byla, že tady byla přístupná jen určitá literatura, jen část literatury a vlastně jen ta marxistická. Všechno ostatní buď bylo v trezorech knihoven nebo ve stoupě. Já jako příklad musím uvést třeba to, že když jsem později v druhém díle začal psát husitství, tak jsem se velmi těžko dostával k takovému elementárnímu dílu z té husitské literatury, jako byla rozsáhlá Pekařová monografie o Žižkovi. Já jsem si to musel pokoutně půjčit potom u nějakých známých, protože v univerzitní knihovně nebo kdekoliv jinde to bylo naprosto nedostupné jako cokoliv z Pekaře. A podobný kontraband, který jsem musel teda prostě nějakým způsobem takhle lovit, mi otvíral oči, protože já jsem do jisté míry přece jenom přijímal nebo věřil té interpretaci husitství na úrovni akademika Macka nebo dokonce snad Zdeňka Nejedlého a najednou tím Pekařem se přede mnou otevřel úplně nový prostor. Ukázalo se totiž nejen to, že to husitství tak adorované a kdysi tak nenáviděné bylo bezesporu nesmírně důležitou etapou našich dějin, ale že bylo velmi problematické, že mělo svoje nejen kladné, ale i negativní a hluboce negativní stránky. Já jsem třeba s překvapením objevil takovou maličkost, ale o to nejde, že Hus, kterého známe jako asketického hubeňoura, byl ve skutečnosti tlustý piknik a tak dále. Ale podstatné pro mě bylo, že třeba Žižka, ten neporažený, neohrožený a geniální vojevůdce, ve skutečnosti byl absolutně nemilosrdný člověk, bojovník za v podstatě několik hesel, kterým se říkalo 4 artikuly a které pokud nebyly ostatními, a to také evangelíky nebo lidmi potobojí, prostě husity uznávány, tak on nemilosrdně válcoval každého, kdo ty 4 artikuly neuznával. Prostě české vápenky, hořící kostely i s lidma a tak dále, to také byl Žižka. A všecko tohle mě neustále znovu a znovu překvapovalo. Pokoušel jsem se to sdělit přitom v době, kdy pořád ještě panoval takový ten marxistický názor na husitství jako na nejvýznamnější etopu starších českých dějin, ze které se odvozovaly dokonce i proletářské tradice a tak dále a tak dále.
2: Do párky vlastenecké přikrýváš vlasteneckou ódou posteli a velké Iliády zpíváš ke cti Žižkově košili. Kdo k naší milé české vlasti vždy přirýmuješ slasti, masti. Ty jsi bratr náš, ty jsi bratr náš, tu máš věnec, tu máš, tu máš.
1: S každou větou, protože jsem si až do 89. roku, to byl zápas s každou větičkou, protože jsem se zcela programově a vědomě pokoušel pohybovat na té neviditelné, předem nevymezené hranici mezi tím, co ještě tenkrát v časopise a pak v knížce projde a co už mi může udělat takový malér, že to zničí nejen mě, teda já jsem svým způsobem zničený byl, protože to, co jsem psal, vznikalo v maringotce vodních zdrojů tamhle v Kralupech. Já už jsem byl ten pomocný dělník. Ale že to zničí tu práci předchozí. To byla cizelérská práce, kdy jsem se pokoušel některé třeba, mluvil jsem o Žižkovi, tak třeba to, co mě udivilo z poznání té pekařovské traktace Žižky, jsem se pokoušel vpašovat do těch glostoulek i do toho hlavního textu, ale tak, aby to znělo jako spíš objektivní poznání. To bylo čarování, protože já jsem se musel vyhnout maléru. Dneska vím, že kdybych asi neměl to, čemu se snad říká backing ze strany Mladého světa a tehdejší šéfredaktorky, takže by to možná neprošlo, protože párkrát se ozvaly ty hlasy, jak to, že ten Hora nepoužívá typické pojmosloví, jaké bylo tenkrát v učebnicích a v historiografických pracích a tak dále. Jak to, že ty věci nelíčí tak tradičně a tak. Opravdu prvních 10 let to byla práce, která, já nechci říct, že jsem se cítil ohrožen, já jsem se bál o to, abych neuklous příliš a aby mi to prostě nezakázali. Všichni snad, alespoň ti starší, si pamatují, že na to stačila jediná chybná větička. Já, možná, že teď to bude znít chlubivě, nebo že jsem zbytečně pyšný, ale myslím si, že v Toulkách jsem sám sebe nezradil, že se mi podařilo ty první 2 nebo 3 díly napsat tak, aby mohli vyjít vlastně například i v dnešní době, byť například to husitství bych asi psal trošku ostřeji než, nebo vyhraněněji, nebo otevřeněji než tenkrát, ale že jsem se opravdu velmi pečlivě snažil, a jsem se mi to podařilo, vyhnout takovým těm pastem toho, co byl marxistický dějepis v té totalitní době. Prostě ty naděje pražského jara skončily pod spásy ruských tanků a všichni jsme se dřív nebo později museli nějakým způsobem k téhletý klíčové situaci našich moderních dějin, ať to řeknu jako z hlediska historického, vyjádřit. A já jsem nebyl s to přijmout během 3/4 roku 2 interpretace. Já jsem se k tomu obrodnému procesu přihlásil a pak jsem odmítal metat ty kozelce, což mě stálo místo redaktora, byt a všechno a ocitl jsem se prostě nakonec po dlouhých letech nezaměstnanosti a psaní na černo jako v maringotce, jako čerpač vodních zdrojů. Nicméně proti řadě ostatních takhle postižených nebo povyházených lidí jsem měl tu výhodu, snad to můžu říct stručně, takže Mladý svět si uchovával svého Žida a nechali mě tam pod pseudonymem Hora, jako Hořejš jsem až do 89. roku neexistoval, nechali mě tam psát. Doufám, že to bylo nejenom proto, že jsem pro ně byl nějak užitečný, ale také proto, že si i oni tehdejší redakci Mladého světa o tom normalizačním období a procesu fakticky mysleli svoje. Málo kdy mi to bude věřit, ale já i dnes na tu dobu nostalgicky vzpomínám A to z mnoha důvodů. Za prvé v maringotce nebo v maringotkách vodních zdrojů jsem zdaleka nebyl sám se svým spisovatelským řemeslem a dejme tomu historickým bádáním. V jiných maringotkách, na jiných místech byli lidé jako pan profesor Křen, Václav Kurál, jeden čas i Karel Bartošek a tak dále. Byla tam řada lidí z vysokých škol, takže i já jsem se tam ocitl ve velmi dobré společnosti v našich dvou maringotkách před Kralupskou chemičkou. To byla krásná společnost. Je pravda, že druhá část těch lidí, ale ta odcházela po práci do hospody, ale ještě to mělo velikánskou výhodu. Já jsem tenkrát byl neustále v pohybu a chtěl bych říct na čerstvém vzduchu, pokud se tak dá označit vzduch okolo Kralupské chemičky. Já jsem denně prochodil mnoho kilometrů, protože jsme prováděli měření asi 20 vrtů, které obklopovaly tu Kralupskou chemičku. Já jsem se občas, dejme tomu v kadenci, tak jednou za 14 dní, jednou za měsíc musel účastnit vyloženě těžké manuální dělnické práce při výměně čerpadel, potrubí a tak dále. Takže jsem si osvojil i to dělnické čerpačské řemeslo a byl jsem na něj časem velmi hrdý. A to střídání mezi drsnou skutečností, která mě přece jenom otužila, a intelektuální prací mezi kreativitou a jakousi řemeslnou zručností, to mi velmi vyhovovalo. Líbilo se mi to a někdy, když se sejdem, tak si říkáme, je, ono by to vlastně nebylo špatné, kdybychom se na čas do těch maringotek zase vrátili.
2: Kdo pro vlast svou rázně a zdárně piješ a jíš a tancuješ a vlasti své v pražské kavárně celý život obětuješ, kdo raději doma jídáš buchty, než by si jinde zpíval z kruchty. Ty jsi bratr náš, ty jsi Kubík, hej háru.

0: Já jsem se vždycky, a mockrát už se mě na to ptali, ještě za té, před listopadem 89, za té normalizační éry, kde chci skončit. Já jsem říkal, že na nejvýš vzniknou 3 knížky a že chci symbolicky končit v roce 1883 otevřením Národního divadla jako jakýmsi symbolem dovršení těch obrozeneckých národních snah. Za touhle floskulí byl strach, že se na mě bude žádat a že se tomu nebudu moci vyhnout, abych sklouzl do něčeho, čeho jsem měl už na vysoké škole plně zuby, protože to bylo meritum těch dějepisných výkladů, dělnické hnutí, proletariát, revoluční tradice a tak dále a tak dále. Nic proti tomu, dělník a jeho osud na sklonku 19. a začátku 20. století je velké historické téma, ale ne marxistické. Tak tomu jsem se vyhýbal. 89. rok jsem mimo jiné přivítal také proto, že jsem si řekl, ne, teď budu moct svobodně psát dál. A zdálo se mi, že mám skončit v roce 1918 obnovením české státnosti. Dál už jsem se bál a bojím nadále, mimo jiné také proto, že to, co píšu, se jmenuje Tolky českou minulostí a nikoli Tolky československou. Na druhé straně dneska už vím, že sice skončím obnovením české státnosti, ale nemohu to udělat 28. říjnem, protože v ten den se toho tolik moc nestalo, respektive stalo se, ale je to pouze symbol. Ta republika vznikala minimálně a stabilizovala se, konstituovala se minimálně ještě 2 roky, než se stala tím, čím pak byla tou Masarykovskou republikou. Takže já samozřejmě i ten slavný 28. říjen, který se hodně podobal některým jiným situacím mimochodem v českých dějinách, zvonění klíčů po 17. listopadu, že jo, a tak dále. Šlo to taky velmi snadno a bylo to pak složité, jako to bylo po 17. listopadu velmi složité. Tak já bych se chtěl věnovat ještě tomu usazení té republiky, tomu skutečně konstituování československého státu a pořád se rozhoduji, jestli si na to mám troufnout nebo ne. Asi bych chtěl napsat figuru TGM, ale nemám na to erudici a bojím se toho.
1: Abychom doplnili všecko to, pak prosím vás, abyste prvním prezidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. Prohlašuji tedy profesora doktora Tomáše Garrigua Masaryka jednohlasně zvoleným prezidentem Československé republiky.
2: Československo je republika, republika Československa, že svobodný je stát, ať si o ní kdo chce, co chce říkat, každý přece jí má nade všechno rád.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte kolotoč na Pohodě, kde na vás čekají vaše oblíbené rubriky i písničky. V jazykovém koutku se budeme věnovat poměrně novému slovu v naší mateřštině z oblasti sportu. Řekneme si recept na hovězí pečínku na pivě s klobáskou. Povíme si, jak vybrat správný grill pro vaše letní hodování na zahradě. A na výlet se vypravíme už za chvíli. A kam to bude? Na rozhlednu na Babí hoře, kterou najdeme nad Jihočeským Táborem. Přeji příjemný poslech. V tuto chvíli s kapelou Rangers a písní Láska je věc kouzelná.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Jihočeský tábor, který máme vesměs spojený s husitskou historií, je místem historických pamětihodností, ale také kouzelné zoologické zahrady nebo třeba sochy Jiřího Hrzána. Na město se můžete podívat i hezky ze nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním názvem, jak zjistil náš kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michala Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas, třeba tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnilina hor a jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice, přímo u lázní, se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla redaktora Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý.

0: Dnešní jazykový koutek se bude věnovat poměrně novému výrazu, který se v naší mateřštině rychle zabydlel. Většina ho bude znát ze sportovního prostředí v souvislosti s bandáží nebo fixací. Pokračuje kolega Vladimír Šťovíček.
1: Také dnes budeme odpovídat na posluchačský dotaz, tentokrát o významu a pravopisu slova taping. Přizvali jsme Helenu Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Taping, neboli tejpování, je metoda, kdy se za pomoci lepicích pásek nalepených na kůži v problémové oblasti podporují pasivně klouby a vazy. Uplatňuje se v poúrazových stavech, ale zároveň slouží jako prevence proti úrazům u kloubů zdravých, avšak nadměrně zatěžovaných. Jak je patrné, jde o přejímku z angličtiny. Slovo je užíváno hlavně v oblasti sportovní medicíny a běžně se stejpováním můžeme setkat při sportovních přenosech v televizi. Při pohledu na sportovce olepeného v určitých místech barevnou páskou si to buď uvědomíme sami, nebo nám sportovní komentátor ozřejmí, že sportovec má nějaký zdravotní problém, například zatejpované koleno, kotník nebo rameno. Se slovem taping se pravidelně setkáváme již od 90. let minulého století. Nejprve začali tuto metodu užívat hokejisté a rychle se rozšířila i mezi ostatní sportovce. Slovo je součástí profesní mluvy a postupně v češtině zdomácňuje. Určitým synonymem mohou být v konkrétním významu starší slova jako bandáž, fixáž nebo fixace. Můžeme najít slovo taping zapisované původním způsobem zápisu, tedy shodně s angličtinou. Tapping. Frekventovanější je počeštělá pravopisná podoba slova ve shodě s výslovností. Taping. S k na konci. Dalším výrazným rysem, dokládajícím zdomácňování slova v češtině, je tvoření odvozenin. Tejpovat, zatejpovat, zatejpovaný. Taping je odvozen od anglického slova páska, tape, se kterým se střední a starší generace setkávaly hlavně ve spojení magnetofonová páska. O tom, jak rychle proces zdomácňování postupuje, nás mohou přesvědčit jiná slova ze sportovního prostředí, jako jogging, skateboarding nebo snowboarding. Podrobněji se slovem taping zabývala Zdeňka Hladká v časopise Naše řeč už v roce 1998.
1: Tolik jazykový koutek a Helena Chýlová. Děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tolik dnešní zastavení s naší mateřštinou. Teď už si na pohodě zahrajeme písničky, a to v podání Karla Zicha a Milušky Voborníkové, a za chvíli si prozradíme recept na hovězí pečínku na pivě s klobáskou.

zkouším zvednout hlas proti tvému gramofonu, k dobru mít aspoň jeden.

0: Tentokrát se v kolotoči pro recept našich předků vydáme na západ Čech. Etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního nás zvou na staletími prověřenou pochoutku v podobě hovězí pečínky na pivě s klobáskou. Inspirace pochází z Plzeňska.
1: Úrodného bohatého regionu, který zahrnuje své rázné menší oblasti Staňkovsko, Horšovotýnsko, Merklínsko, Plasko s Kralovicemi, Sulislavsko a Rokycansko.
2: Zatímco severní část kraje byla ovlivněna kulturou středních Čech, na západě to byla kultura německá. To se projevilo nejen v lidové architektuře a lidovém kroji, ale taky v tom, co chystali místní hospodyně v kuchyni.
1: Navíc všechny tyhle menší oblasti byly po staletí ovlivňovány Plzní jako hospodářským, administrativním a kulturním centrem celé oblasti, takže velký vliv na to, jak a co se jedlo na vesnici, měla taky měšťanská kuchyně. V souvislosti s tím nelze pominout ani místní tradice vaření piva. Spodně kvašené pivo bylo připravované podle originální receptury z roku 1842 a ochranná známka Pilsner Bier byla registrována už v roce 1859. S tím už se souvisí i recepty na pokrmy s pivem a na pivě, které se připravovaly nejen ve městě, ale i na vesnici. Vedle toho se především ve vesnických chalupách připravovala celá řada tradičních pokrmů, například modráky, klenlíky ze strouhaných syrových brambor bez náplně, posypané smaženou cibulkou a podávané s masem a kysaným zelím, nebo vošouch, což je krajové označení pro bramborák. Ten se zde opékal na plotně a původně se potíral švestkovými povidly. Ze sladkých pokrmů jsou proslulé cihly, buchty plněné jablečnou náplní.
2: My dnes ale přece jen přidáme jeden starý recept na tradiční úpravu masa, a to na pivě. Bude to hovězí na pivě s klobásou.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg předního hovězího masa, sádlo, 1 větší cibuli, sladkou papriku, sůl, pepř, kmín, hladkou mouku, česnek, majoránku, 2 deci piva, klobásku a vařené vajíčko. Opláchneme hovězí maso, které nakrájíme na kostky. Oloupanou cibuli nakrájíme na drobno a osmahneme na tuku do růžova. Maso vložíme do pekáče a za stálého míchání jej osmahneme. Potom přidáme mletou papriku a znovu krátce osmahneme. Osolíme, přidáme pepř a kmín, mírně podlijeme vodou a dusíme pod pokličkou za občasného míchání. Když je maso částečně měkké, vydusíme šťávu na tuk, zaprášíme ji moukou, osmahneme, podlijeme troškou teplé vody. Přidáme česnek, majoránku, pivo a maso dusíme za občasného míchání až do měka. Osolíme, opepříme a znovu krátce povaříme. Klobásku rozpulíme a opečeme na pánvičce. Na talíři pak maso dozdobíme opečenou klobáskou a vajíčkem uvařeným natvrdo. Podáváme s chlebem nebo s knedlíkem.
0: Recept si můžete vyzkoušet kdykoliv. Třeba si ho připravte k nedělnímu obědu. Teď nám budou zpívat Petr Spálený, kterého vystřídají Eva Pilarová a Naďa Urbánková.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte Český rozhlas Pohoda, na kterém se vám v tuto chvíli budeme snažit poradit. Čekají nás opět dotazy týkající se porouchaného výrobku, který posíláte zpět prodejci. Kdo platí? Na to odpoví náš dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Marta chce reklamovat prasklý postelový rošt koupený přes internet. Prodejce odpověděl, že ho má na svoje náklady poslat zpátky a po vyhodnocení on ho pošle buď nový, anebo vrátí původní, ale vždy to bude na náklady zákazníka. Paní posluchačko, pokud bude vaše reklamace uznána, máte nárok na náhradu vynaložených nákladů. Poštovné ale musíte samozřejmě nejdřív zaplatit sama a pokud prodejce reklamaci uzná, pošlete mu k proplacení lístek od balíku. Zpátky se výrobek běžně posílá na náklady prodejce.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý. A po poutavých melodiích přijde na řadu hobby rubrika, kde si řekneme, jak vybrat správný grill pro vaše letní hodování na zahradě.

0: na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Grilování masa, ryb a zeleniny se stalo během posledních let doslova zálibou. Obchodní řetězce se předhání v nabídce grilů, ale jak vybrat ten správný? Na dřevěné uhlí, elektrický nebo plynový na propanbutan? Právě o to se zajímal redaktor Jiří Šobr u Martina Havlíka, učitele odborných předmětů hotelové školy u Borského parku v Plzni, který je zároveň i šéfkuchařem.
1: Tak plyn je určitě jednoduchý na obsluhu, to spalování plynu je beze zbytku, můžete si dopřát, když chcete lepší výřeznost, dokonce čistý propan. Zajímavá je kombinace třeba plynu a uhlí, kdy můžete pracovat střídavě, potom samotné uhlí, jo, nebo brikety, tam bych určitě doporučil rozpalovat bez chemických rozpalovačů, ale v takovém tom kovovém válci, který má komínový efekt a to uhlí se vám tam hezky rozhoří. Výhodou je teda to přirozené infrazáření, který jako opracovává to maso efektivnější. Zajímavé jsou i grily s nepřímým teplem, třeba plynové, kdy ten hořák je vlastně z boku, takže ten plamen není přímo pod masem, a případné ty kapičky toho tuku nehoří, takže je to takové zdravější. Pak jsou samozřejmě ty elektrické grily, domácí, malé, kontaktní, na pár porcí. Výhodou je teda, že je velmi praktický a skladný, nevýhodou, že obvykle bývají s teflonovým povrchem, takže tam je potřeba to neustále čistit a nepracovat na tom s kovem, protože se to poškodí. Něco jiného je ta litinová grilovací deska, kterou si můžete dát na plynový grill. Na tu jsem, že má s kovem, ta snese hodně. Hezké jsou teďka moderní grily, které mají i elektroniku v sobě. Je to třeba na peletky, má to podavač, má to elektronické ovládání i třeba pomocí nějaké aplikace v telefonu. Máte tam teplotní sondu, kterou zapíchnete do stejku a ono to pípne, až to bude mít ten stupeň propečení, který chcete. Hodně hezký je grill třeba keramický, to už je taková spíš designovka, je to strašně těžký, má to desítky kilogramů, vyšší spotřeba uhlí je tam, protože se to musí napřed nahřát, ale vypadá to moc pěkně, používají to třeba i restaurace uvnitř svých kuchyní, protože ten kouř se dá dobře jakoby regulovat, když se to dá pod vzduchotechniku, tak můžou i uvnitř grillovat. No a já se hrozně těším, až k nám dorazí, už jsou tady první vlaštovky, ale takové to americké barbecue, kdy teda je to nepřímé grilování, kdy někde vedle bokem v komůrce hoří pomalu dřevo a ten teplý kouř vlastně dlouhé hodiny ohřívá, udí, peče v jednom velké kusy třeba i levného tušího masa, které se potom třeba ke konci ještě zabalí do obalu, nechají dopéct a vlastně z těch kousků nebo z těch větších kusů toho tuhého masa tím pomalým pečením při teplotě kolem 120 stupňů se krásně uvolní všechno a pak už je jenom krájíte vidličkou, to je veliká paráda.
2: Já už jsem něco podobného asi viděl, on ten grill vypadal jako parní lokomotiva. Na začátku měl takové malé ohniště, které šlo otevřít, na tom šlo normálně grilovat nebo upéct si buřtíka a pak to přecházelo do takového toho parního válce a ten byl otevírací a tam už šlo, dá se říci, péci a končilo to místnostkou pro stroj vedoucího a to už vlastně bylo i o grilování anebo třeba při velkých akcích dát tam už opečené klobásy a ještě trošku vyudit, aby byly stále teplé.
1: To je přesně ono a ti Američané to mají na ty velké akce obří, prostě několika metrové, mají to přímo na přívěsech za auto a udí v tom dlouhé hodiny, jsou v tom i soutěže a to maso z toho má úplně jedinečnou strukturu.
0: Šéf kuchaře a učitele odborných předmětů hotelové školy u Borského parku v Plzni zpovídal na téma grilu náš kolega Jiří Šobr.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: a srdce mne tá.
1: Letní prázdniny jsou jako stvořené k tomu, abyste s rodinou cestovali po naší vlasti a navštěvovali naše krásné zámky a hrady. A na jeden z nich vás upozorním právě teď. Letošní novinkou na zámku v Červeném Poříčí na Klatovsku je expozice nazvaná Cestovní horečka, když se šlechta vydala do světa. V interiérech předzámčí představuje proměny cestování na přelomu 19. a 20. století, zrod moderního turismu i to, jak daleké cesty ovlivňovaly životní styl šlechty. Expozice vypráví o aristokratickém cestování od příprav na cestu až po návrat domů. Ukazuje vývoj dopravy od kočárů k prvním automobilům a letadlům i vybavení, bez kterého se tehdejší cestovatelé neobešli. Představuje také suvenýry z cest. Popisuje cesty šlechty za zdravím, vírou, vzděláním, čilovem a fenomén lázeňských pobytů, poutí a vědeckých expedic. Cestou pokoji návštěvníci uslyší zvuky tropického pralesa, africké buše či orientální hudbu a ucítí vůně orientálního koření nebo ingrediencí používaných při výrobě parfémů. Pokud se na zámek vypravíte, přeji vám nezapomenutelné zážitky. Já se s vámi pro dnešek loučím, nikoli v naše pohodové pořady. Přeji příjemný poslech.
2: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Odpolední slunce vylákalo z chaty všechno živé na lehátka či k vleku. Správce využil té chvíle, kdy se snad nikdo neobjeví v jeho doupěti s nějakým přáním, a chystal venku gazík k cestě za nákupem. Sotva však odemkl garáž, už je tu babka Aneška. Jestli by soused nemohl pohlídat u plotu.
1: Pohlídat?
0: Chviličku, jen co Aneška přehodí lepší zástěru a nový šátek.
2: Zas už je tu ta divná osoba.
1: Neříkejte. A co chce?
2: Obrázek chalupy.
1: Obrázek vaší chalupy, Aneško?
2: No toť. Ještě, že jsem na ní včas kápla. Bejvala by vyblejskla chalupu i s peřinou na plotě. Kanafas je už sepranej.
1: Ale co já s tím?
2: Kdybyste tam s ní postál, jen co uklidím hernce z plotu. Vymejvala jsem zelňák a smetaník a dala je na tyčku vykapať. Škoda handry, když můžou hernce uschnout na sluníčku.
1: To určitě.
0: Na zápraží Aneščiny chalupy uviděl opřeny běžky a na holých píchnutých do sněhu navlečeny rukavice. Inženýrka Tomanová a s fotoaparátem k tomu.
1: Vy jste si uměla vybrat den. Nebe jak modrá skalice, ukázkovej kýč, že?
3: Přidělám do popředí trpajzlíka.
1: Pro presfoto.
3: Pro archiv Krnapu.
0: Z chalupy zatím vyplula Aneška a postavila se v lepší zástěře a v novém šátku k trojdílnému oknu.
2: Patřilo by, aby tu stál i půlzedníček.
1: Paní inženýrka bude tak hodná a udělá vám obrázek na památku. Bude jen pro vás, Aneško, a ne někam do novin, nebojte se.
2: Však může jít do novin. Uvázala jsem lepší šátek.
3: Nedám ten obrázek do novin.
2: Ale je mi ne, teď já paní ráda i připlatím za tu službu.
1: Aneško.
2: Ospoň by synové viděli, že zeď už stojí. Nebyli na pohřbu a...
0: Nebyla to marnivost, která hnala starou Anešku do té věci.
2: O ani nenapsali. Kdyby uviděli naši chalupu v novinách, přišli by se podívat.
1: Tak si, paní inženýrko, dejte záležet.
3: Moment, pojistíme to. Tak a je to.
0: Samo slunce se přimlouvalo, aby byl obrázek vydařený. Pak babka pozvala oba na čaj s rumem.
4: Já se z těch zdejších lidí pamatu nebo s tím praští.
1: Dejte si rům.
0: Radil správce a odměřil jí do čaje dávku Aneščiným štamprlátkem.
4: A ještě jednoho ruma za Aneščinu chalupu, jednoho za vilu Kouteckých v Koutě.
0: Položila hlavu do dlaní a málem měla oči plné slz.
1: Vy asi nejste ještě dost uvyklá dívat se, jak vypadají věci zblízka.
4: Ale já nesmím vidět věci zblízka. Já jsem instituce, rozumíte? Správa Krkonošského národního parku, duchovní dítko ministerstva kultury. A z hlediska této instituce patří tahle zmršená chalupa s rozšířeným oknem na pranýř.
1: Ano, ano. Ještě rům?
4: Mně nic nepomůže. A to je právě to, proč brečím.
1: Ježkovi brejle, je tohleto možný, aby ještě dneska někdo dospělej u nás brečel kvůli náplni práce?
4: A vám je to putinka, co děláte 8 hodin denně?
1: Úplně. Protože kdyby mi to osobně nebylo putínka, tak bych řval do telefonu, hlítal na podnik, pěnil ve stavoslužbě, cenil zuby v jednotě, zakousl jsem tam nějakého činitele a došly mi přípisy od vás, bych suploval dočasný nedostatek toaletního papíru.
4: Poslyšte?
1: Je však ekonomičtější brát stav takový, jaký je. Neplýtvat hlasem ani slovy a opatřovat přípisy razítkem. Došlo dne, vyřízeno dne, račte se přesvědčit nahlédnutím do šalenu, stvrzenka od zaplacení pokuty řádně připíchnuta k listině kancelářským spínátkem.
4: Ale o to přece nejde.
1: O co?
4: Aby byly pokuty vyměřeny a zaplaceny.
1: A o co tedy jde?
4: No přece, k sakru, co pak pokuta? Snad všichni chceme, aby to tu bylo.
1: Ano, ano, ano, ano. Hospodařte laskavě s vlastním nervovým fondem, ano? Čílíte se do marna, paní inženýrko. Pokuta za neposečení louky v termínu. Vlastním snad kromě dvou už tak dost zaměstnaných rukou prostředky, abych mohl tu louku posíct, usušit a zařídit odvoz sena a vy? Disponujete vy kromě pokuty prostředky, jimiž byste mě k této činnosti donutila, takže...
4: A zvážil jste, jak dlouho může trvat ono zatím? Víte vy, jak vypadá za pár let neošetřovaná louka?
1: Jenže, víte zase vy, co to je zavádět v chatě ústřední topení? Víte, jaké rozměry má rebelie, když není pivo? Moje matka si taky myslí, že tady jenom topím a vařím grok, aby se tu lidi z města mohli mít pár dní dobře.
0: Inženýrka dopila rum.
4: Ten kapesník vyperu. Aha, Vrátím, až vás přijedu v létě přesvědčovat o nutnosti sklidit seno.
1: Aha, já myslel pokutovat.
4: Připadám si jako karbaník.
1: Jak to?
4: Každý tu říkáme svým trumfům hledisko společenské potřeby a hrajeme s těmi trumfy
1: přebíjenou, co?
4: O tohle území.
1: Já vím. Moc papežů, 2 v Římě, 4 v Avignonu. A za 100 let se mi z hlediska celospolečenského zájmu vyčte, že bych byl lépe posloužil této krajině, kdybych byl netopil, nevařil grok, nýbrž stál vartu na zdejší, odpuste takzvaně podělané hromadě a hnali lidi odtud hnojným klackem. Poslyšte.
4: Poslouchám pořád, směrnice zhora.
1: Dám vám tip.
4: Ze zdola za zhulváctví od lidí.
1: Dám vám tip na obrázek, abyste nepřišla domů s prázdnou. Ukážu vám jednu vyhlídkovou lavičku. Vyhlídka na zlaté návrší, přes horu flašek.
4: Ale?
1: Štrůzokové zátiší. 101 roura. Zátiší s malovanou noční vázou a děravým umyvadlem.
4: Ale to je přece...
1: Správně. Vidíte, že už jste se v terénu rozkoukala. Ano, vážená, to je ukázka z nedalekého okolí naší podnikové chaty.
4: Jestli vám dobře rozumím, vy mi osobně, jakožto osoba odpovědná za stav, nabízíte sám sebe na pranýř.
1: Uvažte sama. Alternativa A. Aneščina chalupa v novinách.
4: A alternativa B?
1: Skládka u vyhlídkové lavičky.
4: A dál?
1: Zhodnocení alternativy A. Máte možnost změnit stav? Dokážete vyměnit zděnou stěnu zpátky zaroubenou? Sadíte do ní namísto trojdílného okna 2 stará tkalcovská okýnka zapasovaná do plintrámu a dole zapřená solbánkem?
4: Kde jste pochytil ty výrazy?
1: Nemůžete, nedokážete, nemáte. Zhodnocení alternativy B. Fotografie skládky přiměje podnik, aby vyslal brigádu. Svazácká akce, sběr železa, kde kdo si na tom odfajfkuje činnost.
4: Ano, odfajfkuje.
1: Takže vás zvu na schůzku za 30 minut u oné vyhlídkové lavičky. Naaranžuju tam ještě jedno umyvadlo a troubu od gramofonu. Nákladní auto do 3 dnů a já o ně žádám 30 minut.

0: Inženýrka přijela ke skládce růžová a rozpačitá.
1: Hoří mi tváře z rumu a studem za krabici vajec. Vidíte, jak mám hranatej ruksak? Nedala si říct?
2: V životě jste nebyla na takovým randeti, co? Nedělejte si výčitky. Je to rande takzvaný účelový.
1: A co tady bylo dřív? Lavička nebo skládka?
2: Myslím, že vyhlídka na Zlaté návrší je tu z nich nejdýl. Co nechtěli v podháji, skládali na Zahoušťskou stranu.
1: A naopak.
2: Ale až my jsme sem vnesli konzervy a polyvinylchlorid a povznesli odpadky na otázku dne. Mea culpa, můžete mě vyfotografovat na místo s posledním medvědem nebo vlkem s posledními poctivými kameny.
1: Taky, že vyfotografuju. Prosím o úsměv.
2: Hleďte, přihrál jsem vám tip, tak nechtějte ještě, abych se šklebil, nebo vám snad je nad touhletou mohylou lidské lhostejnosti do smíchu?
1: Takže vám není vlastně všecko tak úplně putinka.
2: Ale je. Vidíte, že mám pořád ksicht stejný jako sněhulák.
1: Jděte.
2: Emoce, vztek, slzy a takový ty přežitky jsem odeslal do sběrných surovin.
1: Víte co? Z každého takzvaného účelového rande udělám obrázek na památku. Za rok a den si povíme, jestli máte ten ksicht pořád stejný.
2: Počkejte. Kolik těch akcí do roka bude?
1: Mám si to přeložit jako otázku, kdy se zas uvidíme?
2: Takže já mám...
0: Řekl správce sám sobě, když už z děvčete zbyl na stráni jen čtvereček ruksaku.
2: Takže já mám vlastně... Snad? Možná. Ale jo, asi jo. No určitě. Já mám naději na novou holku. Asi jsem ještě ve spod trochu živej. Sakra, přece mě nezmagoří jedna osoba z Krnapu.
0: Předjarní slunce vyvolalo invazi redaktorů do Krkonoš. A jednoho dne se objevila i ona fotografie století. Snímek vyhlídky na Zlaté návrší. Pohlednicové panoráma mělo v popředí opalujícího se fešáka, jemuž hlavu místo klobouku chránil trichtýř postařičkem gramofonu. U fešákových nohou zely velehory haraburdí. Téma dne? Ochrana životního prostředí.
2: Páni!
0: Na podniku pozdvižení. Ježišmarja, oni tu fotku opakujou i v přestávkách v televizi. Dejte mi toho chlapa k telefonu, ať ho roztrhnu. Vlastičko, výzvu i hned bleskem.
2: Mně je to putinka, mně je to putinka.
0: Prospěvoval si správce dokola nad skripty ke státnici.
2: Všecko je mi putinka. Všichni, co sem jezdí, proseděli na té lavičce hodiny. Stokrát tudy prošli, odtamtud se hromadně jáselo nad západem slunce a nic. Jediné je já, vidoucí. A mám na to vlastičkou bumášku. Já mám bumášku. Takže si se všemi telefony trhněte protézou. Pro tyto dny mi zákon přiznává studijní volno ke státnici a basta.
0: Ten chlap si z nás dělá legraci. Není divu, že tenkrát náš soudruh náměstek po utkání s ním tragické konce, vlastičko. Zajistěte akci a do 3 dnů musí ta skládka zmizet. A sláva skládky rostla, jak fotografie šla z ruky do ruky. Takže vy jste ten slavný manekýn s gramofonovou troubou, podotkl člen zkušební komise k panu kandidátovi, neboť venku bylo jaro a zkoušení dálkařů se táhlo a vleklo bez barvy, bez chuti a bez zápachu.
2: Volil jsem tento zrychlovač odstranění balastu, protože se mi prostředek jevil nejrychlejší, nejúčinnější a taky nejlevnější.
0: Řekl správce, neboť student u posledního termínu nemá co ztratit. Čímž jste už v praxi osvědčil, k čemu jsme vás vedli? Kývl examinátor a okolo stolu proběhlo ono blahoslavené vlnění, jež komentátoři nazývají ustálenou formulí mírné oživení v sále. A po půl hodině vyšel z té síně nový inženýr, neboť komise byla už unavena.

0: Nejdřív měl pocit, že se probudil. Tam, kde bývala skládka, zela širá planina.
1: Skládka byla? Skládka není?
0: Ale zmizela i hromada kamení, a to i s lavičkou, jeřáby a křovím. Celá vyhlídka.
1: Ježkovi zraky.
0: Jen svach a neštiny louky stichly, jak po boji svědčil jizvami na tváři, že tudy projela těžká vozba a všecko smetla a srovnala.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Stará Aneška neříkala nic. Němně se hrabala kopcem vzhůru s motykou a lopatou, aby alespoň částečně uhladila a vyrovnala stopy. Neboť matka kopce nemůže dopustit, aby jí rýhami po buldozeru stékala hlína s nastálým táním.
1: Aneško, já bych brečel.
2: Vás přece nikdo nemůže vinit. To cestáři dostali příkaz. Zahernuli to všecko a rozmajstrovali i s vaší lavičkou sakum pikum.
1: I s lavičkou.
2: Ty mladí, co pak přijeli s autákem, aby tu uklidili, nenašli už ani hánecový kamna.
0: Chtěl říct, mě je to putinka, ale nešlo mu to z hrdla.
1: Ach jo.
2: A tamhle přejeli zajíčka.
0: Aneška ukázala na krvavý chomáček ve stopě.
2: Březňáček. Ještě byl hloupej.
1: Ukažte, Aneško.
0: Vzal jí z ruky motiku, aby zajíčka zahrábl. Cítil však, že u zaječího pohřbu nejsou s Aneškou sami. Po stopě těžkého vozidla stály v pohřebním průvodu duše jeřábů a břízek. Modravé dušičky borůvčí a červené dušičky jahod, zelení skřídkové, bitující pod stromečky netřesků, truchlící cvrčci, co ztratili v mezičce koncertní síň, i slimáček, který bydlel pod cihlově červeným kloboukem křemeňáku při koření břízek.
1: Měli mě od štace vyrazit.
0: A tak šli inženýr s Aneškou kopcem vzhůru po stopě kol, motykou, lopatou a hráběmi hladí celou cerány. Byl to němý průvod, bez hlasu. Neboť co by tu dělali drobní zpěváčci, když přišli v ostrůvku zeleně o hnízda? Co by tu dělali kvíčali, když přišli v jeřábku o spižírnu? I krotký hýl a malá pěnička odlétli z míst, kde včera strašilo. A tak šel ten pohřební průvod bez muziky, bez plaček. Jen bába Aneška bublala, jak k tomu přijde spodní voda, prameny, aby se museli promílat pod zemí zakletým harampádím, lízat železo a cucat staré slamníky a kdo ví co, než zase vyskočí na světlo do studánek.
2: Inu jo, poteče šoučince do koryta nad domem pár týdnů rezatá voda.
1: Měli mě od štace vyrazit, protože jsem to špatně spočítal. Tenhle způsob likvidace skládky byl nejrychlejší, ale rozhodně nebyl nejlevnější. Úroky budeme platit desítky let.
2: Každá zmejlená se musí zaplatit. Jeden porád není dost moudrý, aby se nezaplet do placení.
1: Koupím travní semínko, abyste neměla plešatej kopec.
0: Aneška potřásla starou hlavou, znala se z rody bylin.
2: Zase ješ a kdo ví?
0: Kdo ví, po jakém koberci budeme za nocí tancovat, údrovali zdejší divoženky. A až přijde tuhle ten doháje, hodíme mu do cesty bludnej kořen. Až přijde na louku o našem bále, utancujem ho.
2: Možná, že konal, co uměl, po lidským pořádku.
0: Ale v zeleným království překročil sedmerej zákon. Když se vrátil ze zaječího pohřbu do svého království, přemýšlel o příbuzenských vztazích mezi zákony. Kolikrát překročil zákony platné pro udržení bytí v zeleném království? Kolikrát překročil zákony sbírky, jimiž se má řídit počínání lidí? A taky probíral ten nepsaný zákon, podle kterého lidé jednají, když jim den přihraje tu či onu situaci. Tam je nejvyšším zákonem zákon sebeobrany.
1: Člověk je to rozmetat cokoliv a nectít nic. Jenom sám sebe. Jen abych osobně neměl průšvih. Jsem schopen rozvinout akci, rozbalit ji jak štůček sukna a potáhnout jim všechno kolem. Tak jako v pohádkách se potahovala královská města černým nebo červeným suknem. Zkrátka, akce za čistotu životního prostředí všemi prostředky. I kdyby měli tou akcí zajít zajíčci, borůvky, muchomůrky i střelíci.
0: Inženýr doslova viděl to výrazné heslo. Skládka pryč. A cítil se vinen.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Rádio Nocturna. Tak se v rozhlase v 60. letech jmenovaly přímé přenosy a představení malých divadel v rozhlasovém vysílání. Pro dnešek jsme pro vás vybrali vystoupení divadla Semafor v pražském Rokoku na Václavském náměstí právě na 1. máje roku 1968. Hezký poslech.

Vážení přátelé, hlásíme se vám z divadla Jiřího Wolkera s přímým přenosem pořadu, který pro vás každý měsíc společně připravuje hudební a literární redakce Československého rozhlasu.

Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás na 5. májovém radionokturnu, které pro nás také tentokrát připravilo divadlo Semafor s orchestrem, který nese název Country Beat. První píseň, a bude to duet v opeře, vám zaspívá Jiří Suchý se svojí 12-letou kolegyní Magdou Křížkovou.

Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: Na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde vím.

ten, kdo bacil, kadeřníka, fíka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ústřih vlásky.

chtěl bych být mašin fírou a vlastnit mašinu. A jezdit s pevnou vírou, že se jednou vyšinu. A jednou se svým strojem, že dojedu až k vám a na tebe.

0: Dobrý večer, paní Panírková.
1: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
0: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
1: Vydejchejte se.
0: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
1: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
0: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
1: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
0: ano, tím, ano, to jste nazval
1: vedoucího
0: správně.
1: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
0: jistě.
1: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
0: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
1: ano,
0: tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
1: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: No, po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
0: no,
2: zatím,
0: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí. aby se zítra na večer znovu sešli v Seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více se znávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim, přichází.

návrat nehodí. Já říkal jsem v Lídně snad třikrát týdně, nebuď

0: Já vím, že takhle se k tomu máji asi těžko dostaneme, ale já si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Country Beat přišel do divadla Semafor, že bychom také měli vzpomenout, že na tom měla jedna osoba velkou zásluhu, a tou osobou, že je Naďa Urbánková.
1: No, to bychom mohli... Hele, už mám lepší hlas, vidíte? Už jsem se vydejchal, než ano. Pan Grossman.
0: Už to jde,
1: no,
0: už to jde.
1: Ano, Naďa Urbánková, ta vlastně nás upozornila prvně na Country Beat, poněvadž ona s nima spolupracovala. Ona nám jaksi, jakožto divadlo, byla nevěrná s Country Beatem a my jsme jí to ale přáli, poněvadž já jsem se jednou šel takhle potají, já jsem ji špehoval, víte, šel jsem se podívat a moc se mě to líbilo. Oni hráli ve Sluníčku na Příkopech, to je takové divadélko.
0: Když měli loutky volno.
1: Ano, ano, a tam hrávali vždycky, když měli loutky volno a když měla Naďa volno taky, tak tam hrávali a bylo to moc hezký a já jsem se s nimi potom domluvil a oni šli k nám a teď jsou u nás i s Naďou Urbánkovou, kterou vám tímto představujeme.
0: A Naďa nám dnes večer zaspívá, co?
1: Zaspívá nám písničku, ona si to řekne sama, jak vidím, už se k tomu, jak se nám leskne to děvče, že jo?
0: To
1: diváci,
0: rybička,
1: no rybička, diváci, totiž posluchači jsou ošizení, ale opravdu moc se leskne, to vám můžeme potvrdit.
2: Tak já bych přešla radši k té písničce. Bude to písnička z programu, který hrajeme v divadle Semafor, jmenuje se Besídka zvláštní školy a písnička, kterou vám zaspívám, se jmenuje O, ty to nepochopíš. Český text napsal Jirka Grossman.

0: Příspěvek Nadi Urbánkové by se dal hodnotit jako takový jarní příspěvek pro mladé muže, no, pro mladé obdivovatele, ale já si myslím, že by také něco jste měli mít pro ženy.
1: Pro obdivovatelky. Ano. I pro ty máme sousto. Máme blondiáka v divadle.
0: Ano.
1: No. Opravdu krásného blondiáka máme pro dívky. Takže bychom jim ho předhodili. Jmenuje se Milan Drobný. Milan Drobný nám zaspívá píseň
2: Socha.

0: No já myslím, že když už jsme se k tomu jaru nedostali doteď, tak teď už bychom to tak trošku
1: to
0: mohli
1: nechali,
0: vynechat.
1: Že jo?
0: Jo, já myslím, mě by totiž strašně zajímalo, já jsem si všimla nedávno, že se na plakátech u vás v divadle objevilo zcela nové jméno, mě dosud neznáme, myslím Luděk Nekuda.
1: Luděk Nekuda, to jste si všimla děsně správně, poněvadž ten už
0: ten
1: u nás
0: není dlouho.
1: Rok hraje, no od... No, no, od začátku sezony hrál v programu Tak co, pane barone, a předtím hrál v jiném divadle v Ostravě pod Okapem, jehož je spoluzakladatel. Jo, a my zakladatelé divadel jak si držíme při sobě, a tak jsme ho vzali k nám. Nevím, jestli se nedostal spod Okapu do deště, nebo jak se to říká, ale zatím jako u nás setrvává a setrvá i příští sezonu, tak snad se mu tam líbí. Luděk Nekuda je docela podobně jako pan Grossman platný člen, poněvadž on nejenom, že hraje takhle divadlo a on taky zpívá a nejenom to, on taky píše si povídky a taky je po sobě čte. Já bych ho poprosil, aby jednu přečet, ale vlastně já jsem ho teď urazil. Ona to není povídka, to je vědecké pojednání. On píše vědecká pojednání o věcech týkajících se našeho života. Konkrétně toto bude o brnění. Luděk Nekuda.
2: Výňatek z řádu Brň 1.1. Podepsán Kunětický Horimír, král, hejtman Klobůček Přibík, rytíř národné obrany. Hlava první. Nošení brnění, oblečení, připevnění, provedení. Složení brnění, rezivění, čištění. Článek 1. Nošení brnění. Brnění je ústroj kovová, plechová, železná nebo bronzová, starší typ. Brnění se nosí nejčastěji hlavou vzhůru, nohama dolů. Ruce pak visí podél těla. Brnění se nosí do boje, někdy z boje a na recepce. Brnění smějí užívat jen rytíři či jimi pozvaní hosté. Rytíře v brnění rozlišujeme podle váhy brnění na muší, bantamové, lehké, polotěžké, těžké a neúnosné. Pro soudobý boj mají největší význam rytíři muší, kteří jsou využíváni k letům do nepřátelského zápolí, kde tu bodnou, tam bodnou, čímž působí v řadách nepřátel zděšení. Rytíři neúnosní jsou využiti v případě zaujetí obrany tak, že se postaví v sevřený řad a stojí. Nepřítel pak musí užít trhaviny, aby jimi mohl projít. Článek 2. Rezivění, čištění. Dojde-li v poli k pršení, nastává důsledkem špatného čištění rezivění. V případě nastání rezivění dá velitel obrněné čety příkaz k zahájení čištění. Zahájení čištění se děje na povel čištění vpřed. Čištění samo se provádí čistícím přípravkem, čistícím prostředkem či čistící směskou. Čistí se výhradně směrem zhora dolů, z dola nahoru, zleva doprava či zprava doleva. Čištění se provádí tak, že až dokud není čisté. Článek 3. Oblečení, provedení, připevnění. Postup při oblékání brnění. 18 panošů uchopí spodní část brnění. Obrátí se po větru tak, aby brnění vlálo. Povel větru, eventuálně dešti, dává velitel. Jakmile dojde k vlání, jiných 8 panošů uchopí rytíře a vsunou do želez. Po vsunutí rytíře nasadí se rytíři želha, železná halena, a helma, helezná malena. Rytíř se zanýtuje a odchází do boje.

0: Protože náš čas se nachyluje k samému konci, myslím, že ten samotný konec byste měl nějak učinit vy. Já jsem tu vlastně dnes jenom jako váš host.
1: Já bych to učinil tím, že bych pozval dva spolupracovníky, aby to učinili za mě.
0: Ano, to je dobrá dělba práce.
1: Ano, sice Naďa Urbánková a Jiří Grossman zaspívají písničku Jackson a my se s vámi rozloučíme zatím. Naschledanou.
0: Naschledanou.

chystám. Že se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas sám. Koubeček jsem, ty jeho kousky dobře znám, ten podvodník

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

pěvá si jeho jméno a tribuny vstávají, kam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej, pojedou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám na břehu dnešního Textempore, jako vždy tuze rád přeje František Novotný. Zhruba 1,70% celkové plochy země koule zabírají oceány. Tak není divu, že jejich vlny často šplíchnou i na pevninu populární hudby. Osvěží pleť všech žánrů, což dokládá i slavná melodie Rudolfa Frimla, kterou teď nabízí Bohuš Matuš.

Pro pořádek dodám, že s Bohušem Matušem se na vlnách zhoupla i Daniela Šinkorová. Myslím, že nejpodivuhodnější moře najdeme na mapách fantazie. Moře lásky, moře peněz, ale i moře trampot. Ty nechme pro dnešek stranou. Ljuba Hermanová nás ve staré americké baladě zavede k moři, které je nám, Čechům, nepochybně velmi blízké.

mňam. A tam za tím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam za tím mořem pívá. Joj, joj!

0: zpívá. A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop, do moře piva.
1: Pěšinka k moři, malé zastavení, vysoko nad vlnami putujem oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, moje rty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno, napsané v mapě dlaní, nechat svá srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně tonu. Něco slaných vln můžeme ochutnat i tam, kde bychom to moc nečekali. V našich lidových písničkách, a to i těch, kde to jinak spíš chotná mořem vína. Jožka Černý mi to potvrdí.

Inu zámoří, kde jsou ty doby, kdy jsme mohli najít na mapách nápis Hic sunt leones, zde jsou lvy a země neprobádaná. Dnes jsme u moře doslova za pár hodin. A tak mi dovolte připomenout jeden zážitek z knížky Buďme. Stál jsem na pláži a díval se k horizontu, který namalovalo Egejské moře mezi vzdálenými ostrovy. Vlny rytmicky ukusovaly spěněnými zoubky z nekonečného koláče věčnosti, upečeného i z našich lidských slzí a úsměvů, spíchy i pokory, z nálezů a ztrát. A znovu se na mysl draly otázky po smyslu života, po hledání cest. Kam jsme došli, ptal jsem se v duchu, a vůbec mě nenapadaly důmyslné technické vynálezy či vavříny nejrůznějších typů dobyvatelů. Slaný komorní orchestr dál rytmicky kladl do písku akordy míru, pokoje a klidu a srdce bylo najednou daleko víc ochotno přemýšlet i o lásce a o naději. Slunce mezitím kleslo níž a rozprostřelo po hladině zářící zlato-stříbrný koberec. Úžasná atmosféra. Pak jsem si všiml, že vedle mě tiše stojí a stejně obdivně hledí nějaký vousatý chlapík. Něčím mi byl povědomý, ale nenapadlo mě, odkud ho znám. Není to zázrak? Vydechl jsem směrem k němu, abych tak trochu zakryl své rozpaky s okouzlení tou chvílí. Je takový všední zázrak, odpověděl a vykročil potom zlatostříbrném koberci na hladině směrem k ostrovům.

Co by bylo moře bez lodí? My suchozemci obvykle nepoznáme fregatu od korvety a Saturnin by nás opravil, že plachty nestoupají na stožár, ten je vyhrazen vlajkám, ale na stěžeň. A že kosatka není jen mořský živočich, ale i plachta na přídi. Nás spíš zajímají názvy lodí, například Kolumbova Pinta, Maria nebo Pirátská Černá Perla. Ale o další jméno jsem požádal Jiřího Štědroně, pro kterého Vladimír Poštulka zjistil název plachetnice z doků skladatele Žerára.

Zrnička písku v hodinách pláží, sluneční vteřiny k věčnosti přesýpají. V očích mi zlátne pleť dvou nahých dívčích paží. Proč nejsem krémem, který na prstech mají? Na břehu Picasso necudné křivky kreslí a vlna za vlnou se vlévá do mé dlaně. Zatímco bohatí hledají peněženky. Pramínek hudby, tak vzdálený a tenký, kresbu jim smije. To moře kašle na ně. Picasso odplouvá na malém člunku s vesly. Ano, malíř Pablo Picasso prý občas rád na pláži zažertoval. Namaloval do písku obraz, prodal ho a než si zájemce stačil opatřit kyblíček se sádrou, příliv mu ho smazal. Na pláži sbíráme mušle a nádherné obázky vzpomínek. Hekáme pak potíhou kufru, abychom doma zjistili, že z těch vzpomínek už můžeme postavit dům. To je samozřejmě metafora, ale bydlelo by se v něm hezky. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Jak se dozvíme za okamžik v nestárnoucí písnice pánu Ježka, Voskovce a Vericha s Helenkou Vondráčkovou. Kde kdo má přání mít moře času? Ale to není náš případ. Čímž naznačuji, že textem Póre spouští kotvu. Za milou pozornost vám děkuje kapitán František Novotný, buďte blaženi a za týden vyplouváme znovu. Tak do té doby naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

kdybych byl Renoirem, dívko zutá. Nakreslím tě, než se rozedím.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Pro Český rozhlas 2, stanici Praha, jsme připravili v Českém rozhlase Brno 332. pokračování seriálu o našich dějinách. Jsou se inspirováni knihou Petra Hory Hořejše. Zastavíme se na ostrově v zahradách, tak říkal Jan Blahoslav Ivančicím na Moravě. Na tento ostrov vás zavedou
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: Jakož i Jaromír Ostrý.
1: Ano, ten taky. Jeho úkol je, přátelé, ovšem zcela jiný, než svým vlastním hlasem zprostředkovat poselství z hlouby české historie. S trochou dobré vůle by jej šlo nazvat režie.
3: Ivančice bylo malé a klidné město obklopené poli, vinicemi a zahradami.
1: Sděluje nám historik Josef Janáček.
3: V jeho životě nebylo mnoho vzruchu. Plynul pomalu a rozvážně a dával lidem naději na slušnou obživu, dokud se spokojili s tím, co nabízelo. Od konce 15. století, podobně jako ve větším Přerově, tady žili vedle sebe kališníci, bratří i novokřtěnci bez vážnějších rozmíšek. A když se tu a tam objevili nad tímto soužitím mraky, byli brzy zažehnány existenčními starostmi, které měli kališníci, bratří i novokřtěnci stejné. Bertold z Lipého, zemský hejtman moravský, byl vrchností k bratřím celkem schovývavou, i když si neodpustil o nich některé hrubé a pohrdlivé výroky, aby dokázal, že ho jejich záležitosti nijak nezajímají a že se za ochránce jednoty nepovažuje.
4: Ten evančický sbor, kdybych k čertu dal rozkopati, kdo by mi co za to řekl?
3: Opravdovou ochránkyní sboru však byla jeho manželka Zuzana Černohorská z Boskovic, sama členka jednoty. Především její zásluhou se pozvedla situace ivančické bratrské jednoty i hmotně. Podstatně se rozšířila

0: rozšířili bratrské budovy a bratří ve městě přibylo. Velikost bratrské obce a podpora vrchnosti vytvořily velmi příhodné podmínky k tomu, aby se ve městě mohl usadit poprvé i bratrský biskup.
1: Což byl, jak už víme, Jan Blahoslav.
2: Přesídlení bratrského biskupa do ivančického sboru, to bylo pro zdejší bratří určitě událostí, která svým způsobem musela zaujmout celé město.
3: Posílení bratrské obce by totiž mohlo znamenat porušení dosavadního poměru mezi jednotlivými církvemi ve prospěch bratří.
1: Ozvala se konkurence?
3: Ozvala.
1: A kdo pak?
3: Novokřtěnci. Ti žili doposud v odevzdané izolaci a udržovali styk jenom s jinými novokřtěneckými obcemi.
2: Teď požádali bratry o disputaci, která by objasnila rozdíly mezi jejich a bratrským učením.
3: Biskup Blahoslav disputaci velkoryse povolil a vyšel vstříc novokřtěncům z Ivančic a z Znojma natolik, že povolal dobrého znalce němčiny Jana Jeleckého z Fulneka, aby byl při těch rozhovorech jako tlumočník.
0: Velmi prostá píseň. Jakoby kus nějakého traktátu zpíval.
1: Takové kritické poznámky si Jan Blahoslav zapisoval na okraj písní, které sbíral. Tahle ho odpuzovala svou suchopárností, zatímco v jiné našel...
0: Slova mnohá velmi neobvyklá, neteologická. Rýmové neslušní. A proto hodně může být pominuta.
1: Takové pohoršení znamenalo již takřka jistě, že se do budoucí sbírky onen song vůbec nedostane.
0: Je příliš dlouhá a k tomu příliš mnohými tělesnými příklady a slovy naplněná. O víně, fících, etc., což v písni vyčítati ne vše přísluší.
1: Ani tento popěvek neobstál před cenzorovým přísným zrakem.
3: Všechny ty striktní soudy se týkaly písní pro kancionály. Z nich první nesl jméno Šamotulský, druhý Ivančický a třetí Kralický.
2: Blahoslav sám skládal písně rád a složil jich dost.
1: Což jsme si ostatně už řekli.
2: Ale jeho nadání nepřekračovalo, slušně řečeno, průměr.
3: Zavedl do českého verše časomíru, jeho písně mají navenek dokonalý tvar.
2: Ale citem se strhnout nedal.
1: Což bývá někdy škoda.
2: V případě autora písničky určitě, protože písničku tu nelze zkonstruovat, vypočítat.
3: Rozhodně byl Blahoslav lepším redaktorem a korektorem než básníkem.
2: Jeho kolega, biskup Jan Augusta, ten byl na rozdíl od Blahoslava přesvědčen, že všechny jeho vlastní písně jsou dobré a jedna jako druhá zasluhují otištění v kancionále.
3: Pan redaktor,
1: tedy Jan Blahoslav,
3: si dovolil hodně, když některé Augustovy texty přepracoval, upravil, předělal.
2: Aniž se dočkal souhlasu páně skladatelova.
1: Páni biskupové spolu nemluvili?
2: No, měli jakési drobné nedorozumění.
1: Jaké?
2: Augusta měl za to, že nové vedení jednoty je samozvané protiplatným řádům zvolené.
1: Ano, ani tento problém není v moderní české politice tak zcela neznámý.
2: Protože se naskytla příležitost kancionál vytisknout.
3: Dnes bychom řekli, že zrovna byly volné tiskárenské kapacity.
2: Tak už se nemohlo čekat na další redakční úpravy.
3: Ta tiskárna se nacházela v polských Šamotulech.
1: Proč pak za hranicemi?
3: Protože tam měl svou tiskařskou oficinu Alexandr Oujestský, bratrský emigrant z Litomyšle.
2: Tisk kancionálu začal v lednu roku 1560. a skončil začátkem června dalšího roku.
3: Byly v něm 754 písně.
2: Šamotulský, tak mu říkáme my dnes.
3: Zatímco on na své titulní straně nese název
0: Písně chval božských.
1: Měl úspěch?
2: Řečeno dnešním slovníkem, to byl bestseller.
3: Okamžitě byl vyprodán. Přestože podle redaktora Jana Blahoslava se v něm řada písní neměla vůbec objevit.
1: Tedy hlavně těch Augustových.
0: Jest ještě více od Augusty složených písní, o nichž dobrá jest vědomost, neb všechny jsou obzvláště sepsány a uchovány. Z nichž kterékoliv převzaty jsou do velikého kancionálu, ty všecky téměř netoliko znovu pilně skorigovány, ale hned jako přelity, a to z potřeb nevyhnutelných. Jakož pobožný, rozumný a opatrný čtenář jedny s druhými srovnávaje, ne nesnadně spatří.
1: s někdejším kamarádstvím dvou předních postav jednoty bratrské byl zřejmě konec.
2: Úplný.
3: Přitom od Augusty se do zpěvníku dostalo z 527 písní...
2: Tedy z těch, u kterých se Blahoslavovi podařilo určit spolehlivě autora?
3: Celkem 139 kousků, zatímco Lukáš Pražský byl zastoupen 117 písněmi a teprve třetím nejplodnějším autorem byl Blahoslav. 69 písní.
0: Nemálo jest mezi nimi písní, které by ještě pilníku potřebovali.
1: Posteskl se ještě jednou Jan Blahoslav. No a francouzský historik Ernst Denis, který se věnoval velmi pozorně právě českým dějinám, si v této souvislosti povšiml, že...
0: Kancionály vyhovovaly potřebám citu a obrazotvornosti. Zpočátku asketismus bratří zavrhoval malířství a zpěv. Jednou z příčin jejich oddělení od Říma byly obyčeje modlářské. Modlitby zpívané cizím jazykem, nádherné obřady, zpěvy, trouby, všechen děj mše, obrazy, ornáty, v jejich očích byly jen nebezpečným rozptylováním. Oko a ucho bylo ukojeno, ale duše odvracela se od věcí věčných. Znenáhla však začali upouštět od této výlučné přísnosti. Není dost, aby učení upokojilo rozum, musí mluvit k srdci. Všechny city, melancholie a naděje, povznesení k Bohu, výkřiky bolesti a radosti došly svého výrazu v kancionálech. Zpěvy věřících střídali se sbory kněží, dodávali pobožnosti jakéhosi rázu dojemného a poetického, aniž ji odnímali vroucí její prostotu.

0: Jedním z bratrských skladatelů byl taky Havel Dřevínek.
1: Rodák z Pelhřimova, student na Pražské univerzitě.
0: Učil se na ní v době, kdy ji sám rektor označil jako dům na spadnutí.
2: V skutku jen málo kdy pamatují mocní tohoto světa na školství, včetně vysokého, dostatkem financí.
1: Dřevínek sloužil u Jana Augusty jako žák a pomocník.
0: Správcoval bratrskému sboru v Novém Jičíně, v Třebíči, v Dačicích.
1: Fungoval jako bratrský diplomat. Jeho specializací bylo Polsko.
0: Z Dřevínkova pera se zachovalo 18 písní.
1: Patří mezi ně i známý vítězný chvalospěv vděčnosti za nezadržitelný postup evangelické pravdy, kterou hlásal Jan Hus. A po jednom století převzala její štafetu německá reformace.
3: Jišť Babylon velmi klesá, rány boží hodně nesa. Z toho radujte se věrní, že Bůh sprošťuje vězení antikrista, svůdce světa, jehož jest ukrutnost lítá. Již jest 100 let pominulo, proroctví se vyplnilo. Mistr Jan Hus odpovídá, v pravém učení okřívá. Budiš chvála Bohu sláva, že se zas pravda rozmáhá. Jišť všech obtížených volá, kdož spasení svého žádá. Pojďte ke mně, moji milí, ze mne plyne pramen živý. Vám k životu dám vodu tu, milostiv na věky budu. Jišť zjeven syn zatracení, Babylon blízký skažení. Vyjdi z něho pryč, lidé můj, jeho hříchy se nesprzňují. Chci jej býti věčnou smrtí, musí rany mých zde počíti.
2: Slůvko bestseller je doslova dobře prodávané, myslí se zboží. Co se dobře prodává, to by se podle zákonů trhu mělo náležitě nabízet. Platilo to i o kancionálech?
0: Platilo. Byly vydávány opravdu často.
2: Kolik?
0: Během 50 let jich vyšlo 15.
1: A to počítáme jenom velká vydání, kromě dalších četných vydání takzvaných lidových.
0: Bývala to kniha nejoblíbenější.
1: Ovšem také tištěná s tou největší péčí.
0: Některá vydání jsou skutečnými uměleckými díly.
1: Kromě Šamotulského hlavně Ivančický a Kralický kancionál.
3: Kancionály české,
2: napsal historik a mimo jiné zakladatel české archeologie Erazim Vocel,
3: co do zdařilosti se vyrovnávají nejvzácnějším toho druhu plodům, jež knihovny a muzea ve Vídni, Mnichově, Berlíně, Benátkách, Miláně, Bruselu a Paříži chovají. Nevím však, zdali se kde nalézá tak velkolepých, ozdobně a skvěle provedených začátečních liter, jakými se zpěvníky našeho nosí.
2: Ještě jednou, kolik, teď myslím, kolik se za takový vyzdobený exemplář s iniciálami platilo?
0: Mohl si jej dovolit jenom skutečně bohatý zákazník. 25 až 30 tisíc zlatých.
3: Vaše chrámy,
2: napsal pozdější učitel v bratrském gymnáziu v Ivančicích v předmluvě k jednomu z kancionálů věnovanému Žerotínovi.
3: Vaše chrámy zpěvem předčí všecky ostatní. Kde možná poslouchati tak často písně chvály, díků, modlitby nebo poučení? Jaké ohromné to bohatství! Váš poslední kancionál obsahuje 743 písně a co jich ještě nebylo nikdy uveřejněno, více než jednou tolik. Celé shromáždění zpívá a činně se účastní takto služby boží. Co v žalmech hebrejských zdá se nenapodobitelným, bylo podivuhodně vystiženo v písních vašich. Hluboké bylo mé pohnutí, když jsem je slyšel poprvé. A tyto zpěvy neslýcháme jenom ve zborech veřejných, ale i v rodině, v domě vašem i druhých pánů, při modlitbě ranní a večerní, před jídlem a po něm.
1: Stará bratrská konfesijní škola stála uprostřed Ivančických zahrad.
0: Právě v ní začal vznikat vzorný ústav pro vzdělávání bratrské mládeže.
1: A nejenom to. Taky se rýsovaly možnosti, že by tu snad...
0: Možná.
1: Třeba?
0: Mohla být založena i...
1: Tiskárna.
0: Jan Blahoslav se ujal Ivančické bratrské školy hned po svém příchodu do města.
2: To měl taky v popisu práce jako biskup jednoty?
0: Jestli nějaký popis jeho práce existoval, tak v něm rozhodně nechyběla výchova kněžského dorostu.
1: Což se dělo především ve škole.
0: Díky Blahoslavovi však dostala tato škola řád bohoslovecké koleje.
1: A v ní se pamatovalo nejenom na vlastní výuku, ale i na sblížení s praktickým životem.
0: Což v bratrském pojetí znamenalo především manuální práci.
2: Neboli stará známá výrobní praxe už tenkrát?
0: Už tenkrát. Řemeslo a hospodářství jako součást učebních osnov.
1: Ona to byla vlastně stará bratrská tradice. Blahoslav jí jenom dal pevnou a časově přesně určenou úlohu v celodenním zaměstnání bohoslovců.
2: A čím pak se zabývali?
1: Například vázali knihy, protože v bratrském domě byla velká dílna sloužící archivu i jiným potřebám.
0: Později pracovali i v tiskárně.
1: Na bohoslovecké koleji studovalo na 40 žáků, což byl úctyhodný počet.
0: Škola byla patrně nejlepší bratrskou školou vůbec.
1: A hlavně dokonalou přípravkou na kněžství v jednotě, ale i pro studium na univerzitách.
0: Když byla několik let po Blahoslavově smrti přeměněna na skutečné bratrské gymnázium,
1: zavedení proslulého Esroma Readingera,
0: byla její budoucnost nadějná právě díky důkladným Blahoslavovým základům.
3: Snad někdo dí, že já učené a učení chválím. Ano, tak jest, že chválím to obé, i učení, neb umění, i umné lidi, ale nechválím těch, jež to učení, neb umění zle užívají.
2: Dozvídáme se od Jana Blahoslava v jeho spisku proti misomůzům. Misomůzové, to jsou, jak to stručně vyjádřit, snad odpůrci umění a vzdělávání.
3: Jako příklad dím. Chválíme víno a chválíme i pití, neb užívání vína, ale opilství a opilých nechválíme. A sumou nechválíme zlého užívání dobrých od Boha daných věcí. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému velmi zle posloužiti může. Ještě díš snad, příliš mnoho tomu umění a učeným připisuješ. Ano, dobří muži někteří říkají, že skrze učené v církev jest zavedení přišlo a že by se snad i jednotě přihoditi mohlo. Odpovídám, ten příliš mnoho umění a učení připisuje, kdož by se domníval, že bez umění sedmera et cetera nemůže pravda boží, to jest svaté evangelium, kázáno býti. A neb, že by na těch uměních neb učeních záleželo spasení. Ale kdož to praví? Však by musel velmi prostý býti. Já za to mám, že hodně a spravedlivě připsáno býti má umění nabitému dávání snadnosti a napomáhání správcům církve a kazatelům úřad jejich konati. Těm zajisté, kteří v slovu božím pracovati mají, potřebí daru božího k tomu zvláštního, jenž slove výmluvnost, to jest, aby uměli předkládati, učiti, napomínati, vystříhati, etc., neboť hrozné jest psem němým býti. Prorok dí, dal mi pán jazyk bystrý, abych uměl.
2: Nejenom jazyk, ale i schopnost číst. Nejenom schopnost číst, ale i schopnost, jež je se schopností číst nerozlučně spojena. A to je schopnost psát. Od roku 1450 v Evropě umocněna schopností tisknout.
3: Mezi bratřími bývalo vždy hojně spisovatelů.
2: Toto lichotivé konstatování pochází opět z pera francouzského historika Ernsta Denise.
3: Počet spisů složených od členů jednoty páčí se skoro na třetinu vší produkce literární v zemích koruny české za 16. století. Znamenitá to účast, pomyslíme-li, že bratři nikdy netvořili více než desetinu všeho obyvatelstva. Od roku 1457 do roku 1620 známe asi 150 spisovatelů vyšlých z jejich řad a více než 500 děl sepsaných od nich. A co jich zmizelo za následující bouře? Seznam neustále vzrůstá a nikdy nebude úplný. K tiskárnám jejich v Mladé Boleslavi, nazývané Hora Karmel, v Litomyšli, Hora Olivecká a v Bělé pod Bezdězem, se přidružili později tiskárny na Moravě a zvláště v Ivančicích. ta přenesená pak do Kralic, z níž vyšla nejslavnější díla, jež kdy tiskem vydala Jednota. Některé knihy, vytištěné bratrem Václavem Šolínem, nejslavnějším knihtiskařem českým, směle mohou být postaveny po bok proslulým pracím holandských knihtiskařů.
1: Ivančickému bratrskému domu vymyslel Blahoslav krycí název
3: Ostrov v zahradách.
2: Proč krycí?
1: Hlavně z ohledu na utajení činnosti tiskárny.
0: Jinak ten ostrov fungoval jako vzdělávací středisko.
1: Odcházeli z něho žáci alespoň se základními znalostmi hlavních jazyků a některých dalších humanistických předmětů.
0: Právě tady vzniklo jako praktická učební příručka snad nejzajímavější Blahoslavovo dílo.
2: Jaké?
0: Bylo věnováno rétorice.
2: Tedy umění mluvit, přednášet?
0: Přesně tak.
2: Existoval nějaký učební obor, do kterého Jan Blahoslav nezasáhl?
0: No tak moment. To máme... Ano, ten taky? Takže by... Ne. Ne, o tom taky něco napsal.
2: Odpověď tedy zní...
0: Snad asi ne.
3: Zaujetí rétorikou bylo u Blahoslava trvalé. Potkával v životě bezpočet kazatelů a řečníků, kteří pohrdali jakýmikoliv pravidly a nestarali se ani o formy vyjadřování, ani o jazyk svých kázání, ani o způsob vystoupení před obecenstvem nebo o plynulost a spád svého projevu. A potkával i takové, kteří si vystoupení i projev pečlivě promýšleli. Poslouchal kazatele, kteří se dali strhnout svými myšlenkami k živelným projevům a pak nešetřili ani ostrými slovy a výrazy, ani rozčilenými gesty. Poznal kazatele, kteří vystupovali teatrálně a teatrálnosti podrobili řeč, a takové kazatele, kteří se nedokázali zbavit trémy a chovali se před obecenstvem zcela nesmyslně. Někteří bojovali se svými kázáními, připravovali se na ně, promýšleli si efekty, jimiž by mohli zapůsobit na obecenstvo. Jiní považovali všechno za zbytečné mimo vlastní obsah kázání a nedomýšleli ani úměrnost tohoto obsahu k jeho poslání. Pro Blahoslava byla rétorika komplexem přísných pravidel, rozhodujících o úspěchu a neúspěchu kazatele a celého kázání. Jestliže kazatel nedokázal své posluchače přesvědčit a zaujmout, byl smysl jeho kázání znevážen.
1: Vedle kancionálu bylo mezi bratřími nejvíce čtenou knihou Písmo svaté.
0: V Čechách už stačilo vyjít 16 překladů evangelií.
1: Dva z nich byly dílem Jednoty bratrské, jeden od Mikuláše Klaudiána a druhý od Lukáše Pražského.
0: Když bratři uložili Blahoslavovi, aby přeložil z řečtiny Nový zákon.
1: Ten se do toho pustil a byla to práce na řadu let.
3: Vytvořil dílo všecky dřívější pokusy daleko převyšující a jedno z nejznamenitějších jak věrností smyslu, tak lepostí slohu.
0: Starší na prosbu kněží a četných věřících pak začali překládat celou Bibli, tentokrát rovnou z hebrejštiny.
1: Příprava byla důkladná, složitá, časově náročná.
0: Několik mladíků bylo posláno do Wittenberka a do Basileje, kde zůstali několik let, aby nabyli nejrůznější vědomosti a znalosti.
1: Mnozí z nich dosáhli nejvyšších úřadů v Jednotě a proslavili své jméno v české literatuře.
0: Vyžádali si pomoc dvou proslulých znalců hebrejštiny.
1: Těmi byli Mikuláš Albert z Kamenka.
2: Pocházel ze Slezska a na škole v Ivančicích se stal profesorem hebrejštiny.
0: A pak ještě Lukáš Helic, žid z Poznaně.
2: Nějakou dobu bydlel v Ivančicích a pomáhal s překladem Starého zákona. Byl však, jak praví zápisy, člověkem neklidné, těkavé povahy a svým poněkud dobrodružným životem působil bratřím mrzutosti.
1: Hlavní redakce nového vydání Bible byla nejprve v rukou Ondřeje Štefana.
2: To byl žák Jana Blahoslava a jeho nástupce v biskupském, jakož i písařském, to jest kronikářském úřadě v Ivančicích.
0: Později se o ní staral Izajáš Cibulka.
2: Také Blahoslavův žák, správce bratrského sboru v Kralicích nad Oslavou.
1: A vydatně pomáhal i Jan Eneáš.
2: Stejně jako Cibulka, absolvent Wittenberské univerzity, kde se stal mistrem. V Jednotě dosáhl nakonec biskupské funkce. Za jeho vedení bylo vydáno všech 6 dílů Bible.
0: Zpráva o bratrském záměru vydat Bibli se rychle rozšířila a vzbudila určité znepokojení mezi katolíky.
1: Olomoucký biskup si dokonce vymohl na panovníkovi Maximiliánovi mandát, kterým se bratřím zapovídalo tisknout cokoliv bez vyššího schválení.
3: Tyto nesnáze však nezalekli bratří, ostatně oporu jak šlechetnou, tak bezpečnou, nalezli v panu Janu starším ze Žerotína. Bible počatá v Ivančicích, dokončena byla na Kralicích a nazývá se dosud tímto jménem.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den a hezkou chvilku u rádia vám přeje z Tandemu Jan Rosák. Když jsme se naposledy sešli ve studiu s mým dnešním hostem, významnou českou režisérkou, konkrétně to bylo v pátek 21. září 2007, bylo tehdy jejímu manželovi úctyhodných 96. Takže je jasné, že letos je mu rovných 100, vy už víte, že to je režisér Otakar Vávra a že mým dnešním hostem tudíž musí být režisérka Jitka Němcová. Já vás vítám, dobrý den.
2: Hezky dobrý den.
0: Nikoho lepšího, než je Vávra, jsem nenašla, říká Jitka Němcová, a my si dneska samozřejmě i o té slavné oslavě popovídáme.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ono je to možná trošku divné, že když mám dneska v tandemu příležitost si popovídat s režisérkou Jitkou Němcovou, tak si budeme ze začátku hned povídat o oslavě narozenin jejího manžela. Ale já si myslím, že to byla taková výjimečná příležitost, že to se nedá prostě pominout. Tak jaká byla ta stovka teda?
2: No ne, tak když je někomu 100, no tak se to fakt nedá pominout. Že jo. Když já jsem už říkala, když jsem točila ten dokument o Otakaru Vávrovi, jak jsem říkala, že normální lidi se dožívají 80, že jo, ale.
1: Jemu jste to řekla.
2: Jemu jsem to řekla ve filmu samozřejmě. Ale stovka byla docela zajímavá i ta příprava na tu stovku, protože on to skoro nevnímal. Já jsem říkala, Vávro, bude ti 100? A on říkal, no

0: Bože. No bože, že jo. A já jsem říkal, ale z toho je trošku výjimečný, tak by se to mělo nějak oslavit. A on říkal, no tak to nějak oslavíme, půjdeme někam si dát něco dobrýho a půjdeme k Italům. A já jsem říkal, ale jo, tak ti to oslavíme a uděláme hezkou oslavu. Začalo to tím, že jsem o něm měla točit dokument. A teď ta představa, že jste vedle pořád vedle manžela Otakara Vávry, který mu bude 100. A teď mu děláte vajíčka a teď mu děláte vepřový a knedlík a on vám řekne, a tohle mě dneska moc nechutnalo. A teď ještě o něm točit film a když máte chuť ho kopnout, že jo? Takže já jsem prostě říkala, napsala Aleně Činčirový, která je moje spolužačka s FAMU, ale ona studovala dokument na FAMU, já jsem studovala hranou režii, tak jsem napsala, Aleno, musíš mě pomoct natočit dokument o Vávrovi, jinak bych dětka zabila, jo. A ona teda byla zlatá, tak přišla a pomohla mi. Byl to moc dobrý nápad, protože vzala ještě Adelu, mladou sirotkovou, a byli jsme na to tři holky. A když já už jsem vlastně toho Vávru chtěla zabít, tak oni zase naskočili a pokračovali dál v tom natáčení, že jo. Což bylo úžasný, protože já jsem dělala takový ty motivy doma, kdy ho znám, a pak jsem udělala takový ten leitmotiv toho tý romance pro křídlovku, která vlastně prochází tím celým dokumentem, a holky prostě se staraly o respondenty, protože taky si to vemte, jo. Vy točíte o někom, s kým žijete, a přijdete k tomu respondentovi nebo k nějakému herci a říkáte, tak co říkáte na Otakara Vávru, já o něm točím dokument. Je lepší, když se ptá cizí, jo, protože ten cizí, prostě oni mi vždycky řeknou, když mě vidí, že jo, no ten Otakar Vávra, jo, tak my mu přejeme všechno nejlepší, ale je to lepší fakt, když to dělá cizí, protože někdo by rád řekl, ať si trhne nohou, že jo, ten dědek občas, že jo.
1: No ne, ale zamyslí se i na takovýma věcma, který by ho třeba ve vaší společnosti nenapadly. No.
0: Přesně, takže v tomhle to mi ty holky strašně pomohly, tak tím vlastně začínali ty oslavy, to bylo tím dokumentem. Dokument se dostříhával, já už jsem pak měla hrozných starostí, protože už se to blížilo, tak jsme řekli, Činčerová Alena dělala archivy hodně. Já jsem dělala všechny to home video a mladou jsme poslali do střižny ještě, protože já jsem začala stříhat asi 10 dní a pak jsem říkala, ne, teď to nechám na mladý, aby vybrala muzika, aby tam dala takový švik, protože co s dětkem, nemá s ním žádný problém, že jo?
1: Ale je docela zajímavý, že jste si přibrala jenom ženský, ten ženský pohled je vždycky samozřejmě jiný trošičku.
0: Jo.
1: To jste schválně.
0: Jo,
1: tady,
0: jo, jak... jo, musela jsem, protože s tím chlapem by se to drobilo, on by řekl, hele, tohle si k němu nemůžeme dovolit, nebo a ty baby jsou jiný, ty prostě tak je to pro ně chlap, že jo, takže a bylo to v té lajně jedný, takže je to v pořádku a byly to kamarádky, jo.
1: A já vím, že existuje spousta chlapů, samozřejmě režisérů, kteří si Otakara Vávry nesmírně váží, třeba mě napadá Netýří Menzel, že jo.
0: No, no to, a to by bylo na škodu, protože Menzel, kdyby se mnou režíroval, by řekl, no tak takhle na ní nemůžeš mluvit, tohle nemůžeš udělat. Rozumíte, takže my jsme byli takový tři sudičky, který prostě se do něj pustili a bylo, že jo.
1: A já si myslím, že se velice povedl ten dokument, respektive jaksi medailon, ale i oslavy samotný.
0: Oslavy se taky povedly, oslavy pak pokračovaly tím, že vlastně se vydala knížka jeho pamětí znova, která je moc hezká, to je můj neobyčejný život režiséra. A pak k tomu vlastně byla ta oslava Mánesu a já s panem doktorem Sládkem, který je náš rodinný přítel, jsme mu prostě šoupli v ohňostroj, který byl úžasný. A ještě ty kluci prostě se vzali hrozně málo peněz a udělali ohňostroj jak na 1. ledna, jo. A normálně lidi křičili, neměli jsme na 1. ledna ohňostroj, Vávra má narosky, tak si to užijeme.
1: To je lepší než na 1. ledna.
0: Je to lepší.

0: Tandem cestuje.
1: Takže cestovat dneska budu samozřejmě s mým hostem, režisérkou Jitkou Němcovou. Jste velká cestovatelka? Myslím, že vášnivá, nebo?
2: Jo, mám to ráda, ale vždycky jsem to měla ráda, ale potřebuji někdy vždycky vydechnout. Ale pak, teď jak jsem trošku starší, tak už radši si píšu, nebo už to není, už to musí být jenom to pěkný, jo? Už nejdu jen tak.
1: Ale já vím, že pan režisér Vávra má rád taky cizí kraje a že vy jste v podstatě dneska jaksi jeho prostřednicí v těch cestách. Nedávno jsme se někde potkali, jste říkala, že jste ho popadla a vyvezla jste ho někam do Jugošky, prostě protože to má rád a tam se mu jako líbí.
2: No ne, ještě když se vracíme k té stovce, tak my jsme mysleli, že, a to jsme byli jako domluvený, že zase stovku oslavíme na Barbádosu. To znamená, že... No, protože jsme tam byli před 2 roky s panem režisérem Vávrou a jemu se tam hrozně líbilo a teď jsme si říkali s pánem, právě s doktorem Sládkem, že bychom udělali stovku na Barbádosu, udělali bychom ty černošky na tom voze, který by byl vyzdobený, Vávra by seděl v tom trůnu a ty holky by tam se kroutily.
1: A normálně karneval,
2: karneval a do toho by přijel, to už bylo domluvený, přijel guvernér, který by ho pozdravil a do toho by jsme vezli zabíjačku jako prase, že by jsme jim tam nabídli trnice nějaký. Ale pan profesor už nebyl tak úplně fit. Ale musím říct, když jsme letěli na Barbádu s před těma 2 roky, tak já jsem měla šílený nervy. On mi týden před cestou doma vondlil, tak já jsem ho rychle vezla do špitálu na Homolku v naději, že se cesta zruší, protože fakt jsem měla nervy a ty doktoři mě nepodrželi teda. Oni říkali, helejte, teď on je vlastně dobrý, no. Tak uvidíte, hele, tady máte obinadla, tady máte nějaký injekce a on se hrozně těší, on se hrozně zvedne, jen ho vemte. A jsem říkal, trvá to 15 hodin ta cesta, Hergot.
1: Helejte, se to není pro zdravýho člověka, mladýho člověka, no, žádná sranda.
2: No opravdu, takže oni mě takhle vypakovali a Vávra letěl. Takže jsme letěli do Londýna, z toho blbýho Londýna, protože to lítá na Heathrow, tak jsme museli autobusem na Gatwick, na jiný letadlo. A vlastně on furt v pohodě. A tak letíme nad těma, takhle míjíme ty Bermudy a Vávra říká, začal se prošacovávat a říká, jsem říkal, co děláš? A on říká, já hledám peněženku. Říká, na co potřebuješ peněženku? Říká, já jsem si na každý den vzal 500 korun. A já jsem říkal, no nepovídej. A proč 500 korun? No proč ne, teď my nejedeme do Mariánských Lázní? On si myslel, že...
1: Lázně jako lázně.
2: Pak najednou z ničeho nic letíme a on najednou říkal, tady je takový, jak neslyší, říká, tady je takový ticho. A já jsem byla úplně na mrtvici, protože on to snášel tak skvěle, zatímco mě fakt tekly nervy. Přiletíme tam a to dostal konečně po držce, protože tam to 90 stupňů vlhka nebo kolika, 35 stupňů. Ale pak si to užíval, to teplo v únoru bylo úžasný.
1: Nebyl překvapený, že v Mariánkách je nějak horko?
2: Byl trošku překvapený, ale on se dával na takový terásce a byl strašně spokojený. A najednou já jdu a vidím, že vedle něj sedí obrovský opičák, jo. Ale obrovský, já vím, že to je docela nebezpečný. On seděl těsně vedle něj, jako kdyby byli v kině, jo. A stejný výraz měli teda, musím říct, ten Vávra i ta opice. Kouknu, dole byly děti, jeho opičáci a celá rodina. A bylo to taková potvora, jo. A Vávra úplně v klidu říká, přišel si sem sednout nějaký moc hezký pejsek. A natáh tak ruku, že ho pohladí toho pejska, který seděl vedle. A ten opičák chytrý jak potvora, malinko jenom uhnul, na hlazení ne, a když ta ruka zmizla, se zase vedle ní sednul, on cítil, že se ho vůbec nebojí. On prostě, tak já letěla pro banány a rychle jsem to nakrmila, aby se skočil, ale to bylo úchvatný. Vávra úplně v pohodě, nejby pištěl, jo.
1: Doufám, že jste to vyfotila, aspoň minimálně.
2: Nestačila
1: no,
2: jsem to.
1: To je škoda.
2: No to by bylo, a teď ty výrazy stejno. Úžasný, stejný výrazy, jo. Vo Vávra takový žabís a opičák tak úplně podobný byl, jo. Nádherný.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jitka Němcová strávila kus života svého po boku žijící legendy českého vědeckého guru Otakara Vávry, se kterým by určitě spousta nejenom začínajících, ale i renomovaných režisérů a umělců by se ráda třeba setkala, popovídala si, což ona má každý den možnost. Ale tím pádem, jak si tahle ta možnost padá, protože to je pro vás běžná záležitost, ale s kým byste si, kdyby ta byla ta možnost, a že u nás teoreticky je, s někým jiným, se v životě potkat a popovídat si? To znamená, kdo vás tak fascinuje, že toužíte třeba po setkání s ním?
2: Tak já bych si určitě ráda popovídala s panem Kunderou, spisovatelem. Velmi ráda.
1: Ale on je takový uzavřený.
2: Bohužel, já jsem nešťastná. My jsme si říkali, že bychom o něm hrozně rádi natočili dokument. Právě ta trojice Činčerová, já a Sirotková.
1: A to byste, ale ženský byste ho ukecat měli.
2: Nevidím to. Ale s tím bych si sedla na kafe a pokecala. Pak bych si ale povídala, a to už je pár lidí, kteří jsou ale už zase mrtví.
1: To nevadí.
2: S Miroslavem Macháčkem, hercem a režisérem. Pak by si strašně ráda popovídala s Jirkou Šlitrem, aby mi vyprávěl o Semaforu. A pak ještě určitě s Karlem Hegrem. A taky bych se ráda popovídala se zamilovaným hercem, teda s milovaným hercem od Vávry, a to je se Zdeňkem Štěpánkem. Určitě tyhle ty bych ráda vyspovídala s ženskýma, to ani nevidím. Ani s Mandlou, ani s Bárovou. To bychom si řekli ty drobnosti, že jo, s těma ženskýma.
1: Tak o nich už se, myslím, dostatečně vyjádřil Otakar Vávra, že? Ale to, co jste tady předestřela, tu galerii, tak to mě připomnělo tu písničku Jiřího Suchého V takový krásný společnosti. Jedna osobnost vedle druhý. By to byla nesmírně zajímavá zkušenost, ale ten Kundera, ten mě teda zaujal. Už to někdo zkoušel?
2: No, zkoušeli jsme to, já jsem to zkoušela i přes Lenku Procházkovou a přes Ludvíka Vaculíka, který se mnou teda nemluví, protože prý se mu nevrátila svetr, tak jsou strašné věci. On bydlí ve stejné ulici, Vaculík. Já taky vždycky se potkáme v Albertu a on vždycky už, jak už tam jde, tak já už mizím, protože jak mě potká, tak říká, ty jsi mě nevrátila svetr. A já jsem se ptala právě Lenky Procházkové, já jsem říkala, prostě Lenko, já vůbec nevím, o jaký svetr se jedná. No to si spůjčila svetr, ale ten jsme asi nechali u tebe někde na chalupě a prostě není, on už byl tak příšerný, no tak mu ho musím dát uplíst.
1: No já si myslím, že radši dva nebo tři.
2: Ne, jeden.
1: A chodit s nima pravidelně do toho supermarketu, jo. Až ho tam potkáte, tak mu
2: ho kažte. Určitě. No. A vyzkoušem ho na Vávry, protože oni jsou takový persony, že jo, takže se nemůžu zmejlit v té velikosti.
1: Takže ani Vaculík teda neměl v tom váhu?
2: Ne, já člověče myslím, že to bude velký problém. On už je taky, když je starý morous, je mu přes 80, jo.
1: A on se uzavírá i takhle.
2: A on hlavně nechce ukazovat face. On by možná s náma komunikoval, kdyby nemusel ukazovat tvář.
1: Jako myslíte si, že jako chlap je šitnej na to?
2: Ne, ale že nechce, aby bylo vidět, jak už vypadá.
1: No,
2: a to je problém.
1: V tom já ho zase trošku
2: chápu. To je problém.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V tom výčtu těch úžasných osobností, se kterými by se, kdyby to šlo, Jitka Němcová ráda potkala a popovídala si, nebo dokonce o nich něco natočila, chyběla ještě osobnost Miroslava Horníčka, kterého ovšem Jitka Němcová vzpomněla v souvislosti s klasiky českého humoru, což je naprosto přesně, protože on tam opravdu mezi nimi ční jako veliká postava. Co pro vás Horníček znamená?
2: No, tak to je právě, já jsem řekla pana Horníčka, ale vlastně, když já jsem s ním se dostala do kontaktu, tak jsem ho moc nežrala, jo. A čím jsem starší a čím víc ho poslouchám, tak tím víc si myslím, že to byl velmi, velmi chytrý humor. Ale to jsem věděla, že byl chytrý, ale ještě jsem nevěděla ty niance a teď se mi začínám chápat, že jo.
1: A čím si myslíte, že to je, že člověk nějak jaksi dospívá a
2: já si myslím, že dospívá.
1: A i ty jiné konotace souvislosti
2: určitě
1: humoru.
2: Já si myslím, že dospívá a že už je trpělivější hlavně a že vlastně naslouchá víc, jo. Není v tom fofru takovým. Ale já jsem prostě s ním točila jednou, vlastně Abecedu, to byl jaký zábavný pořad v České televizi, který se vysílal, se takhle tahali ty jména, ty písmenka.
1: Pak vždycky to bylo od dvou písmen.
2: Od dvou písmen, takže tam bylo H. A pan Horníček to uváděl a musím říct, že už tenkrát jsem věděla, že to je hrozně moudrý. A ty to bylo i moudrý na tu politiku, jo, kdy on byl opatrný a přitom to tam měl. A vždycky to bylo trošku pro mě, a teď si vlastně uvědomuji, že to bylo záslužný. Protože my jsme to brali automaticky, my jsme to uměli číst a on tím, že mohl být na tom jevišti, to nám to mohl dát. A proto jsem neměla ráda komiky, který jen tak dělali komiku a neposlali, když měli tu možnost být na tom jevišti a neposlali nám tu zprávu, aby jsme vydrželi. A to mě naštvalo vždycky, takže ty jsem opustila a čím jsem starší, tím víc si vážím těch, který nám to vždycky poslali trošku.
1: Tak jedním z těch, který nám to opravdu posílali a my jsme to od nich lačně přijímali, byl opravdu Miroslav Horníček. Tak si ho teď poslechneme.
3: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už Manéže nebo Němé grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor Němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šiláčku do obličeje? To je humor? A říkám, no pomalu s tou šiláčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šiláčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šiláčkový dort a rozhlíží se. Střih. A v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o dvě vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Vili hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humorky dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů, němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba, jak si máte, rádi? A oni říkali, co rádi, rádi. Milujeme, milujeme, milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? Říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal dva dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prst a prstu. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovým, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom spustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli, to jo, lidi se smáli, protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očeráčky. To je veliká legrace, veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.

0: Rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že ta stoletá oslava, stoleté výročí Otakara Vávry je opravdu jaksi úžasná příležitost, ale nemůže překrýt i samozřejmě normální jaksi život a normální vaši práci, i když ta se teď v poslední době hodně právě kolem profesora Vávry točila. Vy jste natočila v poslední době pár televizních filmů, jestli se nepletu, tak Stovku má člověk jednou za život, tak to byl jeden z nich. Pak v Inventuře Fébia jste točila.
2: Ano.
1: Otakar Vávra a Lída Bárová.
2: Ano.
1: Ano, ano. A pak mám tady ještě uvedený televizní film Seš mrtvej, tak nebreč. Ano.
2: Ten ještě neběžel, ale.
1: Ještě neběžel.
2: To stálo 40 milionů. To je dost peněz, že jo?
1: No, že jo?
2: To jsem podepsala a on, musela jsem ho dokončit do konce prosince a teď leží ve skladu. Leží ve skladu, protože se rozhodlo vedení České televize, že od zimy do jara budou dávat komedie nebo reprízy s Mirkem Donutilem pořádku, aby bavili národ, aby se ten národ jako dostal, aby se přišli nějaký, já nevím, sledovanosti. Od přes léto, že poježí Zamilované věci a na podzim, že pak poběží ty vážnější věci.
1: Myslíte si, že to je zdravá dramaturgie?
2: Já nevím, já jsem se s tím setkala poprvé. Leží to ve sklepě teď, odpočívá to tam haja. Ty herci potřebovali vyletět, já si myslím, že oni už mě nenávidějí, protože prostě Kristýna Boková třeba mi tam dostala dvojroli, která je zahrála úžasně. Tak já myslím, že nevím, co se tím sleduje. Není to, oni to platili, oni se s tím můžou pracovat, ale já nevím, jestli to nejsou pak vyhozený prachy, to nebude starý pak, jo. Hlavně pro herce.
1: Ale proč se nám to tutlá? Takhle nevíme ani o co jde, tak zkuste nám přiblížit Seš mrtvej, tak nebreč, o čem je.
2: Seš mrtvej, tak nebreč je. Pepa Klíma, který to napsal, je to jeho knížka, která ještě vyšla v 89. vlastně před revolucí, která se dotýká roku, je to příběh, který končí v roce 89. On ovšem na to naskočil a rozšířil to a protáhl to do současnosti. Takže já tam mám rok 88 až doteď. A je to příběh takového obyčejného kluka, kluk vexlák, takový ne na žádný vysoký úrovni, žádný ty frajeři, jako je Provod a Spol, jo? A Mrázek, který byli prostě jinde. Ale je to obyčejný kluk, který si přivydělával při vysoké škole, protože potřeboval prachy, chtěl balit holky a měl mít hezký život. A hodila se na něj vražda. A on doteď sedí vlastně, nebo vlastně zavřený a nevinně.
1: Moment, to je jako v tom příběhu.
2: V tom příběhu. Ono je to trošku podobné ze skutečnosti, ale je to tak, známe i Pepu Klímu, že?
1: Ano.
2: A vlastně je to svým způsobem detektivka, malinko, ale nejvíc se tam pak to převálcují ty vztahy, kdy holka, která za ním přijede, se zjistí, že jsou ve vztahu, a to nebudu prozrazovat, že jsou v nějakém vztahu a vlastně to projde. Ten film se přežene a dostane se do té psychologické a citovější emoce, což je moc dobře, že to není tak na povrchu těch detektivek a tak dále.
1: Nechybí vám trošičku věci, které jsou takový jako závažnější na obrazovkách televizí, protože mám takový pocit, že se furt jenom bychom si měli třeskutě smát a bavit. A...
2: No, ale já bych se ještě furt dobře smál, kdyby to, ale oni my se třeskutě nesmějeme. My se třeskutě smějeme, když tady dělají ty politici před náma ty komedie, to nemůžeme dohnat, jo.
1: No,
2: to je, ale opravdu to já, nemůžete dohnat nějakou paní, která napíše nějaký dopis nebo někdo něco řekne, to je přece taková prča, jo. A to nemůžete dohnat, já bych opravdu chtěla dělat zábavu a dobrou, a dobrý, jako, teď Světáky už nikdo nenatočí, jako natočil Podskalský. A kdyby jsme tohle ještě uměli, no tak to bych točila, nebo kdyby na to dal někdo prachy. Já taky si myslím, že už těch závažných témat bylo, myslím, i dost. Ty kluci, já je učím na FAMU, že jo, ty furt se zabobírají těma problémama. Jim vždycky říkám trošku lehčí.
1: No, je to sice pravda, to máte recht, ale mně přece jenom chybějí třeba i takový ty inscenace pondělní, slovenský a tak.
2: No to no, určitě to bylo o kultuře řeči, o krásných příbězích, o nádherný literatuře, o úžasných scénářích. To nikdo neumí napsat už.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď mě trošičku napadá, že budu asi zase, nebo budeme monotematičtí, protože jestliže se chci zeptat režisérky Jitky Němcové na osobnosti, které jí v životě nejvíc pomohly, tak si myslím, že se zase vrátíme k panu profesoru Vávrovi, ale nezůstaneme jen u něj, protože myslím si, že než jste se s ním potkala, tak určitě i předtím byly ve vašem životě důležité osoby, osobnosti, ale taky důležité momenty, které rozhodly o vašem směřování, zrovna tím směrem. Je to tak?
2: No, tak ono to zase, já jsem se s ním potkala hodně záhy s tím Vávrou, to je, já jsem dělala přijímačky na...
1: Bylo 20 asi, že? 20, když jste ho poprvé potkala.
2: 23, já jsem šla později, já jsem dělala přijímačky na FAMU, když jsem dělala přijímačky na FAMU, tak jsem netušila o Vávrovi nic, s tím, že jsem si dokonce myslela, že on už asi nežije, teď je starý pán, že jo. A pak jsem ho tam viděla, ale tak někdo mi řekl, že tam byl, takže jsem ho, tak letmo jsem ho zahlídla. Dědek starý tam seděl normálně.
1: Moment, dědek, tomu bylo 63.
2: No. Starý, no, nezlobte se, starý pán.
1: To se na mě nezlobte, ale 63 je mě teď
2: po zrovna. Pro 23 letou holku budete taky dědek. Bohužel je to tak, no. Takže tam nějaký pán seděl, starý pán. A já jsem prostě, tam jsem se ovšimla, jak jsem zjistila, že žije ještě. No a pak jsem vlastně ho potkala, až v druhém ročníku jsme se dali dohromady, ale... To je taková záležitost, to se nikdy stane. To byly hvězdy, které lítaly nad náma a prostě se to tak stalo. Ale předtím, koho jsem potkala a kdo mě hodně ovlivnil, byl právě Zdeněk Podskalský. Zdeněk Podskalský byl úžasný. My jsme se potkali, já jsem hrála dvorní dámu kompars v Noc na Karlštejně. A
1: v tom jeho filmu?
2: V 19. Jeho filmu. Ano. Šestý kompars, 20. jsem byla.
1: Je vás tam vidět?
2: Ne, myslím, že nevím, no. Někde, říkám, 25. kompars. A byla situace, kdy začalo pršet a my jsme měli paruky. A oni nás hnali do autobusu, aby ty paruky nezmokly, logicky, aby to nemuseli ráno předělávat nebo noci. A přišel pan režisér Podskalský a měl flašku myslivce a jak všichni pospíchali, tak on mě ji dal a řekl, že mu, ať mu ji ohlídám, že mu ji pak dám, ale oni mě zahnali do autobusu, takže já jsem měla skoro celou flašku myslivce a už mě vezli na barandu na slíkání a říká mi kamarádce Vladině, Vladino, já mám flašku myslivce, no to se teda pěkně toto, že jo, hezky se dáme do nosu. A pak jsem říkal, to není moje. Absurdní situace, taky hvězdy. Vyjela jsem z Davids s flaškou myslivce a říkám, já ji někomu půjdu, já mu tomu režisérovi půjdu vrátit, on bydlí někde v Holešovicích, jsem si myslela. Vystoupím na Klárově. A Podskalský okolo mě projel v autě. Tak jsem ho zastavila, aby byl na červenou. A říkám, tady máte tu flašku. Vůbec neviděl, která by je. Já byla nakrátko, že jak kluk.
1: Bez paruky.
2: A tak jsme se strašně pak opili večer. A od té doby vzniklo obrovský přátelství. 19, od 19.
1: To je zase něco, muselo být nahoře.
2: Muselo být něco nahoře. A velký, protože co on mi dal, ten Podskalský, to ten Vávra neměl. Vávra byl, ten byl mramor, že jo. Zatím jsem Podskalský, ten
1: to... Důle sluníčko takový.
2: No ještě jsem to viděl tak lehonce a ty jeho baletky a ty to šubiduby. On mě dostal vlastně do zábavy. Dělat zábavu, jo. Takže to jsem měla školu. Velmi dobrou od pana režisera Podskalského.
1: Kdykoliv vidíte flašku myslivce, tak musíte si vzpomenout na Podskalského.
2: Absolutně. Jo.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je režisérka Jitka Němcová. Já bych se vás chtěl samozřejmě zeptat, co vás čeká teď, jaké máte před sebou pracovní úkoly, co leží na vašem pracovním stole, co budete točit, jestli pak náhodou nebudete pokračovat na tom připravovaném snímku, který měl rozpracován pan profesor, nebo má rozpracován s vynikajícím scénářem Případ Masaryk, nebo na jiných věcech, jestli nebudete pracovat. Ale taky se vás chci zeptat na soukromí samozřejmě, protože mě docela zajímá, vy jste stejně tak jako pan profesor Vávra, jste gurmán. Ráda dobré bašty, dobré pití.
2: Já jsem
1: pití.
2: Dokonce možná, když jsme se potkali s tím Vávrou, tak já už jsem byla vlastně prožranější víc než on. Já teda opravdu miluji dobré jídlo, jo.
1: Jo, já jsem si dokonce někde přečetl, že máte rádi i takový, nejenom, že chodíte na dobrých restaurací, jako na dobré takové jaksi exkluzivity, ale třeba máte rádi škubánky s mákem.
2: No, ale
1: je
2: já...
1: Je to furt platí, no, to,
2: je
1: jo?
2: To, je to absolutně...
1: To mi udělalo radost.
2: To ale má pan profesor strašně rád, ale já je vlastně neumím, jak on je chce, jak mu je dělá maminka, jo. To je prostě, to nejsou ty opečený, on mě má rád ty...
1: Pardon, jeho maminka.
2: Jeho maminka.
1: Ale vzhledem k tomu...
2: Moje tchýně, že?
1: No, ale já předpokládám teda, je mu to, tak maminka už asi nežije. Ne?
2: Maminka, ta je z Rakouska, Uherska, jo. Že jo? A nezapomenu...
1: U něj si člověk není ničím jistý.
2: Když si vezmete, že normální lidi mají tchána a tchýni, taky můžou být už mrtví, ale nikdy nemají z Rakouska, Uherska. Vlastně můj tchán zemřel, když se narodil můj otec. To jsou taky zvláštní věci, jo. Jo, takže a já, můj otec se ještě narodil a můj tchán vlastně už zemřel. Krásný. Nebo když se ptali pana Vávry, myslím, že to bylo na 28. října, jak si vzpomíná, když byla ta republika 1918, tak on moc říkal, já nevím, ale vzpomínám, když umřel František Josef, řekl pan Vávra. A to byly proudy v Brně, to jsme se koukali z okna, jak lidi byli smutní. A to sedíte a koukáte a jste někde pryč úplně.
1: No moment, to, když umřel, tomu bylo kolik?
2: Tři,
1: to je pravda. No,
2: tři, viděl to a vzpomněl na to. Strašný.
1: To je chodící historie, hrozný. To je úžasný. No, ale zpátky
2: no.
1: K tomu tedy k vám samozřejmě.
2: No, jo, no.
1: Tak co chystáte?
2: No já teď myslím, že to udělám tak, že chtějí o mě točit 13. komnatu, ale já žádnou vlastně nemám, že jo? A tak mě napadlo, proč by to o mě točili, když to můžu natočit sama o sobě, já, když jsem režisérka, a mám takový jeden velký nápad, což jestli udělám, tak to možná skončí ta 13. komnata definitivně už, ale uvidím. No a do toho teď vlastně malinko, já jsem toho udělala dost, já jsem loňský rok udělala 5 filmů, jo. A já jsem docela vyždímaná, protože jsem ještě pomáhala dělat dokument o vlastně spolurežii na Josefu Svobodovi, to je scenograf. Výborný byl scenograf. Do toho jsem vlastně dělala toho Vávru a ty narozeniny byly peklo, že to není jenom ten dokument, to ještě bylo spoustu, ještě knížky jsem, ještě vyšla druhá knížka 100 let Otakara Vávry, kde který jsem psala vlastně kus, 4 lidi, tam byl Tausik, Mencel, já a pan Jaroš, takže s tím byla taky práce. Takže prostě jsem malinko luftuju a nabírám zase sílu, co bude dál a jak to bude dál a co budu točit, mám připravu si, opravdu teď nepospíchám, tak na podzim bych to rozbalila zase.
1: Až to rozbalíte a pak zabalíte pro nás, pro diváky, tak si o tom třeba zase někdy v tandemu popovídám.
2: Samozřejmě.
1: Jitka Němcová byla dnes na tandemu a já moc děkuju za tu návštěvu a za příjemné povídání a vzpomínání. Díky, nashledanou.
2: Díky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Mám dojem, že je tu ten správný čas po celém dni si trochu oddychnout, pokud možno pohodlně se usadit a dopřát si trošinku uvolnění. V takové chvíli většinou dostane příležitost oblíbená hudba. Předpokládám, že u rozhlasových přijímačů na této vlně se scházejí ti posluchači, kteří mají rádi lidovou a dechovou hudbu. Takže jsme tu správně a vítáme vás při poslechu pořadu U muziky. To je hodinka až po okraj naplněná skladbami, které ctitele tohoto žánru dozajisté potěší. Zahájili jsme písničkou neznámého autora orchestrální polkou Zpěv Skřivana. Hráli pražští muzikanti Miloslava Bašty. Od mikrofonu vás, vážení, srdečně zdraví Pavlína Filipovská. Abychom neplýtvali vzácným časem, hned pokračujeme. Tak tedy, v zápětí nás čeká známá polka Antonína Borovičky s textem Vildy Sýkory. Nejhezčí koutek. Zpívají Stanislava Foštová a Jan Ježek, hraje dechová hudba Antonína Votavy. Následuje valčík. Jmenuje se Vojický a napsal jej Josef Vítek, textem opatřil Jaroslav Navrátil. S pražskou kapelou Petra Finka budou zpívat Ivan Trnka a Pavel Beneš. Dnešní tango má opravdu vroucný nadpis. Lásko má, napsal jej Josef Žid, text připojila Olga Homolková. Zpívají

Tentokrát bude pochod, který k našemu pořadu už neodmyslitelně patří, dílem dalšího populárního skladatele, jehož písničky mají mnozí z nás zapsány v paměti a rádi si je občas i zanotují. Je to Václav Bláha, vážení, a ten jeho pochod se jmenuje Růženka. Do kroku nám zaspívají Standa Procházka starší a Josef Štěpánek. Zahraje dechová hudba Jindřicha Bauera. Antonín Votava a textař Bohuslav Nádvorník jsou autory následující skladby. Asi bude velmi, velmi romantická, jak napovídá její název. Svítá. Snad nám dají zapravdu i zpěváci Zorka Kohoutová a Jaroslav Vaňátko. Doprovází je dechová hudba Antonína Votavy. Valčík Ady Doška je zřejmě inspirován vzpomínkami na dětství a útlé mládí. Předpokládám, že právě oni dali vzniknout Valčíku, ke kterému připsal text Bohumil Lepič a opatřil skladbu názvem Rodná výska. S Budvarkou Vojtěcha Prokeše budou zpívat Pavel Heidinger a Ludvík Petr.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Jsme opět na Moravě, opět jsme se vypravili na výlet, který jako vždycky slibuje setkání s milými přáteli a krásnou, veselou i mazlivou moravskou lidovou a dechovou hudbou. Dneska jsme uvítáni dárkem nad jiné milým. Bohatou směsí lidových písniček, nadepsanou slovy Už je večer. Zaspívají nám Dana Hniličková, Jiří Gavenda, Petr Houšť, Marie Salajková a Štěpán Machala, zahraje Straňanka, kterou řídí Petr Houšť.

Vrátili jsme se zase domů a samozřejmě k českým písničkám. A je tu hned polka Antonína Pechy s textem Jaroslava Hájka. Zpívat budu dál. Zpívají Květa Venkrbcová, Miluška Venkrbcová a František Venkrbec. Hraje batelovská muzika, kterou řídí Jan Pelikán. Následuje oblíbený lidový valčík. Malý hošík černovlasý. A ještě jedna pěkná česká lidová písnička. Mám já zahrádečku. Hrají a zpívají Babouci.

Vážení, pro dnešek už se musíme loučit. Program U muziky musí uvolnit místo dalším rozhlasovým pořadům. Chceme ale věřit tomu, že vám dneska s lidovou a dechovou hudbou bylo dobře a že jí zůstanete věrní. No a uslyšíme se zase příště. Všechno dobré přeje a naschledanou ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. Ještě je tu pro vás připraveno i hudební rozloučení, pochopitelně. Bude to směs slavných, dá se říci světoznámých písniček s nadpisem Ještě tu poslední. Zpívá sbor lidových zpěváků, hraje šestka Slávy Kunsta.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Nešlo o nějakou dlouhodobou politickou koncepci našich činitelů. V podstatě až do začátku války platil projekt, který nastínil 80 let, ano, 70 let předtím František Palacký s federalizací Rakouska. Až do posledních dnů Rakouska-Uherska byla politická reprezentace česká v podstatě loajální k Rakousku-Uhersku. Velmi dlouho zůstával u představy federalizace Rakouska, tedy toho Palackého projektu, přinejmenším do začátku války i Masaryk. A pak tady panovaly nejrůznější vize, třeba Nestora české politiky a knížete politika Karla Kramáře, který ještě v roce 1914 si maloval hranice příští Velkoslovanské říše. Již by vládl tedy v jeho představách patrně bratr cara Mikuláše. Skoro, mohli bychom říct, takřka bez korektur v takové podobě, jakou po 45. roce té Velkoslovanské říši dal podobu Stalin.
2: Padla těžká pouta rakouského a maďarského následnictví. Za nás je, aby český národ dokázal, že dovede být svobodný. A my, svobodní a volní, prohlašujeme, že náš stát československý je svobodnou Československou republikou.

0: Před 25 lety zněla jedna z prvních vět jeho zatím 9 svazkového díla Jsme v Čechách prastarých třetihorních. Dnes mluví o Kramářovi a přemýšlí o Masarykovi. Petr Hořejš, autor Toulek českou minulostí. Co za tu dobu poznal, nám postupně píše a také v našem vysílání si o tom pravidelně, myslím, že i k vašemu potěšení, vyprávíme. Ale co přitom sám prožil, jak mu na těch Toulkách bylo? Začne o tom sice vyprávět, ale za chvíli je stejně u Husa, Kolára a záludností našeho evropského prostoru. Vrácen k tématu, zase co nejrychleji prchne do minulosti. Jenom rozhlasovými nůžkami se potom žádaný příběh dá z dlouhých minut zajímavého vyprávění vydolovat. Snad nám to odpustí, že dnes to bude ale opravdu hlavně o Hořejšovi. Vzpomenutého Karla Kramáře už jsme mu z unikátního archivního záznamu 66 let starého pustili. Také Haschlerovu písničku, věkovitou jako Československá republika. A přidáme jako dár ještě Karla Havlíčka v podání Voskovce a Wericha. Za tuto štědrost se můžeme snad proto zeptat, jak na to toulání vlastně přišel.
1: No tak to byla taková podivná doba, že jo, to byl asi 78. rok, já jsem byl bez zaměstnání, živil jsem rodinu a jediné moje pevnější stanoviště byl Mladý svět, kde jsem pod pseudonymem psal. Pořád jsem toužil psát něco, co je trochu užitečné. Už delší čas jsem choval v mysli toulky, tedy dějiny. Pak jsem se nakonec odvážil a přišel jsem s projektem takového cyklu na 2 roky a on se poněkud protáhl, protože do dneška nejsem hotový. Ale to hlavní, proč jsem to dělal, že jsem hledal pro sebe nějaké užitečné uplatnění a chtěl jsem psát něco, čím bych lidi oslovil v tom dobrém slova smyslu. A zdálo se mi, že v té těžké normalizační době je historická práce nebo udržování povědomí o dějinách českého národa něčím takovým skutku obrozeneckým, jiráskovským, a že to je důležité. A ku podivu, ačkoliv mě skoro zrazovali, tak se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože hned od počátku ten seriál Toulek vzbudil veliký zájem. Je fakt, že mě inspirovali i zážitky z času, kdy jsem měl v redakci Albatrosova, kdy jsem například redigoval historické knížky Josefa Janáčka. Tam jsem zjistil,

0: svému překvapení, že věci, které my jsme se tak učebnicově učili na střední škole, tedy na 11. lice a pak na výšce, že se jeví úplně jinak, když o nich promlouvá znalec. Mě neobyčejně lákalo to dostat do těch letopočtů, jmén a suchopárných dat to maso, tu krev a ty kosti těch dějin. To Janáček uměl, já jsem mu to trochu záviděl, říkal jsem si, že to taky zkusím. No, zjistil jsem ovšem, že s tím je veliká práce, že to člověk musí jít do jiných materiálů než do učebnic. Bože, to bylo složité, protože ten úplně první krok tkvěl skutečně v tom, že já jsem musel dát mladému světu nějakou koncepci a navrhl jsem 24 kapitol, ve kterých jsem se domníval, že pojednám celé české dějiny. To byl samozřejmě nesmysl, jenže dlouho jsme se toho drželi. A ten první krok byl, že jsem si vymyslel, a to proti velmi prudké kritice lektorů, že do dějin Čech, totiž teritoria českého, zahrnu i pravěk. Protože já jsem byl natolik málo erudovaný v tom dějepise, že jsem to sice tak jako trochu tušil, ale přece jenom jsem detailní znalosti o tom neměl. Kolik kultur tady od těch neolitických přes Kelty, Germány, Římany a tak dále žilo na našem území dřív, než jsem takzvaně přišel ten mýtický Čech. No, takže vlastně jedna z prvních knížek, které jsem tenkrát v tom 78. nebo 79. roce otevřel, byly takové asi 1500 stránkové dějiny, akademické dějiny pravěkých Čech. A teď jsem v tom strašně plaval a hledal způsob, jak tu obrovskou materii, protože ono, ačkoliv ta archeologie je věda, která je velmi děravá, protože pracuje jen se střípky, s kousky kostí, prostě s vykopávkami, tak ačkoliv je velmi děravá, tak ve skutečnosti objevuje neuvěřitelná kvanta věcí. Proto ty tlusté akademické dějiny. Já jsem z nich potřeboval udělat, dejme tomu, 2x, 3x, 20 stránek. Tak to bylo moje první překvapení. Kolik zajímavých, zejména se to týkalo té keltské kultury, tady na tom území žilo před námi. A dokonce vyspělejším kulturním a civilizačním životem, než potom ti naši první Slované, ti naši přímí předci. Já jsem tenkrát se ocitl poprvé v určitém dilematu, protože to člověka strhne. Ta materie ho strhne a ten boj o to vyždímat fakta tak, aby se dala říct, jak jsem říkal, s tím masem, živě a zároveň co nejstručněji, to byl hrozný zápas. Neuvědomoval jsem si, že mě to bude čekat v celých těch 25 letech, co na tom pracuju, že toho materiálu bude vždycky přede mnou, a to i pro ty nejstarší dějiny, což pro mě bylo dosti překvapivé, tolik, že to člověk sotva stačí tu základní literaturu učíst, natož nastudovat a co teprve uchovat hlavě a napsat o tom, pokud možno přesně, bez nějakých diletantských chyb a tak dále. Topil jsem se v tom, ale musím říct, že plavat v moři je pocit rizika, ale zároveň velké potěšení, že? Já jsem, jak už bylo řečeno, začal ty české dějiny psát v té nejtupější normalizační době, že? Já jsem tam od počátku až vlastně do 89. roku a ještě později narážel na dvě skutečnosti. Za prvé na to, že my jsme byli vychováváni socialistickou nebo marxistickou historiografií a nám dějiny jak na Gimplu nebo na 11. lice, tak potom na vysoké škole přednášeli způsobem, kterými jsme přijímali, protože jsme žádnou alternativu k tomu neznali, ale která při bližším ošacování pro mě byla šokující. Prostě ta gleichschaltace nebo účelová úprava většiny historických období, to bylo pro mě první nejen rozčarování, ale přímo šok. Kolik věcí nám bylo utajeno, kolik věcí bylo účelově nebo ideologicky pozměněno a tak dále. Druhá věc byla, že tady byla přístupná jen určitá literatura. jen část literatury a vlastně jen ta marxistická. Všechno ostatní buď bylo v trezorech knihoven nebo ve stoupě. Já jako příklad musím uvést třeba to, že když jsem později v druhém díle začal psát husitství, tak jsem se velmi těžko dostával k takovému elementárnímu dílu z té husitské literatury, jako byla rozsáhlá Pekařova monografie o Žižkovi. Já jsem si to musel pokoutně půjčit potom u nějakých známých, protože v univerzitní knihovně nebo kdekoliv jinde to bylo naprosto nedostupné jako cokoliv z Pekaře. A podobný kontraband, který jsem musel teda prostě nějakým způsobem takhle lovit, mi otvíral oči, protože já jsem do jisté míry přece jenom přijímal nebo věřil té interpretaci husitství na úrovni akademika Macka nebo dokonce snad Zdeňka Nejedlého a najednou tím Pekařem se přede mnou otevřel úplně nový prostor. Ukázalo se totiž nejen to, že to husitství tak adorované a kdysi tak nenáviděné bylo bezesporu nesmírně důležitou etapou našich dějin, ale že bylo velmi problematické, že mělo svoje nejen kladné, ale i negativní a hluboce negativní stránky. Já jsem třeba s překvapením objevil takovou maličkost, ale o to nejde, že Hus, kterého známe jako asketického hubeňoura, byl ve skutečnosti tlustý piknik a tak dále. Ale podstatné pro mě bylo, že třeba Žižka, ten neporažený, neohrožený a geniální vojevůdce, ve skutečnosti byl absolutně nemilosrdný člověk, bojovník za v podstatě několik hesel, kterým se říkalo čtyři artikuly a které pokud nebyly ostatními, a to také evangelíky nebo lidmi potobojí, prostě husity uznávány, tak on nemilosrdně válcoval každého, kdo ty čtyři artikuly neuznával. Prostě české vápenky, hořící kostely i s lidma a tak dále, to také byl Žižka. A všecko tohle mě neustále znovu a znovu překvapovalo. Pokoušel jsem se to sdělit přitom v době, kdy pořád ještě panoval takový ten marxistický názor na husitství jako na nejvýznamnější etopu starších českých dějin, ze které se odvozovaly dokonce i proletářské tradice a tak dále. A tak dále.
1: Do párky vlastenecké přikrýváš vlasteneckou ódou posteli a velké Iliády zpíváš ke cti Žižkově košili. Kdo k naší milé české vlasti vždy přirýmuješ slasti, masti. Ty jsi bratr náš, ty jsi bratr náš, tu máš věnec, tu máš, tu máš.
0: S každou větou, protože jsem si až do 89. roku to byl zápas s každou větičkou, protože jsem se zcela programově a vědomě pokoušel pohybovat na té neviditelné, předem nevymezené hranici mezi tím, co ještě tenkrát v časopise a pak v knížce projde a co už mi může udělat takový malér, že to zničí nejen mě, teda já jsem svým způsobem zničený byl, protože to, co jsem psal, vznikalo v Maringotce vodních zdrojů tamhle v Kralupech. Já už jsem byl ten pomocný dělník. Ale že to zničí tu práci předchozí. To byla cizelérská práce, kdy jsem se pokoušel některé třeba, mluvil jsem Božiškovi, tak třeba to, co mě udivilo z poznání té pekařovské traktace Žižky, jsem se pokoušel vpašovat do těch glostoulek i do toho hlavního textu, ale tak, aby to znělo jako spíš objektivní poznání. To bylo čarování, protože já jsem se musel vyhnout maléru. Dneska vím, že kdybych asi neměl to, čemu se snad říká backing ze strany Mladého světa a tehdejší šéfredaktorky, takže by to možná neprošlo, protože párkrát se ozvaly ty hlasy, jak to, že ten Hora nepoužívá typické pojmosloví, jaké bylo tenkrát v učebnicích a v historiografických pracích a tak dále. Jak to, že ty věci nelíčí tak tradičně a tak. Opravdu prvních 10 let to byla práce, která, já nechci říct, že jsem se cítil ohrožen, já jsem se bál o to, abych neuklous příliš a aby mi to prostě nezakázali. Všichni snad, alespoň ti starší, si pamatují, že na to stačila jediná chybná větička. Já, možná, že teď to bude znít chlubivě, nebo že jsem zbytečně pyšný, ale myslím si, že v Toulkách jsem sám sebe nezradil, že se mi podařilo ty první 2 nebo 3 díly napsat tak, aby mohli vyjít vlastně například i v dnešní době, byť například to husitství bych asi psal trošku ostřeji než, nebo vyhraněněji, nebo otevřeněji než tenkrát, ale že jsem se opravdu velmi pečlivě snažil, a snad se mi to podařilo, vyhnout takovým těm pastem toho, co byl marxistický dějepis v té totalitní době. Prostě ty naděje pražského jara skončily pod pásy ruských tanků a všichni jsme se dřív nebo později museli nějakým způsobem k téhletý klíčové situaci našich moderních dějin, ať to řeknu jako z hlediska historického, vyjádřit. A já jsem nebyl z toho přijmout během 3/4 roku 2 interpretace. Já jsem se k tomu obrodnému procesu přihlásil a pak jsem odmítal metat ty kozelce, což mě stálo místo redaktora, byt a všechno a ocitl jsem se prostě nakonec po dlouhých letech nezaměstnanosti a psaní na černo, jako v maringotce, jako čerpač vodních zdrojů. Nicméně proti řadě ostatních takhle postižených nebo povyházených lidí jsem měl tu výhodu, snad to můžu říct stručně, takže Mladý svět si uchovával svého žida a nechali mě tam pod pseudonymem Hora, jako Hořejš jsem až do 89. roku neexistoval, nechali mě tam psát. Doufám, že to bylo nejenom proto, že jsem pro ně byl nějak užitečný, ale také proto, že si i oni tehdejší redakci Mladého světa o tom normalizačním období a procesu fakticky mysleli svoje. Málo kdo mi to bude věřit, ale já i dnes na tu dobu nostalgicky vzpomínám, a to z mnoha důvodů. Za prvé v maringotce nebo v maringotkách vodních zdrojů jsem zdaleka nebyl sám se svým spisovatelským řemeslem a dejme tomu historickým bádáním. V jiných maringotkách, na jiných místech byli lidé jako pan profesor Křen, Václav Kurál, jeden čas i Karel Bartošek a tak dále. Byla tam řada lidí z vysokých škol, takže i já jsem se tam ocitl ve velmi dobré společnosti v našich 2 maringotkách před Kralupskou chemičkou. To byla krásná společnost. Je pravda, že druhá část těch lidí, ale ta odcházela po práci do hospody, ale ještě to mělo velikánskou výhodu. Já jsem tenkrát byl neustále v pohybu a chtěl bych říct na čerstvém vzduchu, pokud se tak dá označit vzduch okolo Kralupské chemičky. Já jsem denně prochodil mnoho kilometrů, protože jsme prováděli měření asi 20 vrtů, které obklopovaly tu Kralupskou chemičku. Já jsem se občas, dejme tomu v kadenci, tak jednou za 14 dní, jednou za měsíc musel účastnit vyloženě těžké manuální dělnické práce při výměně čerpadel, potrubí a tak dále. Takže jsem si osvojil i to dělnické čerpačské řemeslo a byl jsem na něj časem velmi hrdý. A to střídání mezi drsnou skutečností, která mě přece jenom otužila, a intelektuální prací mezi kreativitou a jakousi řemeslnou zručností, to mi velmi vyhovovalo. Líbilo se mi to a někdy, když se sejdem, tak si říkáme, je, ono by to vlastně nebylo špatné, kdybychom se na čas do těch maringotek zase vrátili.
1: Kdo pro vlast svou rázně a zdárně piješ a jíš a tancuješ a vlasti své v pražské kavárně celý život obětuješ. Kdo raději doma jídáš buchty, než by si jinde zpíval z kruchty. Ty jsi bratr náš, ty jsi Kubík. Hej, hárum,

0: Já jsem se vždycky, a mockrát už se mě na to ptali, ještě za té, před listopadem 89, za té normalizační éry, kde chci skončit. Já jsem říkal, že na nejvýš vzniknou tři knížky a že chci symbolicky končit v roce 1883 otevřením Národního divadla jako jakýmsi symbolem dovršení těch obrozeneckých národních snah. Za touhle floskulí byl strach, že se na mě bude žádat a že se tomu nebudu moci vyhnout, abych sklouzl do něčeho, čeho jsem měl už na vysoké škole plně zuby, protože to bylo meritum těch dějepisných výkladů, dělnické hnutí, proletariát, revoluční tradice a tak dále a tak dále. Nic proti tomu, dělník a jeho osud na sklonku 19. a začátky 20. století je velké historické téma, ale ne marxistické. Tak tomu jsem se vyhýbal. 89. rok jsem mimo jiné přivítal také proto, že jsem si řekl, ne, teď budu moct svobodně psát dál. A zdálo se mi, že mám skončit v roce 1918 obnovením české státnosti. Dál už jsem se bál a bojím nadále, mimo jiné také proto, že to, co píšu, se jmenuje Toulky českou minulostí a nikoli Toulky československou. Na druhé straně dneska už vím, že sice skončím obnovením české státnosti, ale nemohu to udělat 28. říjnem, protože v ten den se toho tolik moc nestalo, respektive stalo se, ale je to pouze symbol. Ta republika vznikala minimálně a stabilizovala se, konstituovala se minimálně ještě 2 roky, než se stala tím, čím pak byla tou Masarykovskou republikou. Takže já samozřejmě i ten slavný 28. říjen, který se hodně podobal některým jiným situacím mimochodem v českých dějinách, zvonění klíčů po 17. listopadu, že jo, a tak dále. Šlo to taky velmi snadno a bylo to pak složité, jako to bylo po 17. listopadu velmi složité. Tak já bych se chtěl věnovat ještě tomu usazení té republiky, tomu skutečně konstituování československého státu a pořád se rozhoduji, jestli si na to mám troufnout nebo ne. Asi bych chtěl napsat figuru TGM, ale nemám na to erudici a bojím se toho.
1: Abychom doplnili všecko to, tak prosím vás, abyste prvním prezidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. Prohlašuji tedy profesora doktora Tomáše Garrigua Masaryka jednohlasně zvoleným prezidentem Československé republiky.
2: Československo je republika, republika.

0: hlavy plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky provouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Odpolední slunce vylákalo z chaty všechno živé na lehátka či k vleku. Správce využil té chvíle, kdy se snad nikdo neobjeví v jeho doupěti s nějakým přáním, a chystal venku gazík k cestě za nákupem. Sotva však odemkl garáž, už je tu babka Aneška. Jestli by soused nemohl pohlídat u plotu.
1: Pohlídat?
0: Viličku, jen co Aneška přehodí lepší zástěru a nový šátek.
2: Zas už je tu ta divná osoba.
1: Neříkejte. A co chce?
2: Obrázek chalupy.
1: Obrázek vaší chalupy, Aneško?
2: No toť. Ještě, že jsem na ní včas kápla. Bejvala by vyblejskla chalupu i s peřinou na plotě. Kanafas je už sepranej.
1: Ale co já s tím?
2: Kdybyste tam s ní postál, jen co uklidím hernce z plotu. Vymejvala jsem zelňák a smetaník a dala je na tyčku vykapať. Škoda handry, když můžou hernce uschnout na sluníčku.
1: To určitě.
0: Na zápraží Aneščiny chalupy uviděl opřeny běžky a na holých píchnutých do sněhu navlečeny rukavice. Inženýrka Tomanová a s fotoaparátem k tomu.
1: Vy jste si uměla vybrat den. Nebe jak modrá skalice, ukázkovej kýč, že?
3: Přidělám do popředí trpajzlíka.
1: Pro presfoto.
3: Pro archiv Krnapu.
0: Z chalupy zatím vyplula Aneška a postavila se v lepší zástěře a v novém šátku k trojdílnému oknu.
2: Patřilo by, aby tu stál i půlzedníček.
1: Paní inženýrka bude tak hodná a udělá vám obrázek na památku. Bude jen pro vás, Aneško, a ne někam do novin, nebojte se.
2: Však může jít do novin. Uvázala jsem lepší šátek.
3: Nedám ten obrázek do novin.
2: Ale je mi ne, teď já paní ráda i připlatím za tu službu.
1: Aneško.
2: Ospoň by synové viděli, že zeď už stojí. Nebyli na pohřbu a...
0: Nebyla to marnivost, která hnala starou Anešku do té věci.
2: O ani nenapsali. Kdyby uviděli naši chalupu v novinách, přišli by se podívat.
1: Tak si, paní inženýrko, dejte záležet.
3: Moment, pojistíme to. Tak a je to.
0: Samo slunce se přimlouvalo, aby byl obrázek vydařený. Pak babka pozvala oba na čaj s rumem.
4: Já se z těch zdejších lidí pamatu nebo s tím praští.
1: Dejte si rům.
0: Radil správce a odměřil jí do čaje dávku Aneščiným štamprlátkem.
4: A ještě jednoho ruma za Aneščinu chalupu, jednoho za vilu Kouteckých v koutě.
0: Položila hlavu do dlaní a málem měla oči plné slz.
1: Vy asi nejste ještě dost uvyklá dívat se, jak vypadají věci zblízka.
4: Ale já nesmím vidět věci zblízka. Já jsem instituce, rozumíte? Správa Krkonošského národního parku, duchovní dítko ministerstva kultury. A z hlediska této instituce patří tahle zmršená chalupa s rozšířeným oknem na pranýř.
1: Ano, ano. Ještě rům?
4: Mně nic nepomůže. A to je právě to, proč brečím.
1: Ježkovi brejle, je tohleto možný, aby ještě dneska někdo dospělej u nás brečel kvůli náplni práce?
4: A vám je to putinka, co děláte 8 hodin denně?
1: Úplně. Protože kdyby mi to osobně nebylo putínka, tak bych řval do telefonu, hlítal na podnik, pěnil ve stavoslužbě, cenil zuby v jednotě, zakousl jsem tam nějakého činitele a došly mi přípisy od vás, bych suploval dočasný nedostatek toaletního papíru.
4: Poslyšte?
1: Je však ekonomičtější brát stav takový, jaký je. Neplýtvat hlasem ani slovy a opatřovat přípisy razítkem. Došlo dne, vyřízeno dne, račte se přesvědčit nahlédnutím do šalenu, stvrzenka od zaplacení pokuty řádně připíchnuta k listině kancelářským spínátkem.
4: Ale o to přece nejde.
1: O co?
4: Aby byly pokuty vyměřeny a zaplaceny.
1: A o co tedy jde?
4: No přece k sakru, co pak pokuta? Snad všichni chceme, aby to tu bylo.
1: Ano, ano, ano, ano. Hospodařte laskavě s vlastním nervovým fondem, ano? Čílíte se do marna, paní inženýrko. Pokuta za neposečení louky v termínu. Vlastním snad kromě dvou už tak dost zaměstnaných rukou prostředky, abych mohl tu louku posíct, usušit a zařídit odvoz sena, a vy? Disponujete vy kromě pokuty prostředky, jimiž byste mě k této činnosti donutila, takže...
4: A zvážil jste, jak dlouho může trvat ono zatím? Víte vy, jak vypadá za pár let neošetřovaná louka?
1: Jenže... Víte zase vy, co to je zavádět v chatě ústřední topení? Víte, jaké rozměry

0: Má rebelie, když není pivo? Ha. Moje matka si taky myslí, že tady jenom topím a vařím grog, aby se tu lidi z města mohli mít pár dní dobře.
1: Inženýrka dopila rum.
2: Ten kapesník vyperu a vrátím, až vás přijedu v létě přesvědčovat o nutnosti sklidit seno.
0: Aha, já myslel pokutovat.
2: Připadám si jako karbaník.
0: Jak to?
2: Každý tu říkáme svým trumfům hledisko společenské potřeby a hrajeme s těmi trumfy
0: přebíjenou, co?
2: O tohle území.
0: Já vím. Moc papežů, dva v Římě, čtyři v Avignonu. A za 100 let se mi z hlediska celospolečenského zájmu vyčte, že bych byl lépe posloužil této krajině, kdybych byl netopil, nevařil grok, nýbrž stál vartu na zdejší, odpustil takzvaně podělané hromadě a hnali lidi odtud hnojným klackem. Poslyšte.
2: Poslouchám pořád, směrnice zhora.
0: Dám vám tip.
2: Ze zdola za zhulváctví od lidí.
0: Dám vám tip na obrázek, abyste nepřišla domů s prázdnou. Ukážu vám jednu vyhlídkovou lavičku. Vyhlídka na zlaté návrší, přes horu flašek.
2: Ale.
0: Štrůzokové zátiší. 101 roura. Zátiší s malovanou noční vázou a děravým umyvadlem.
2: Ale to je přece...
0: Správně. Vidíte, že už jste se v terénu rozkoukala. Ano, vážená, to je ukázka z nedalekého okolí naší podnikové chaty.
2: Jestli vám dobře rozumím, vy mi osobně, jakožto osoba odpovědná za stav, nabízíte sám sebe na pranýř.
0: Uvažte sama. Alternativa A. Aneščina chalupa v novinách.
2: A alternativa B?
0: Skládka u vyhlídkové lavičky.
2: A dál?
0: Zhodnocení alternativy A. Máte možnost změnit stav? Dokážete vyměnit zděnou stěnu zpátky zaroubenou? Sadíte do ní namísto trojdílného okna dvě stará tkalcovská okýnka zapasovaná do plintrámu a dole zapřená solbánkem?
2: Kde jste pochytil ty výrazy?
0: Nemůžete, nedokážete, nemáte. Zhodnocení alternativy B. Fotografie skládky přiměje podnik, aby vyslal brigádu. Svazácká akce, sběr železa, kde kdo si na tom odfajfkuje činnost.
2: Ano, odfajfkuje.
0: Takže vás zvu na schůzku za 30 minut u oné vyhlídkové lavičky. Naaranžuju tam ještě jedno umyvadlo a troubu od gramofonu. Nákladní auto do 3 dnů a já o ně žádám 30 minut.

0: Inženýrka přijela ke skládce růžová a rozpačitá.
1: Hoří mi tváře z rumu a studem za krabici vajec. Vidíte, jak mám hranatej ruksak? Nedala si říct?
2: V životě jste nebyla na takovým randeti, co? Nedělejte si výčitky. Je to rande takzvaný účelový.
1: A co tady bylo dřív? Lavička nebo skládka?
2: Myslím, že vyhlídka na Zlaté návrší je tu z nich nejdýl. Co nechtěli v podháji, skládali na Zahoušťskou stranu.
1: A naopak.
2: Ale až my jsme sem vnesli konzervy a polyvinylchlorid a povznesli odpadky na otázku dne. Mea culpa, můžete mě vyfotografovat na místo s posledním medvědem nebo vlkem s posledními poctivými kameny.
1: Taky, že vyfotografuju. Prosím o úsměv.
2: Helejte, přihrál jsem vám tip, tak nechtějte ještě, abych se šklebil, nebo vám snad je nad touhletou mohylou lidské lhostejnosti do smíchu?
1: Takže vám není vlastně všecko tak úplně putinka.
2: Ale je. Vidíte, že mám pořád ksicht stejný jako sněhulák.
1: Jděte.
2: Emoce, vztek, slzy a takový ty přežitky jsem odeslal do sběrných surovin.
1: Víte co? Z každého takzvaného účelového rande udělám obrázek na památku. Za rok a den si povíme, jestli máte ten ksicht pořád stejný.
2: Počkejte. Kolik těch akcí do roka bude?
1: Mám si to přeložit jako otázku, kdy se zas uvidíme?
2: Takže já mám...
0: Řekl správce sám sobě, když už z děvčete zbyl na stráni jen čtvereček ruksaku.
2: Takže já mám vlastně... Snad? Možná. Ale jo, asi jo. No určitě. Já mám naději na novou holku. Asi jsem ještě vespod trochu živej. Sakra, přece mě nezmagoří jedna osoba z Krnapu.
0: Předjarní slunce vyvolalo invazi redaktorů do Krkonoš. A jednoho dne se objevila i ona fotografie století. Snímek vyhlídky na Zlaté návrší. Pohlednicové panoráma mělo v popředí opalujícího se fešáka, jemuž hlavu místo klobouku chránil trichtýř po stařičkém gramofonu. U fešákových nohou zely velehory haraburdí. Téma dne? Ochrana životního prostředí.
2: Páni!
0: Na podniku pozdvižení. Ježíš Maria, oni tu fotku opakujou i v přestávkách v televizi. Dejte mi toho chlapa k telefonu, ať ho roztrhnu. Vlastičko, výzvu i hned bleskem.
2: Mně je to putinka, mně je to putinka.
0: Prospěvoval si správce dokola nad skripty ke státnici.
2: Všecko je mi putinka. Všichni, co sem jezdí, proseděli na té lavičce hodiny. Stokrát tudy prošli, odtamtud se hromadně jáselo nad západem slunce a nic. Jedinej já, vidoucí. A mám na to vlastičko bumášku. Já mám bumášku. Takže si se všemi telefony trhněte protézou. Pro tyto dny mi zákon přiznává studijní volno ke státnici a basta.
0: Ten chlap si z nás dělá legraci. Není divu, že tenkrát náš soudruh náměstek po utkání s ním tragické konce, vlastičko. Zajistěte akci a do 3 dnů musí ta skládka zmizet. A sláva skládky rostla, jak fotografie šla z ruky do ruky. Takže vy jste ten slavný manekín s gramofonovou troubou, podotkl člen zkušební komise k panu kandidátovi, neboť venku bylo jaro a zkoušení dálkařů se táhlo a vleklo bez barvy, bez chuti a bez zápachu.
2: Volil jsem tento zrychlovač odstranění balastu, protože se mi prostředek jevil nejrychlejší, nejúčinnější a taky nejlevnější.
0: Řekl správce, neboť student u posledního termínu nemá co ztratit. Čímž jste už v praxi osvědčil, k čemu jsme vás vedli? Kývl examinátor a okolo stolu proběhlo ono blahoslavené vlnění, jež komentátoři nazývají ustálenou formulí mírné oživení v sále. A po půl hodině vyšel z té síně nový inženýr, neboť komise byla už unavena.

0: Nejdřív měl pocit, že se probudil. Tam, kde bývala skládka, zela širá planina.
1: Skládka byla, skládka není.
0: Ale zmizela i hromada kamení, a to i s lavičkou, jeřáby a křovím. Celá vyhlídka.
1: Ježkovy zraky.
0: Jen svach a neštiny louky stichlí, jak po boji svědčil jizvami na tváři, že tudy projela těžká vozba a všecko smetla a srovnala.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Stará Aneška neříkala nic. Němě se hrabala kopcem vzhůru s motykou a lopatou, aby alespoň částečně uhladila a vyrovnala stopy. Neboť matka kopce nemůže dopustit, aby jí rýhami po buldozeru stékala hlína s nastálým táním.
1: Anešku, já bych brečel.
2: Vás přece nikdo nemůže vinit. To cestáři dostali příkaz. Zahernuli to všecko a rozmajstrovali i s vaší lavičkou sakum pikum.
1: I s lavičkou.
2: Ty mladí, co pak přijeli s autákem, aby tu uklidili, nenašli už ani Hánesový kamna.
0: Chtěl říct, mně je to putinka, ale nešlo mu to z hrdla.
1: Ach jo.
2: A tamhle přejeli zajíčka.
0: Aneška ukázala na krvavý chomáček ve stopě.
2: Březňáček. Ještě byl hloupej.
1: Ukažte, Aneško.
0: Vzal jí z ruky motiku, aby zajíčka zahrábl. Cítil však, že u zaječího pohřbu nejsou s Aneškou sami. Po stopě těžkého vozidla stály v pohřebním průvodu duše jeřábů a břízek. Modravé dušičky borůvčí a červené dušičky jahod. Zelení skřídkové, bytující pod stromečky netřesků, truchlící cvrčci, co ztratili v mezičce koncertní síň. I slimáček, který bydlel pod cihlově červeným kloboukem křemeňáku při koření břízek.
1: Měli mě od štace vyrazit.
0: A tak šli inženýr s Aneškou kopcem vzhůru po stopě kol, motykou, lopatou a hráběmi hladí celou cerány. Byl to němý průvod, bez hlasu. Neboť co by tu dělali drobní zpěváčci, když přišli v ostrůvku zeleně o hnízda? Co by tu dělali kvíčali, když přišli v jeřábku o spižírnu? I krotký hýl a malá pěnička odlétli z míst, kde včera strašilo. A tak šel ten pohřební průvod bez muziky, bez plaček. Jen bába Aneška bublala, jak k tomu přijde spodní voda, prameny, aby se museli promílat pod zemí zakletým harampádím, lízat železo a cucat staré slamníky a kdo ví co, než zase vyskočí na světlo do studánek.
2: Inu jo, poteče šeučince do koryta nad domem pár týdnů rezatá voda.
1: Měli mě od štace vyrazit, protože jsem to špatně spočítal. Tenhle způsob likvidace skládky byl nejrychlejší, ale rozhodně nebyl nejlevnější. Úroky budeme platit desítky let.
2: Každá zmejlená se musí zaplatit. Jeden porád není dost moudrej, aby se nezaplet do placení.
1: Koupím travní semínko, abyste neměla plešatej kopec.
0: Aneška potřásla starou hlavou, znala se z rody bylin.
2: Zase ješ a kdo ví?
0: Kdo ví, po jakém koberci budeme za nocí tancovat, údrovali zdejší divoženky. A až přijde tuhle ten doháje, hodíme mu do cesty bludnej kořen. Až přijde na louku o našem bále, utancujem ho.
2: Možná, že konal, co uměl, po lidským pořádku.
0: Ale v zeleným království překročil sedmerej zákon. Když se vrátil ze zaječího pohřbu do svého království, přemýšlel o příbuzenských vztazích mezi zákony. Kolikrát překročil zákony platné pro udržení bytí v zeleném království? Kolikrát překročil zákony sbírky, jimiž se má řídit počínání lidí? A taky probíral ten nepsaný zákon, podle kterého lidé jednají, když jim den přihraje tu či onu situaci. Tam je nejvyšším zákonem zákon sebeobrany.
1: Člověk je to rozmetat cokoliv a nectít nic. Jenom sám sebe. Jen abych osobně neměl průšvih. Jsem schopen rozvinout akci, rozbalit ji jak štůček sukna a potáhnout jim všechno kolem. Tak jako v pohádkách se potahovala královská města černým nebo červeným suknem. Zkrátka, akce za čistotu životního prostředí všemi prostředky. I kdyby měli tou akcí zajít zajíčci, borůvky, muchomůrky i střelíci.
0: Inženýr doslova viděl to výrazné heslo. Skládka pryč. A cítil se vinen.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Pro pořádek dodám, že s Bohušem Matušem se na vlnách zhoupla i Daniela Šinkorová. Myslím, že nejpodivuhodnější moře najdeme na mapách fantazie. Moře lásky, moře peněz, ale i moře trampot. Ty nechme pro dnešek stranou. Ljuba Hermanová nás ve staré americké baladě zavede k moři, které je nám, Čechům, nepochybně velmi blízké.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem pívá. Joj, joj!

A tam za tím mořem piva, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš.

Pěšinka k moři, malé zastavení, vysoko nad vlnami putujem oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, moje rty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno, napsané v mapě dlaní, nechat svá srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně tonu. Něco slaných vln můžeme ochutnat i tam, kde bychom to moc nečekali. V našich lidových písničkách, a to i těch, kde to jinak spíš chotná mořem vína. Jožka Černý mi to potvrdí.

Inu zámoří. Kde jsou ty doby, kdy jsme mohli najít na mapách nápis Hic sunt leones, zde jsou lvy a země neprobádaná? Dnes jsme u moře doslova za pár hodin. A tak mi dovolte připomenout jeden zážitek z knížky Buďme. Stál jsem na pláži a díval se k horizontu, který namalovalo Egejské moře mezi vzdálenými ostrovy. Vlny rytmicky ukusovaly spěněnými zoubky z nekonečného koláče věčnosti, upečeného i z našich lidských slzí a úsměvů, spíchy i pokory, z nálezů a ztrát. A znovu se na mysl draly otázky po smyslu života, pohledání cest. Kam jsme došli, ptal jsem se v duchu, a vůbec mě nenapadaly důmyslné technické vynálezy či vavříny nejrůznějších typů dobyvatelů. Slaný komorní orchestr dál rytmicky kladl do písku akordy míru, pokoje a klidu a srdce bylo najednou daleko víc ochotno přemýšlet i o lásce a o naději. Slunce mezi tím kleslo níž a rozprostřelo po hladině zářící zlato-stříbrný koberec. Úžasná atmosféra. Pak jsem si všiml, že vedle mě tiše stojí a stejně obdivně hledí nějaký vousatý chlapík. Něčím mi byl povědomý, ale nenapadlo mě, odkud ho znám. Není to zázrak? Vydechl jsem směrem k němu, abych tak trochu zakryl své rozpaky s okouzlení tou chvílí. Je takový všední zázrak, odpověděl a vykročil potom zlatostříbrném koberci na hladině směrem k ostrovům.

Co by bylo moře bez lodí? My suchozemci obvykle nepoznáme fregatu od korvety a Saturnin by nás opravil, že plachty nestoupají na stožár, ten je vyhrazen vlajkám, ale na stěžeň. A že kosatka není jen mořský živočich, ale i plachta na přídi. Nás spíš zajímají názvy lodí, například Kolumbova Pinta, Maria nebo Pirátská Černá Perla. Ale o další jméno jsem požádal Jiřího Štědroně, pro kterého Vladimír Poštulka zjistil název plachetnice z doků skladatele Žerára.

Zrnička písku v hodinách pláží, sluneční vteřiny k věčnosti přesýpají. V očích mi zlátne pleť dvou nahých dívčích paží. Proč nejsem krémem, který na prstech mají? Na břehu Picasso necudné křivky kreslí a vlna za vlnou se vlévá do mé dlaně. Zatímco bohatí hledají peněženky. Pramínek hudby, tak vzdálený a tenký, kresbu jim smije. To moře kašle na ně. Picasso odplouvá na malém člunku s vesly. Ano, malíř Pablo Picasso prý občas rád na pláži zažertoval. Namaloval do písku obraz, prodal ho a než si zájemce stačil opatřit kyblíček se sádrou, příliv mu ho smazal. Na pláži sbíráme mušle a nádherné obázky vzpomínek. Hekáme pak potíhou kufru, abychom doma zjistili, že z těch vzpomínek už můžeme postavit dům. To je samozřejmě metafora, ale bydlelo by se v něm hezky. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Jak se dozvíme za okamžik v nestárnoucí písnice pánu Ježka, Voskovce a Vericha s Helenkou Vondráčkovou. Kde kdo má přání mít moře času? Ale to není náš případ. Čímž naznačuji, že textem pore spouští kotvu. Za milou pozornost vám děkuje kapitán František Novotný, buďte blaženi a za týden vyplouváme znovu. Tak do té doby naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promoval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jakovají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: rodiči
0: spádu.
1: Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod. Ale vyučila jsem se jako střední odborná, to znamená strojní mechanička, spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela, ale zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát.

0: se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespalače.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, abys přišla o ruce. tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyuční lid jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Mm-hmm. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. Mm-hmm. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělat to děcko nešťastně, no tak říkám, kde pak. No tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se vpadl z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli už to je povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on kdyby nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost. Říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte. Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že? Že měl rodinu, že? No, takže, ale splnilo se mu to, no. Ten říkal, já od dneška vidím, jak se na to montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže museli jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jděte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii. A tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné, takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc. A hezké léto.
1: Já vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota. Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem si dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct od trápení. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů, těmi mými žáky. A tu práci jsem dělala moc ráda. A ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: s vámi. Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou... Já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený hodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by prý velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako viděl administrativu. Ale na školu vzpomínám velice rád. V jedné věci ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Bylo, jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno.
1: Zdal jsem podvod, to zašel jsem.
0: No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Hmm. Je to první španělská vesnice. Jo, takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz/linka napsal. Moje maminka měla velké cti žádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na Gimpl a na zdravotku, dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem to dělala, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mě nebránil, prostě, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinakší práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošidila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později. Mm-hmm.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozorila svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka, televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára se z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám si má fotky, mám si má poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytování a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se mnou loučili, že ráno odjíždí a mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdyby se něco potřebovala, zavolejte. Já kam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte zřejmě něco na srdci.
1: Je zajímavé, že se takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek. Zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny. Tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a to učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi toto začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxi studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července.
1: No, teď už ne.
0: Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Já to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu jaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu. Jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu, ale měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé.

0: Tatínek byl voják, ano?
1: Ano.
0: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
1: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle relace nepouštěl, ale...
0: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
1: jeho rodinou.
0: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
1: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
0: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili.
1: Ano? Ano?
0: Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval, nebo řemeslo?
1: Já jsem se tenkrát přihlásil, že mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
0: Měl škraloup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval? Nebo dělal jste řemeslo?
1: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli. No, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost. Chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky. Doufám, že to není nikomu z posluchačů. Jakože. Ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstojnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
0: No je v pořádku, já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
1: Taky dobrý.
0: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
1: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už, no a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
0: Vy si neprozradíte třeba... vojenský tajemství, no tak víte co, tak budeme si 50-50, já řeknu, že jsem ale... četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
1: Těrasky jsem majorom.
0: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
1: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
0: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
1: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
0: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
1: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. to si přeju nejlíp.

0: Păi șac, nene, dar nu mă să zicam, eu sunt patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mně pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cenní jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto. A sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze stroju, tak mě malém vomilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme 3 dny výcvik a 3 dny školu. No a když bylo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty jsi chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: Mm-hmm. A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Ne, právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat. A vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpuhla, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let. Jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrň. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak s tou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdraví samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstala v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve strojírenství. Klidně to asi už dneska můžu říct, nevím, to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A navíc mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl od nich. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojařina mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. A průmyslovku jsem udělal. A po tom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju, jo, a to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, tak jsem potom šel podnikat. Omluvil jsem se panu náměstku, říkám, pane náměstku, aby to zkusil. Mám malé děti, ta výplata v tom zemědělském oboru není v tom sezónu až taková, jak by mohla být, třeba mohla být větší. On mi řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to?
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumí, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělal třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška. Všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce, protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo, že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Taky. Já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mámka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: To byla, zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí výplatní. Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam v těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila pak 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: to je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směny já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla se marodit, protože jsem pak byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak...
0: Už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu hloupě. Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co kdo jiný by to mohl říct než já? Protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dobře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až doteď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata, bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, ale když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do 1. Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky a tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na Jeřábu, týden co týden jezdila do Voskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roků ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova, že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes Jeřábnici v první Brněnské to šlo.
1: Ano, přes Jeřábnici v první Brněnské.
0: A to by mě zajímalo.
1: Jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese Jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom, že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje... Ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky, čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát, oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeji vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Dobrou noc. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už ovšem opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Koulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Pro Český rozhlas 2, stanici Praha, jsme připravili v Českém rozhlase Brno 332. pokračování seriálu o našich dějinách. Jsouce inspirováni knihou Petra Hory Hořejše, zastavíme se na ostrově v zahradách, tak říkal Jan Blahoslav Ivančicím na Moravě. Na tento ostrov vás zavedou
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: Jakož i Jaromír Ostrý.
1: Ano, ten taky. Jeho úkol je, přátelé, ovšem zcela jiný, než svým vlastním hlasem zprostředkovat poselství z hlouby české historie. S trochou dobré vůle by jej šlo nazvat režie.
3: Ivančice bylo malé a klidné město obklopené poli, vinicemi a zahradami.
1: Sděluje nám historik Josef Janáček.
3: V jeho životě nebylo mnoho vzruchu. Plynul pomalu a rozvážně a dával lidem naději na slušnou obživu, dokud se spokojili s tím, co nabízelo. Od konce 15. století, podobně jako ve větším Přerově, tady žili vedle sebe kališníci, bratří i novokřtěnci bez vážnějších rozmíšek. A když se tu a tam objevili nad tímto soužitím mraky, byli brzy zažehnány existenčními starostmi, které měli kališníci, bratří i novokřtěnci stejné. Bertold z Lipého, zemský hejtman moravský, byl vrchností k bratřím celkem schovývavou, i když si neodpustil o nich některé hrubé a pohrdlivé výroky, aby dokázal, že ho jejich záležitosti nijak nezajímají a že se za ochránce jednoty nepovažuje.
4: Ten evančický sbor, kdybych k čertu dal rozkopati, kdo by mi co za to řekl?
3: Opravdovou ochránkyní sboru však byla jeho manželka Zuzana Černohorská z Boskovic, sama členka jednoty. Především její zásluhou se pozvedla situace.

0: Svými církvemi ve prospěch bratří.
1: Ozvala se konkurence?
0: Ozvala.
1: A kdo pak?
0: Novokřtěnci. Ti žili doposud v odevzdané izolaci a udržovali styk jenom s jinými novokřtěneckými obcemi.
2: Teď požádali bratry o disputaci, která by objasnila rozdíly mezi jejich a bratrským učením.
0: Biskup Blahoslav disputaci velkoryse povolil a vyšel vstříc novokřtěncům z Ivančic a z Znojma natolik, že povolal dobrého znalce němčiny Jana Jeleckého z Fulneka, aby byl při těch rozhovorech jako tlumočník.
3: Velmi prostá píseň, jako by kus nějakého traktátu zpíval.
1: Takové kritické poznámky si Jan Blahoslav zapisoval na okraj písní, které sbíral. Tahle ho odpuzovala svou suchopárností, zatímco v jiné našel...
3: Slova mnohá velmi neobvyklá, neteologická, rýmové neslušní. A proto hodně může být pominuta.
1: Takové pohoršení znamenalo již takřka jistě, že se do budoucí sbírky onen song vůbec nedostane.
3: Je příliš dlouhá a k tomu příliš mnohými tělesnými příklady a slovy naplněná. O víně, fících, etc., což v písni vyčítati ne vše přísluší.
1: Ani tento popěvek neobstál před cenzorovým přísným zrakem.
0: Všechny ty striktní soudy se týkaly písní pro kancionály. Z nich první nesla jméno Šamotulský, druhý Ivančický a třetí Kralický.
2: Blahoslav sám skládal písně rád a složil jich dost.
1: Což jsme si ostatně už řekli.
2: Ale jeho nadání nepřekračovalo slušně řečeno průměr.
0: Zavedl do českého verše časomíru, jeho písně mají navenek dokonalý tvar.
2: Ale citem se strhnout nedal.
1: Což bývá někdy škoda.
2: V případě autora písničky určitě, protože písničku tu nelze zkonstruovat, vypočítat.
0: Rozhodně byl Blahoslav lepším redaktorem a korektorem než básníkem.
2: Jeho kolega, biskup Jan Augusta, ten byl na rozdíl od Blahoslava přesvědčen, že všechny jeho vlastní písně jsou dobré a jedna jako druhá zasluhují otištění v kancionále.
0: Pan redaktor,
1: tedy Jan Blahoslav,
0: si dovolil hodně, když některé Augustovy texty přepracoval, upravil, předělal.
2: Aniž se dočkal souhlasu páně skladatelova.
1: Páni biskupové spolu nemluvili?
2: No, měli jakési drobné nedorozumění.
1: Jaké?
2: Augusta měl za to, že nové vedení jednoty je samozvané protiplatným řádům zvolené.
1: Ano, ani tento problém není v moderní české politice tak zcela neznámý.
2: Protože se naskytla příležitost kancionál vytisknout.
0: Dnes bychom řekli, že zrovna byly volné tiskárenské kapacity.
2: Tak už se nemohlo čekat na další redakční úpravy.
0: Ta tiskárna se nacházela v polských Šamotulech.
1: Proč pak za hranicemi?
0: Protože tam měl svou tiskařskou oficinu Alexandr Oujestský, bratrský emigrant z Litomyšle.
2: Tisk kancionálu začal v lednu roku 1560. a skončil začátkem června dalšího roku.
0: Byly v něm 754 písně.
2: Šamotulský, tak mu říkáme my dnes.
0: Zatímco on na své titulní straně nese název
3: Písně chval božských.
1: Měl úspěch?
2: Řečeno dnešním slovníkem, to byl bestseller.
0: Okamžitě byl vyprodán. Přestože podle redaktora Jana Blahoslava se v něm řada písní neměla vůbec objevit.
1: Tedy hlavně těch Augustových.
3: Jest ještě více od Augusty složených písní, o nichž dobrá jest vědomost, neb všechny jsou obzvláště sepsány a uchovány. Z nichž kterékoliv převzaty jsou do velikého kancionálu, ty všecky téměř netoliko znovu pilně skorigovány, ale hned jako přelity, a to z potřeb nevyhnutelných. Jakož pobožný, rozumný a opatrný čtenář jedny s druhými srovnávaje, ne nesnadně spatří.
1: S někdejším kamarádstvím dvou předních postav jednoty bratrské byl zřejmě konec.
2: Úplný.
0: Přitom od Augusty se do zpěvníku dostalo z 527 písní...
2: Tedy z těch, u kterých se Blahoslavovi podařilo určit spolehlivě autora?
0: Celkem 139 kousků, zatímco Lukáš Pražský byl zastoupen 117 písněmi a teprve třetím nejplodnějším autorem byl Blahoslav. 69 písní.
3: Nemálo jest mezi nimi písní, které by ještě pilníku potřebovali.
1: Posteskl se ještě jednou Jan Blahoslav. No a francouzský historik Ernst Denis, který se věnoval velmi pozorně právě českým dějinám, si v této souvislosti povšiml, že...
3: Kancion

Racionály vyhovovaly potřebám citu a obrazotvornosti. Zpočátku asketismus bratří zavrhoval malířství a zpěv. Jednou z příčin jejich oddělení od Říma byly obyčeje modlářské. Modlitby zpívané cizím jazykem, nádherné obřady, zpěvy, trouby, všechen děj mše, obrazy, ornáty, v jejich očích byly jen nebezpečným rozptylováním. Oko a ucho bylo ukojeno, ale duše odvracela se od věcí věčných. Znenáhla však začali upouštět od této výlučné přísnosti. Není dost, aby učení upokojilo rozum, musí mluvit k srdci. Všechny city, melancholie a naděje, povznesení k Bohu, výkřiky bolesti a radosti došly svého výrazu v kancionálech. Zpěvy věřících střídali se sbory kněží, dodávali pobožnosti jakéhosi rázu dojemného a poetického, aniž jí odnímali vroucí její prostotu.

0: Jedním z bratrských skladatelů byl taky Havel Dřevínek.
1: Rodák z Pelhřimova, student na Pražské univerzitě.
0: Učil se na ní v době, kdy ji sám rektor označil jako dům na spadnutí.
2: V skutku jen málo, kdy pamatují mocní tohoto světa na školství, včetně vysokého, dostatkem financí.
1: Dřevínek sloužil u Jana Augusty jako žák a pomocník.
0: Správcoval bratrskému sboru v Novém Jičíně, v Třebíči, v Dačicích.
1: Fungoval jako bratrský diplomat. Jeho specializací bylo Polsko.
0: Z Dřevínkova pera se zachovalo 18 písní.
1: Patří mezi ně i známý vítězný chvalospěv Vděčnosti za nezadržitelný postup evangelické pravdy, kterou hlásal Jan Hus. A po jednom století převzala její štafetu německá reformace.
3: Jišť Babylon velmi klesá, rány boží hodně nesa. Z toho radujte se věrní, že Bůh sprošťuje vězení antikrista, svůdce světa, jehož jest ukrutnost lítá. Již jest 100 let pominulo, proroctví se vyplnilo. Mistr Jan Hus odpovídá, v pravém učení okřívá. Budiš chvála Bohu sláva, že se zas pravda rozmáhá. Jišť všech obtížených volá, kdož spasení svého žádá. Pojďte ke mně, moji milí, ze mne plyne pramen živý. Vám k životu dám vodu tu, milostiv na věky budu. Jišť zjeven syn zatracení, Babylon blízký skažení. Vyjdi z něho pryč, lidé můj, jeho hříchy se nesprzňuj. Chci jej býti věčnou smrtí, musí rany mých zde počíti.
2: Slůvko bestseller je doslova dobře prodávané, myslí se zboží. Co se dobře prodává, to by se podle zákonů trhu mělo náležitě nabízet. Platilo to i o kancionálech?
0: Platilo. Byly vydávány opravdu často.
2: Kolik?
0: Během 50 let jich vyšlo 15.
1: A to počítáme jenom velká vydání, kromě dalších četných vydání takzvaných lidových.
0: Bývala to kniha nejoblíbenější.
1: Ovšem také tištěná s tou největší péčí.
0: Některá vydání jsou skutečnými uměleckými díly.
1: Kromě Šamotulského hlavně Ivančický a Kralický kancionál.
3: Kancionály české,
2: napsal historik a mimo jiné zakladatel české archeologie Erazim Vocel,
3: co do zdařilosti se vyrovnávají nejvzácnějším toho druhu plodům, jež knihovny a muzea ve Vídni, Mnichově, Berlíně, Benátkách, Miláně, Bruselu a Paříži chovají. Nevím však, zdali se kde nalézá tak velkolepých, ozdobně a skvěle provedených začátečních liter, jakými se zpěvníky našeho nosí.
2: Ještě jednou, kolik, teď myslím, kolik se za takový vyzdobený exemplář s iniciálami platilo?
0: Mohl si jej dovolit jenom skutečně bohatý zákazník. 25 až 30 tisíc zlatých.
3: Vaše chrámy,
2: napsal pozdější učitel v bratrském gymnáziu v Ivančicích v předmluvě k jednomu z kancionálů věnovanému Žerotínovi.
3: Vaše chrámy zpěvem předčí všecky ostatní. Kde možná poslouchati tak často písně chvály, díků, modlitby nebo poučení? Jaké ohromné to bohatství. Váš poslední kancionál obsahuje 743 písně a co jich ještě nebylo nikdy uveřejněno, více než jednou tolik. Celé shromáždění zpívá a činně se účastní takto služby boží. Co v žalmech hebrejských zdá se nenapodobitelným, bylo podivuhodně vystiženo v písních vašich. Hluboké bylo mé pohnutí, když jsem je slyšel poprvé. A tyto zpěvy neslýcháme jenom ve zborech veřejných, ale i v rodině, v domě vašem i druhých pánů, při modlitbě ranní a večerní, před jídlem a po něm.
1: Stará bratrská konfesijní škola stála uprostřed Ivančických zahrad.
0: Právě v ní začal vznikat vzorný ústav pro vzdělávání bratrské mládeže.
1: A nejenom to. Taky se rýsovaly možnosti, že by tu snad...
0: Možná.
1: Třeba?
0: Mohla být založena i...
1: tiskárna.
0: Jan Blahoslav se ujal Ivančické bratrské školy hned po svém příchodu do města.
2: To měl taky v popisu práce jako biskup jednoty?
0: Jestli nějaký popis jeho práce existoval, tak v něm rozhodně nechyběla výchova kněžského dorostu.
1: Což se dělo především ve škole.
0: Díky Blahoslavovi však dostala tato škola řád bohoslovecké koleje.
1: A v ní se pamatovalo nejenom na vlastní výuku, ale i na sblížení s praktickým životem.
0: Což v bratrském pojetí znamenalo především manuální práci.
2: Neboli stará známá výrobní praxe už tenkrát?
0: Už tenkrát. Řemeslo a hospodářství jako součást učebních osnov.
1: Ona to byla vlastně stará bratrská tradice. Blahoslav jí jenom dal pevnou a časově přesně určenou úlohu v celodenním zaměstnání bohoslovců.
2: A čím pak se zabývali?
1: Například vázali knihy, protože v bratrském domě byla velká dílna sloužící archivu i jiným potřebám.
0: Později pracovali i v tiskárně.
1: Na bohoslovecké koleji studovalo na 40 žáků, což byl úctyhodný počet.
0: Škola byla patrně nejlepší bratrskou školou vůbec.
1: A hlavně dokonalou přípravkou na kněžství v jednotě, ale i pro studium na univerzitách.
0: Když byla několik let po Blahoslavově smrti přeměněna na skutečné bratrské gymnázium,
1: zavedení proslulého Esroma Readingera,
0: byla její budoucnost nadějná právě díky důkladným blahoslavovým základům.
3: Snad někdo dí, že já učené a učení chválím. Ano, tak jest, že chválím to obé, i učení, neb umění, i umné lidi, ale nechválím těch, jež to učení, neb umění zle užívají.
2: Dozvídáme se od Jana Blahoslava v jeho spisku proti misomůzům. Misomůzové, to jsou, jak to stručně vyjádřit, snad odpůrci umění a vzdělávání.
3: Jako příklad dím. Chválíme víno a chválíme i pití neb užívání vína, ale opilství a opilých nechválíme. A sumou nechválíme zlého užívání dobrých od Boha daných věcí. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému velmi zle posloužiti může. Ještě díš snad, příliš mnoho tomu umění a učeným připisuješ. Ano, dobří muži někteří říkají, že skrze učené v církev jest zavedení přišlo a že by se snad i jednotě přihoditi mohlo. Odpovídám, ten příliš mnoho umění a učení připisuje, kdož by se domníval, že bez umění sedmera et cetera nemůže pravda boží, to jest svaté evangelium, kázáno býti. A neb, že by na těch uměních neb učeních záleželo spasení. Ale kdož to praví? Však by musel velmi prostý býti. Já za to mám, že hodně a spravedlivě připsáno býti má umění nabitému dávání snadnosti a napomáhání správcům církve a kazatelům úřad jejich konati. Těm zajisté, kteří v slovu božím pracovati mají, potřebí daru božího k tomu zvláštního, jenž slove výmluvnost, to jest, aby uměli předkládati, učiti, napomínati, vystříhati, etc., neboť hrozné jest psem němým býti. Prorok dí, dal mi pán jazyk bystrý, abych uměl.
2: Nejenom jazyk, ale i schopnost číst. Nejenom schopnost číst, ale i schopnost, jež je se schopností číst nerozlučně spojena. A to je schopnost psát. Od roku 1450 v Evropě umocněna schopností tisknout.
3: Mezi bratřími bývalo vždy hojně spisovatelů.
2: Toto lichotivé konstatování pochází opět z pera francouzského historika Ernsta Denise.
3: Počet spisů složených od členů jednoty páčí se skoro na třetinu vší produkce literární v zemích koruny české za 16. století. Znamenitá to účast, pomyslíme-li, že bratři nikdy netvořili více než desetinu všeho obyvatelstva. Od roku 1457 do roku 1620 známe asi 150 spisovatelů vyšlých z jejich řad a více než 500 děl sepsaných od nich. A co jich zmizelo za následující bouře? Seznam neustále vzrůstá a nikdy nebude úplný. K tiskárnám jejich v Mladé Boleslavi, nazývané Hora Karmel, v Litomyšli, Hora Olivecká a v Bělé pod Bezdězem, se přidružili později tiskárny na Moravě a zvláště v Ivančicích. ta přenesená pak do Kralic, z níž vyšla nejslavnější díla, jež kdy tiskem vydala Jednota. Některé knihy, vytištěné bratrem Václavem Šolínem, nejslavnějším knihtiskařem českým, směle mohou být postaveny po bok proslulým pracím holandských knihtiskařů.
1: Ivančickému bratrskému domu vymyslel Blahoslav krycí název
3: Ostrov v zahradách.
2: Proč krycí?
1: Hlavně z ohledu na utajení činnosti tiskárny.
0: Jinak ten ostrov fungoval jako vzdělávací středisko.
1: Odcházeli z něho žáci alespoň se základními znalostmi hlavních jazyků a některých dalších humanistických předmětů.
0: Právě tady vzniklo jako praktická učební příručka snad nejzajímavější Blahoslavovo dílo.
2: Jaké?
0: Bylo věnováno rétorice.
2: Tedy umění mluvit, přednášet?
0: Přesně tak.
2: Existoval nějaký učební obor, do kterého Jan Blahoslav nezasáhl?
0: No tak moment. To máme... Ano, ten taky? Takže by... Ne. Ne, o tom taky něco napsal.
2: Odpověď tedy zní...
0: Snad asi ne.
3: Zaujetí rétorikou bylo u Blahoslava trvalé. Potkával v životě bezpočet kazatelů a řečníků, kteří pohrdali jakýmikoliv pravidly a nestarali se ani o formy vyjadřování, ani o jazyk svých kázání, ani o způsob vystoupení před obecenstvem nebo o plynulost a spád svého projevu. A potkával i takové, kteří si vystoupení i projev pečlivě promýšleli. Poslouchal kazatele, kteří se dali strhnout svými myšlenkami k živelným projevům a pak nešetřili ani ostrými slovy a výrazy, ani rozčilenými gesty. Poznal kazatele, kteří vystupovali teatrálně a teatrálnosti podrobili řeč, a takové kazatele, kteří se nedokázali zbavit trémy a chovali se před obecenstvem zcela nesmyslně. Někteří bojovali se svými kázáními, připravovali se na ně, promýšleli si efekty, jimiž by mohli zapůsobit na obecenstvo. Jiní považovali všechno za zbytečné mimo vlastní obsah kázání a nedomýšleli ani úměrnost tohoto obsahu k jeho poslání. Pro Blahoslava byla rétorika komplexem přísných pravidel, rozhodujících o úspěchu a neúspěchu kazatele a celého kázání. Jestliže kazatel nedokázal své posluchače přesvědčit a zaujmout, byl smysl jeho kázání znevážen.
1: Vedle kancionálu bylo mezi bratřími nejvíce čtenou knihou Písmo svaté.
0: V Čechách už stačilo vyjít 16 překladů evangelií.
1: Dva z nich byly dílem Jednoty bratrské, jeden od Mikuláše Klaudiána a druhý od Lukáše Pražského.
0: Když bratři uložili Blahoslavovi, aby přeložil z řečtiny Nový zákon.
1: Ten se do toho pustil a byla to práce na řadu let.
3: Vytvořil dílo všecky dřívější pokusy daleko převyšující a jedno z nejznamenitějších jak věrností smyslu, tak lepostí slohu.
0: Starší na prosbu kněží a četných věřících pak začali překládat celou Bibli, tentokrát rovnou z hebrejštiny.
1: Příprava byla důkladná, složitá, časově náročná.
0: Několik mladíků bylo posláno do Wittenberka a do Basileje, kde zůstali několik let, aby nabyli nejrůznější vědomosti a znalosti.
1: Mnozí z nich dosáhli nejvyšších úřadů v Jednotě a proslavili své jméno v české literatuře.
0: Vyžádali si pomoc dvou proslulých znalců hebrejštiny.
1: Těmi byli Mikuláš Albert z Kamenka.
2: Pocházel ze Slezska a na škole v Ivančicích se stal profesorem hebrejštiny.
0: A pak ještě Lukáš Helic, žid z Poznaně.
2: Nějakou dobu bydlel v Ivančicích a pomáhal s překladem Starého zákona. Byl však, jak praví zápisy, člověkem neklidné, těkavé povahy a svým poněkud dobrodružným životem působil bratřím mrzutosti.
1: Hlavní redakce nového vydání Bible byla nejprve v rukou Ondřeje Štefana.
2: To byl žák Jana Blahoslava a jeho nástupce v biskupském, jakož i písařském, to jest kronikářském úřadě v Ivančicích.
0: Později se o ní staral Izajáš Cibulka.
2: Také Blahoslavův žák, správce bratrského sboru v Kralicích nad Oslavou.
1: A vydatně pomáhal i Jan Eneáš.
2: Stejně jako Cibulka, absolvent Wittenberské univerzity, kde se stal mistrem. V Jednotě dosáhl nakonec biskupské funkce. Za jeho vedení bylo vydáno všech 6 dílů Bible.
0: Zpráva o bratrském záměru vydat Bibli se rychle rozšířila a vzbudila určité znepokojení mezi katolíky.
1: Olomoucký biskup si dokonce vymohl na panovníkovi Maximiliánovi mandát, kterým se bratřím zapovídalo tisknout cokoliv bez vyššího schválení.
3: Tyto nesnáze však nezalekli bratří, ostatně oporu jak šlechetnou, tak bezpečnou, nalezli v panu Janu starším ze Žerotína. Bible počatá v Ivančicích, dokončena byla na Kralicích a nazývá se dosud tímto jménem.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.